0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Čí seš?
3: Z Prahy, kde je ten hostinský hernájs?
2: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
3: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Myslím vás, Praha má 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Šilaše. On co jako přibitej. Kde tím plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zimně slušte oddíl, no?
0: Rock Radio. Konec legrace.

DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Potisk dárky. Byla byl CZ.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se 2 slabší tornáda objevila také na jihu Čech. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Basketbalisté Pardubic zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili v sérii na 4 výhry na 1-2.

0: počasí.
1: Dneska bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 28 stupni Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně na nehodu v Ostravě na Orlovské ulici, jinak byste měli projet všude bez problémů.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do nového týdne vám přeje Honza,
8: Anabel
1: a Zuzka.
7: Necelý 3 minuty po 6. hodině v pondělí 8. června. Holky, pojďte, zahrajeme si takovou hru. Kdo je unavený, zvedne ruku teď.
8: Všichni to vidí v tom rádiu.
7: Vy to nevidíte, ale my jsme vyhráli všichni, protože jsme všichni zvedli ruku a protože jsme unavení očky, tak si jdem dát kafe, vy si dejte taky kafe a my vám k tomu naservírujeme takhle Rammsteiny. To taky nebylo vidět, to takhle, vy?
8: Ne, ale tohle nás rozjede.
9: Aushander!

0: Tania, nostalgie na Rock Rádiu, 9 minut po 6. hodině raní. Dneska je pondělí a my zase rozdáváme lístky.
1: Zdůraznila bych, že dnes není středa, ale to se asi každý všiml, protože včera byla neděle.
0: To je taková ta písnička, ne? Včera neděle byla.
1: Včera byl hezký čas.
0: Včera jsem se ne, to tam není. No nic, každopádně, přátelé, dneska a celý tenhle ten týden vám rozdáváme lístky na Vesuv Fest na 4. až 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
1: Přesně tak, kromě westernového městečka se tam dějou i takovýhle krásný veselice a vy si tam můžete jít zapařit na dvoudenní festival, kde uslyšíte spoustu nejen rockových kapel, z rockových bych vytáhla třeba Valda Gang, Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory a dokonce Lucie tam hraje.
0: Můžu ještě doplnit třeba Forest Jump, Kamil Střihavka, je Akronik a jeho Albend a to je vlastně asi tak všechno.
1: To je, ano, pak taky Maxim Turbulence, ale to nevím, jestli úplně máme cílovku na tyhle kapely.
0: No, ale když se dobře napijete, protože...
1: Já myslím, že po 10 flaškách vodky je to úplně ideální muzika.
0: Protože původně ten festiák vzniknul jako Velensko-Suchovský festival malých pivovarů, tak já doufám, že tam pořád nějaký dobrý pivo bude, tak se můžete napít a potom můžete pařit i na ty maxíky.
1: Přesně.
0: Každopádně, přátelé, tenhle ten týden děláme každý den dokonce výjimku. Nemůžete nebo nemusíte sebou vzít jenom jednoho člověka, ale rozdáváme dokonce 4 lupeny.
1: No prosím tě, to je i pro mě překvapení, to jsi mi před vstupem neřekl, takže já jsem překvapená.
0: Takže to je máma, táta, tchýně, pes.
1: Že celá rodinka můžete vyrazit na Vesuv Fest, kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak si samozřejmě můžete zakoupit lupeny na Vesuv, ne z V jako ta sopka, ale z F.cz. No a nám pište klasicky na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: A teď už zase muzika. Rasmus in the Shadows na Rock Rádiu.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Máme 20 minut nebo 19 minut po 6. Dneska je 8. června, je pondělí, tak se pojďme podívat, kdo zase co slaví. Svátek má dneska Medard, případně Pěva. Jsou samý dobrý jména, znáš nějakého Medarda?
2: Ne, ale Medardová kápě 40 dní kape.
1: Výborně, udrž to, za hodinu a půl si to řekneme znova.
2: Dobře.
1: Takže přesně Medardům přejeme dneska všechno nejlepší. A jinak, co se týče oslavenců, dneska má třeba 39 let český zpěvák a rapper Ben Kristoval, který teďka vydal, že jo, s Tommy Tyerem z Kysáků novej song.
2: Mm-hmm. Oni spolu mají i song, jo, hustý.
1: Mají spolu právě i song a slyšel jsem kousek a možná bychom si to mohli pustit, je to překvapivě docela zajímavý.
2: Prosím tě, teď nás vyhodějí, tady neblázni, tady pustíme Bena Kristova, rovnou si můžeme zabalit uzlíček a jít toho jinam.
1: Mohli bychom udělat nějaký pokus, jestli někomu vykrvácí uši. No a jinak, co se týče oslabenců dalších, tak 45 let má americký zpěvák Alex Benz z kapely The Calling. Píseň, která nesmí chybět v žádném takovém tom playlistu Dobrý večer, dneska spolu spíme poprvé. No a 73 let má britský bubeník Jeff Wurzel Rich, bývalý bubeník Status Quo. No to byla první deska, kterou s nima nahrál. Jinak třeba je zajímavý, že naživo vypomáhal i Def Leppardům, když bubeník Rick Allen přišel tehdy o ruku, tak s nima dojížděl turné. Mm-hmm. Takže je to hodnej pán, tak mu přejem všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Myslím, že potomhle můžem pustit i toho Bena Kristova.
2: A prakticky ano.
1: Za chvíli tři ségry a život je takovej.
0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Pomoc. Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Mají jen pěkné T-shirty, tělovin dodo, pěkný bauzen, zjišťuj nyní ti těl kerem sínsí, jinhán káhal.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Od 1. června je v Metropoli Zličín
12: Ninja Park!
11: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
13: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
11: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
13: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Angry Birds, BRDS.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
17: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
18: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Revolution Renaissance a její Dream Child dohrává na Rock Radio minuty po půl sedmí. Pojďme si při pondělku dát takový rychlý zprávy se Zuzkou. Co vy na to?
1: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo dnes v noci zemětřesení o síle 7,8 stupně. Americké, indonéské a filipínské úřady vydaly kvůli zemětřesení výstrahu před vznikem vlny tsunami. Podle agentury AFP policie informovala o nejméně jednom mrtvém a několika zřícených budovách. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 pozor ve směru na Ústí nad Labem. Na 50. kilometru se srazil nákladák s osobákem a stále se řeší nehoda taky v Ostravě na Orlovské ulici.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Ostrov Mindanao na Filipínách, Zuzko, díky za tip. Letí se tam skoro 22 hodin, koukám na fotky, je to tam krásný, tak to abych šel. A teď už Steel Panther, Fat Girl,
4: tlustá buchta.

0: Já miluji tenhle ten song. Steel Panther, Fat Girl That She Blows. Tlustá holka, tak jak ona kouří. 6 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. Je škoda, že ta písnička anglicky, nebo že k tomu nemůžou běžet titulky, že byste si přečetli, o čem to je, protože pokud nevládnete angličtině tolik, tak přicházíte o to, jak je to strašně hezký ten text. Je
1: jo, Honzík tady chvilkama překládal a není to snad ani publikovatelný, bych chtěla říct.
0: Ale co je publikovatelný, je Ben Kristova, který má dneska narozeniny. Přejeme všechno nejlepší ještě jednou. Zrovna na Rock Rádiu, kdo by to čekal. Nicméně on teďka vydal novej song s bývalým kytaristou Kysáků Tomim Tyerem, který se jmenuje Bike Rock.
1: Já jsem to nejdřív Honzíkovi zakázala pustit, ale pak jsme si to tady všichni pustili a shodli jsme se na tom, že je to dobrý.
0: Přesně, jako hele. Pustíme kousíček.

0: Jak co ty na to?
1: Já si myslím, že Ben by se měl okamžitě přešmelcovat na rockovou scénu.
0: Jako já nevím, proč točí Alba s nějakýma dalšíma jako... ani nechci říkat vrstevníkama, protože už jsou mladší. Faninky. Tak proč nedělá tohle? Tohle je dobrý.
1: Tohle je dobrý. Já souhlasím, mně se to též páčí, takže gratulujeme k novému počinu a doufejme, že jeho další tvorba se bude
0: posune tímto směrem.
1: Posouvat stejným směrem, ano.
0: Čekáme na desku, takže namaste.
2: Namaste, thank you very much.
0: Doufám, že to budeme hrát, aby vám krvácali uši a za chvíli další muzika. Dáme si Disturbed, The Sound of Silence.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
15: Se špenátem.
16: Se zelím.
15: Se špenátem.
16: Se zelím.
15: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
17: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
15: Více na prodejny Zeman.cz.
18: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: A 9 minut před 7 je to Zuzko tvoje.
2: Žena z Floridy dostala pokutu za to, že při řízení držela v pravé ruce telefon. Zasahujícího policistu nepřesvědčilo ani to, že má řidička ruku amputovanou.
1: Tu pravou?
2: Ano.
1: A držela v ní telefon?
2: A údajně...
3: Stal se zázrak.
4: Jak se to stalo?
2: Údajně se to stalo, držela telefon. Ona se s ním začala hádat, že jako, hele, nejdřív to brala jako humor, jako, že koukej, já tu ruku jako nemám, tak mě nemůže držet telefon. A on řekl, no tak to byla ta druhá ruka. A čím bych asi jako řídila prostě, jako, to nejde, no. A nepřesvědčila ho prostě, no.
3: A ona teda měla jenom jednu ruku a v tý držela telefon a kdo držel volant, no, to neví nikdo.
2: To se
3: teda
2: neví.
1: No to je ta písnička, mám jednu ruku dlouhou, ne?
2: Že s ní zvládneš všechno prostě.
1: A přesně, to řídím a držím telefon.
2: Všechno, no.
1: Jakože, no proč ne?
2: Jo, jako je to zajímavý, je z toho záznam, přímo z toho jako policejního zásahu, kde se tam jako řidička s tím policejtem
3: a kolik těch
2: dohaduje
3: rukou teda má na tom záznamu?
2: 1,5.
3: Jako, anebo má gumovou tu druhou, já nevím. Tak jestli to držela v té gumové, tak to je v pohodě, ne?
1: Myslíš, že jí nasadil pouta?
3: No, ale jenom na tu, kterou nemá.
1: Že jako na tu jednu a pak se znova na tu jednu.
3: No, jako zvláštní příklad.
2: Jako je to bizárno.
1: Si nedělají nějaký výběrový řízení tam na policisty, že se inspirovali třeba některýma městskýma policistama tady? Ne?
2: Nebudeme nikoho tady.
1: No, dobře, tak přesně nebudeme.
3: Policajti nás poslouchají a pak dostávám pokuty zbytečně, no právě.
1: Ale tohle je fascinující, jako to se v Americe se to děje takhle běžně. Ale víš co, tam je dobrý to, že se vlastně stal zázrak, oni z toho ještě založí církev a budou se tý ženský klanět a tomu policajtovi taky.
3: Všechno je možné v USA.
1: Takže Zuzko, děkujeme, bylo to krásný.
2: No,
3: krásný, nádherný.
1: Linkin Park, Faint na Rock Rádiu, právě teď.
3: Právě teď, člověk, ty jsi už se zpřevndal do tří američtiny.
1: Právě teď
3: na Rock Rádiu.
1: Člověk zatleskal tou jednou rukou.

0: Lemonheads a Mrs. Robinson na Rock Radio dvě minuty před 7 hodinou raní. Fuj.
1: A ty jsi taky mají citronková hlava. Dáme si zprávičky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu zprávy. Návrh na povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů bude podle předsedy SPD Tomia Okamury předložený na jednání vlády nejpozději v létě. S jeho účinností počítá od 1. ledna 2027. Řekl to v České televizi. Proti se v debatě vyslovili opoziční poslankyně Barbora Urbanová a Eva Dekroa. Provoz na letišti v německém Mnichově byl v neděli večer na několik hodin přerušený. Podle německých médií byla kvůli ohlášenému zápachu kouře evakuována řídící vyš letiště, kterou museli prověřit hasiči. Agentura DPA s odvoláním na německou policii napsala, že příčina zápachu není stále zřejmá. Lety jsou ale už obnovovány. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně.
0: Rok

0: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Rock Radio. Dobrava.
0: Na D8 se srazil nákladák s osobákem ve směru na Ústí nad Labem na 50,5 kilometru. Je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Boural se na Pražském okruhu ve směru k D1 na 18,5 kilometru. Tam neprojedete levým pruhem. A levý pruh je neprůjezdný taky na jižní spojce před sjezdem na Průmyslovou směr Černý most. Tam se srazily 3 nákladáky a 1 dodávka.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
6: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci.
8: Ať máte ve všem dvě ruce, vám přeje Honza.
9: Anabel.
0: A Zuzka.
8: 3 minuty po 7 v pondělí 8. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat úplně výjimečně 4 lístky na super duper festiák, a to na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
9: Ano, pište si na Messenger, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
8: A my jdem zvednout, co nám tady leží na zemi, a to jsou Rakain a jich 7 hříchů.

0: Three Days Grace, Given to Me, předělávka songu Michaela Jacksona v 7 hodin a 11 minut na Rock Radio. A my to teďka máme nějakou další hudební novinku.
1: Ano, Avataři mají venku novou pecku, která se jim nevešla na album. A pokud vím, tak vyšla ven i s videoklipem, je to tak?
0: Já jsem našel jenom official music video, takže to by asi ono. A vypadá to zajímavě, jsou tam taky bubáci, světýlka, nalíčená kapela a hraje to asi takhle. Mě teda pobavilo, že Avatar, že loni vydali desku Nechoď do lesa, Don't Go in the Forest, a tuhle tu skladbu tam z nějakého důvodu nedali, ale přitom tvrdili, nebo tvrději, že to udělali schválně.
1: Jo, tady říkají, záměrně jsme si ho nechali na později a jeho čas přichází právě teď. Při finálním výběru skladeb na albu šlo o jasnou volbu. Pak jsme si však řekli, co kdybychom si to nejlepší schovali na později, co kdybychom tento skvost na chvíli před světlem schovali. Takže to bylo takové tajemné překvápko. Před světem.
0: Co to mám? Před světem? Před světlem? A před světlem taky. Nechali
1: před světlem, oni to mysleli jako před... Je tady světlem. Světem, kurva.
0: Výborně, tak to máš zase 5 kilo dneska.
1: Já jsem po rádu trošku, mám 6 dioptrií, tak pardon.
0: Ale s téma světlama si to každopádně trefila, protože ten videoklip je takovej zvláštně futuristický. Je tam jako hodně hra světel a tmy, takže minimálně to stojí za to si to fakt s tím klipem dát.
1: No, ale schválně si to nechali jako takový bombónek pro fanoušky až je, s odstupem.
0: Mně ta argumentace přijde skvělá, protože natočíš desku s novým materiálem a pak řekneš, a tohle to tam nedáme, to je náš nejlepší song, a nedáme to tam, a ne, vydáme to za půl roku.
1: Je to vtipný, je to zajímavá strategie. Už jdu do pondělí, já už dneska nemůžu. Zuzko, já jdu na ten kurz logopedie teda.
0: Takže Avatar Crying Fire, neboli brečící oheň, brečte s námi.
1: Já jdu brečet do kouta tady.
0: A my si dáme další muziku. Chad Kruger, Josie Scott a Hero na Rock Radio.

0: Van Halen a Dreams neboli sny na Rock Rádiu v 7 hodin a 21 minut a my teď pojďme snít o tom, jaký to bylo tenhle ten víkend a jaký to bude ten víkend příští.
1: Měli jsme krásný víkend, dva vydařené rokiny v amfiteátrech, jeden v Jihlavě, druhej co to bylo?
0: Loket. Na to, že jsi tam byla celý den.
1: Tam byla, jak si nepamatuju, kde to bylo, tak docela dobrá práce. Bylo to krásný, lidi byli báječní, hlavně v Lokti, teda tam bylo opravdu jako takový ta silná fanouškovská základna.
0: Takže jsi poznala začet toho Loket, jak
1: Takže jsem poznala začet toho Loket, bylo to boží, no a teďka nás čekají další dva rokiny. A to v pátek v Ostravě a v sobotu v Moravském Krumlově. A do Moravského Krumlova vyrazíme i s celým týmem Rock Rádia, takže pro vás máme další lupení, respektive pro jednoho z vás hned 10 lístků.
0: Kdyby vás nenamotivovalo tohleto krásné povídání sluníčkový, tak vězte, že tam budou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který slaví 25 let na scéně a víceméně ho potkáte jenom tam. Tak pokud chcete, tak se tam dostanete zase s úplně celou partou.
1: Ano, stačí, když se vyfotíte nějak vtipně nebo napíšete nějaký vtipný zajímavý text. Minulý týden tam byli hasiči, takže jsem zvědavá, koho vybere naše porota nevidomých tento týden.
0: Pohřebáci by mohli být třeba.
1: Jo, jako můžeme dát nějakou změnu. Takže nám posílejte nějakou vtipnou fotografii na e-mail studio@rokovyradio.cz do čtvrtka do 15 hodin, nebo to je posunutý tenhle týden,
0: ne,
1: je to
0: správně.
1: Na sobotu, je to dobře.
0: Do čtvrtka 11. do 15 hodin, no a my tu zase v pátek ráno vyhlásíme toho šťastlivce, kterýmu tady budeme volat a gratulovat.
1: No já tady nebudu, já budu v Ostravě, takže bude volat Honzík, ale já teda na cestě do Ostravy, ono je to strašně daleko, bych chtěla říct.
0: My ti zavoláme, neboj.
1: To jste hodný. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Za chviličku Láďa Křížek. Najdi to svý já.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
2: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Profi voda, s tou se nemusí. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Láďa Křížek na Rock Rádiu a jeho najdi to svý já, jakože jeho já, ne moje já, nebo tvoje já, a je vlastně jedno. Máme minutu po půl osmí, je pondělek, tak pojďme na další zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Nejméně 8 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 7,8 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodily řadu budov a klíčový most ve městě. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledná večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně v Praze na Patočkově ulici, kde se řeší nehoda směr Vypich, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Bouralo se na D10 u Brandýsa ve směru na Prahu na 11. kilometru. Další nehoda se řeší v Dolním Benešově na Opavské ulici a v Uherském Hradišti se bouralo na Sokolovské.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
3: Much good. It come from the fruit of use of power. One soul.

0: Amarant a jejich The Nexus na Rock Rádiu 6 minut po půl osmí. Dneska je pondělí. Přátelé, kdybyste viděli, jak se vždycky Anabel Doslin, tak mikrofonu, to je krásný.
1: Ty Tyrannosaurus Rex, ty v důchodu, ty jo, z hejblou pánevní kyčlí, nebo já nevím.
0: Ty vypadáš, no. Jak viděla si Foresta Gumpa, jak on měl takový, když byl malý, jak měl ty dráty na těch nohou, tak přesně tak je to vypadá, chodíš. No nic, dneska je pondělí, je 8. června, máme Světový den oceánů, to je ano. Jako hodně vody, velká voda, taky jeden mozkovýho nádoru, to není moc dobrý, ale jeden nejlepších kamarádů a taky den pomozte slonům v zoo. A všechny tyhle ty dny, teda kromě toho mozkovýho nádoru, mi evokujou jedno, že náš kolega a tvůj pokračovatel ano. V rokovém voraze má dneska narozeniny.
1: Ano, Dan slaví narozeniny, takže my mu přejeme všechno nejlepší, chlape, ty náš slone.
0: Já doufám, že se neurazí a já myslím, že se neurazí.
1: Ne, on má smysl pro humor, takže on si sám ze sebe dělá legraci, že trošku přitěle, asi jaký ze sebe umím udělat legraci, že mě kus, takže to je naprosto v pořádku za mě.
0: No, jste skoro stejný.
1: My jsme prakticky jak dvojčata, akorát, že on má pindíka, já ne. Takže my mu přejeme všechno nejlepší, teda doufáme. On říká, že je malej, ale to nevadí. No každopádně.
0: Ale šikovný.
1: Ano, přejeme mu krásný den, ať se ho užije a prací samozřejmě jak jinak.
0: Dané, měj se hezky a čau.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: trenirkarna.cz
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
4: energie tohoto města.
5: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: One more minute, ještě jednu minutu, zpívají hardcore superstar o tom, jak nechceme ráno vstávat a zamačkáváme budíka.
1: A my už nebudeme čekat ani minutu, protože na motorce přijíždí náš oblíbený street Marcel.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
4: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
3: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl s toprakem Razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Skválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat? V klidu, mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Judas Priest na Rock Radio, You've Got Another Thing Coming. Máme další věc, která přichází minutu před 8 hodinou raní. No, je to věc, nebo spíš dáma.
1: No, ale ona nepřišla, ona tady sedí celou dobu.
0: No, tak si stoupne a přijde. Hej, stávej,
2: jdeme. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Tento týden u Zemana masový kříž od Kýty 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
4: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
3: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
4: Více akcí na prodejny Zeman.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno máme, krátce po 8 jsou tu další zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se 2 slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu. Basketbalisté Pardubice zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili sérii na 4 výhry na 1-2.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia.
2: No a Anabel, teď máš šanci, jak jsem říkal, teď dneska je Medarda, pojď.
3: Na Medarda kape 40 dní, jinak to bylo. Medardova kape.

0: Protože to po mně chceš takové věci. Tak Medářová zase... kápě, 40 dní kapen. Dneska,
1: zase za rok, jo?
0: Díky bože, neprší.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V Turnově opatrně na nádražní ulici, kde se srazily dva osobáky, v Hradci Králové se bouralo na Reslově. V Praze se řeší nehoda na Patočkově ulici směr Vypich, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor taky v Dolním Benešově na Opavské ulici.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Tak, aby dneska Mrdandovi kapalo, vám přeje Honza.
3: A Zuzka.
1: 4 minuty po 8.
0: Že Zuzka nám, nás kromě na logopedy objednala taky...
1: Na lobotomy.
0: Na lobotomy. A říkala, že tady s náma nechce ani sedět, na tož vysílat. Což se jí nedivím, samozřejmě.
1: Ne, to by Zuzka určitě neteče pot, to st, nebo slzy, to je no, jenom jsou, pot, jak je vedro.
3: To jsou slzy, smíchané s potem.
1: A i předtím.
0: To je strašný.
1: No nic, přátelé, tak doufejme, že budeme radost dělat nejenom sobě, ale i někomu z vás, protože už za půl hodiny budeme rozdávat 4 lupeny na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Voskovic.
0: Přesně tak, pište si na Messenger, dobře jste řekl, táto. Připište telefonní číslo a po 8:30 si vedejte mobil.
1: A ještě jednou opakuju, jsou to 4 lupeny, takže může kapat. Ne, počkej, jak je to? Stačí, když kape.
0: Medardovi kape.
1: No nic, dáme si radši na Landu, holky a mašiny, tam nekape.
2: Rock Radio.

0: Sabatoni, Last Battle, poslední souboje na Rock Radio 12 minut po 8. Máme pondělí 8. června, pojďme se mrknout na dnešní historický okno. Mám tady pro tebe zajímavost ze 70. let, což seš určitě ráda. To byly dveře, poznal jsem to.
1: No, není možný. Zavírali se tu, měli klid na to hysterické okno.
0: Hysterické okno.
1: Hysterické okno mám dneska já.
0: Kapela Deep Purple v roce 1970, tak, vyjela na turné k desce Deep Purple in Rock, to je taková ta deska, na který je třeba song Child in Time. Na 8. června 1970 se Purplové pohybovali po Německu v rámci koncertní šňůry koncertů. No a nějakým nedopatřením se jim povedlo přispět ke konfliktu studené války mezi Východem a Západem. Protože kapela svou tour jela dodávkou, že jo, nadspanou nástrojema. No a nějakou náhodou se tak jako najednou motali blízko v hranice mezi Východním a Západním Německem, až na ně nastoupili východoněmecký policajti a normálně jim zabavili dodávku i nástroje.
1: No, to je hned. Když bylo to... lezeš tam, kam nemáš, to se ti může stát snadno.
0: No. Takže východoněmecký pohraničníci zauřadovali, protože měli asi pocit, že prostě Purplové chtějí utéct do východního bloku, nevím,
1: z jakého důvodu,
0: z jakého důvodu by to dělali.
1: Ale tak jako, jasně.
0: Nicméně došlo teda na takový menší konflikt, který potom museli řešit západoněmecký úřady a přes nějaký potentáty to všechno vyřešit, aby jim tu dodávku vrátili, a oni samozřejmě teda to potom dostali zpátky a mohli dál pokračovat v té tour.
1: Takže všechno dobře dopadlo.
0: Nakonec jo, dokážeš si představit, že by si v 70. nebo vůbec jako kdykoliv musela s kapelou řešit tohle, jako můžeme, prosím vás, mohli bychom.
1: No, mě to nepřekvapuje.
0: No, dneska?
1: Dneska by mě to taky nepřekvapilo.
0: Fakt? Kdyby si třeba chtěla...
1: V dnešní hyperkorektní době tě můžou zatknout za lecos.
0: To je pravda. No. Nebo kdyby si si chtěla třeba jít zaspívat do koledoru, a Kim Jong-un by řekl, což by znamenalo něco, jako zemřeš v pracovním táboře.
1: Tam žerou psy, tam já bych určitě nejela.
0: To je pravda, ty nejíš maso. Nebo vlastně jo, ale ne psí.
1: Psí rozhodně ne.
0: Tak to bylo hysterický okno, pojďme radši na něco hysterického. Dáme si muziku. U2, I still haven't found what I'm looking for na Rock Radio.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Metaliku se songem Ain't My Bitch v 8 hodin a 24 minut. A my tady teďka máme rychlý info, pokud byste chtěli na konci července na festák a nevěděli byste kam, tak 24., 25. a 26. a 27. Nevím, proč jsem to vyjmenoval takhle všechno.
1: Já jsem neřekl od do, ale tak, takhle to víme minimálně všechny dny naprosto přesně.
0: Já jsem, nikdo se nemůže tam nebyla splést. Mezera třeba.
1: Je to krásný, je to nádherný.
0: Prostě 24 až 27 a hlavně je to, počkej, je to tady je napsaný červen, ale je to červenec. Je to, ne, jo. Je to na konci června. Nevím, proč jsem řekl červenec, protože šestka je červen, no tak dneska je to ráno opravdu skvělý. 26. až 27. června Basin Fire Fest ve Spáleném Poříčí. Je tam spousta zajímavých kapel, Wasp, Steel Panther, na který bych já třeba šel, Paradise Lost, Apokalyptika, Napalm Death a spousta dalších kapel. Lupeny si můžete koupit na všechny 4 dny, nebo na jednotlivý dny, dokonce prodávají i párový lístky, což mě baví, kdyby vaše stará měla problém, že jako kupujete jenom pro sebe a jí zvlášť. Jako,
1: já myslím, že mě zveš, koupit... jako, že to naznačuješ jako párový lístky.
0: Ty takže... jsi stará ještě. Nebo, já nevím, teď jsme rozsvítili ve studiu a možná bych to přehodnotil, ale...
1: Dobře, no. Tak zase zásni, díky.
0: Takže pokud se chcete podívat na dobrý festiák, plný poměrně tvrdý muziky, tak se mrkněte na basin.cz a kupte si lupeny.
1: Ano. Nemám víc, co bych k tomu řekla. Velká pochva.
0: Děkovala za chvíli Iné kafe Růžová zahrada.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
16: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Jiné kafe a růžová zahrada dohrála už skoro 3 minuty po půl devátý.
1: No, máme 3 minuty zpoždění, ty magore.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Sport.
3: Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem Vít Přindiš. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. A basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili sérii na 4 výhry na 1-2.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se srazily dva náklaďáky ve směru na Brno na 234. kilometru. V Praze se řeší nehoda na Tupolevově ulici, v Brně na Žabovřeské a Hradec Králové má nehodu na Reslově.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Devátý život, Ninth Life a Pavla Rouč na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut.
1: To znamená jediný mobily do ručky, jdeme rozdávat lupeníčko, lupení.
0: Máme tady Vesuv Fest a protože jsme moc hodní, tak výjimečně celý týden rozdáváme 4 lupeny.
1: Takže na to.
0: Jeden šťastlivec měl větší štěstí než obvykle.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
14: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Páchnoucí klimatizace po zimě?
17: V autě 40 stupňů?
16: To nechcete.
17: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
16: Jsme tu pro vás.
17: Klima Express.
16: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
17: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
16: Skočte si nakoupit.
17: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
16: Objednejte se na
17: klimaexpress.cz.
18: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
19: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
0: A v 8 hodin a 42 minut jsme zpátky, rozdáváme 4 lupeny na Vesuv Fest na 4. a 5. července a jejich šťastnou majitelkou se právě stala Petra od Meziboří. Dobré ráno.
4: Dobré ráno vám všem, zdravím.
1: Krásné dobré ránko, ty jsi psala, ahoj, že pojedeš s dětma nebo s celou rodinkou, jestli dobře si pamatuje to tak?
4: Já jsem to ještě nikomu neříkala, takže když by náhodou někdo chtěl od nás je, tak pojedeme s dětma a jinak se hře končí mateřská, takže jsme si říkali, že by to bylo moc pěkný ukončení jejího několikaročního mateřského působení doma, takže by určitě to parádně oslavilo.
1: No tak je to tam, děvčata, takže můžete vyrazit. Těšíte se?
4: Moc děkujeme, moc.
1: No tak to je super.
4: Kapely,
1: tak to jsme vybrali dobře, to mám radost.
0: No a jak to máte daleko do kempu Suchý u Boskovic z Meziboří?
4: Boskovice jsou od nás tak 50, ani ne, tak 45 kilometrů, takže vlastně
1: to je
4: relativní kousíček.
1: To je dobrý, to je pohodinda. Budeš řídit nebo budeš pít?
4: No doufám, že budu řídit manžel.
1: Tak se to dělá správně.
0: No a už jste někdy byli na Vesuv Festu?
4: Ne, je to poprvé.
0: Je to poprvé premiéra hned takhle na dva dny do kempu, pěkně, pod stán, že jo?
4: No určitě.
0: Segra tam pozná, nebo tam pojede s přítelem, s manželem taky asi?
4: S manželem.
0: S manželem, dobře, no, takže tím pádem ty tam zadělej na dalšího svíště a bude další tři roky doma.
4: Čtyři, tak doufám, že už ne teda.
0: Čtyři, jo.
1: Za chvilku Zubová jedenáctka, čtyři už stačí, to souhlasím.
0: No tak dobře, no, tak v tom případě se tam musí opít tak, aby se nemohli ani pohnout.
4: No, asi tak.
0: Peťo, moc gratulujeme ještě jednou, Lupeny, posíláme, brzy dorazej, moc si toužíte, klidně nám potom se Segrou pošlete nějaký fotky, napište, jaký to bylo a mějte se krásně.
4: Moc děkujeme, ahoj.
1: Užijte si to, krásnej den, ahoj.
4: Ahoj.
20: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rok.
0: No a teď tvůj oblíbenec.
1: Aleš Brichta a jeho dívka s perlami ve vlasech.

0: Kontrast a bomba na Rock Rádiu v 8 hodin a 52 minut. Máme pondělí 8. června a je to už skoro za náma.
1: Díky bože, je to bomba. Ne, já mám ještě lékaře a spoustu schůzek dneska, takže jsem taková rozlítaná, už jsem jednou nohou ve výtahu prakticky.
0: Lékaře, dneska je světový den mozkového nádoru, nemáš něco takového, že prosím, ne?
1: Ne, tak to vůbec neříkej, jakýhle hrozný věci, ale to nepřivolávej, děkuju ti.
0: Tady na ten dřevěný hořlavý stůl.
1: Někdy bych ho nakopla, přátelé, má tak dementně morbidní humor, že bych mu dala tady kopačku s drutem. Hele, jdu na endokrinologii se štítnou žlázou, neumírám, můžeš být klidnej.
0: Ej, ale na druhou stranu je taky dneska den nejlepších přátel. Tak to si myslím, že bychom mohli jako oslavit nějak.
1: My dva?
0: No jasně, pak mi napíš, já budu v práci a ty mi napíšeš, že jsi doma.
1: Právě, já jsem chtěla říct, že ti napíšu, jsem u doktora a ty mi napíšeš, pracuju. Takhle to hezky oslavíme a dáme si dortík na dálku, který já tak nemůžu, protože hubnu a ty už si vyhrál sázku, takže ty si ho klidně dát můžeš, na rozdíl ode mě.
0: Děkuju. No. Přátelé, oslavte dnešní Mezinárodní den nejlepších přátel, protože vy jste naši nejlepší kamarádi, samozřejmě jako naši posluchači, kromě pana Jaroslava ze Zlína a pár dalších, ale jinak jste všichni nejlepší kamarádi. Takže zůstaňte naladěni na Rock Rádio a zase zítra čau.
1: Tak ano, naše práce je naše láska. Pláčik, slimáčik.

0: 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
1: Více na prodejny-zeman.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Nejvyšší soud v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti COVID-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. V rozsudku, který dnes přístupnil, zdůraznil taky nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Provoz na letišti v německém Mnichově byl v neděli večer na několik hodin přerušený. Podle německých médií byla kvůli ohlášenému zápachu kouře evakuována řídící věž letiště, kterou museli prověřit hasiči. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně. Rock Radio, počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor ve směru na Brno na 233,5 kilometru máme hlášenou nehodu dodávky s osobákem, zasahují do pravého jízdního pruhu a bouralo se na D2 ve směru na Brno na 46,5 kilometru, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
3: Máme něco málo po 9. hodině, startuje rokový dopoledne. Zuzko, děkujeme za zprávy. Máme tady Eventation, ta byla mimochodem na Metal Festu v sobotu. Já jsem tam byl včera, nebo byli jsme tam s přítelkyní včera, užili jsme si to a potkal jsem Derika Greena, zpěváka z kapely Sepultura. To by ti mohlo být sympatické, protože on je vegetarián.
0: Aha.
3: Jo, zapřísáhlej. A oni fakt ty lidi jsou takový nějaký jako strašně hodný a příjemný. Představ si, že on mi ještě pak poděkoval, že jsem se s ním vyfotil.
0: Fakt jo,
3: jo.
0: To je hezký.
3: On prostě fakt strašně vstřícnej člověk, jako seděl tam,

0: No tak úplně v pohodě, tak jsme si jako povídali, prohodili jsme pár.
1: Jasně.
0: Jako a pak jsme se vyfotili a on fakt teda, jako víš co, já nevím, jestli ty vegetariáni, oni jsou taky smířlivější.
1: No kde, viď, no já
0: že,
1: taky
0: že,
1: viď,
0: asi, jako, fakt byl fantastický, musím teda říct, že úžasný, no. No tak zdravím všechny, jo, a musím pozdravit naše posluchače, já jsem jim to slíbil, protože tam byla spousta posluchačů, který mě tam odchytli a strašně jako fajn a chválili a yeah. fotili se, víš, jako to, tak jsem říkal, hele, já to tam všechno v pondělí řeknu, takže zdravím vás všechny, se kterýma jsem se tam viděl, jak jsme se tam fotili a tak, tak plním svoje slovo, jo. A tím je to uzavřený. No a pojďme se vrátit na Metal Fest, sobota večer a Eventation právě teď na Rock Radio. A pak si dáme taky kabáty a dia. Zuzko, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý

to dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Dali jsme si Nirvánu na Rock Rádiu, 9 hodin a 19 minut, aktuální čas, a pojďme se podívat na dnešní datum 8. června. Pro mě je to hodně zásadní datum, protože narozeniny slaví můj oblíbenec Milan Broum, samozřejmě basák kapely Olympic, který ho mám moc rád, sympaťák, a hlavně mám rád Olympic jako takovej, takže mu přeju všechno nejlepší, pokud poslouchá, a což mi připomíná, že budeme oslavovat v rámci Olympiku tento týden ještě jednou, protože 11. tedy ve čtvrtek nás čeká diskuze a oslavování alba Big Beat od kapely Olympic, který vyšlo před 40 lety, a já jsem si na tohle téma sednul s Petrem Jandou a popovídali jsme si právě o tomhle albu, a bylo to pro mě hodně zajímavý a hodně výživný, protože Big Beat byla první deska, kterou jsem dostal pod stromeček od svého dědy v roce 1987, a mám k ní takový zvláštní emoční vztah, což jsem Petrovi i řekl. A tak jsem se strašně rád touhle deskou probíral, jak to vznikalo. Samozřejmě jsme probrali i odchod Petra Hejduka, příchod Milana Peroutky a taky Jirky Valenty, který posílili sestavu novou a začala nová éra Olympiku. A samozřejmě i skladby, jak vznikaly, texty a tak dál. Takže myslím si, že se máte na co těšit. Právě ve čtvrtek si celou desku pustíme celou a budeme se o ní bavit, a taky vejde ve známost tedy podcast, který budete moct najít na našem YouTube kanále. Takže těšte se, máte na co. My si teď dáme škvor, dáme si taky Biffy Clyro a nebo Him.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, tyjo, nebyj ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí, a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: Ah!
4: Vltava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Dali jsme si hymn na Rock Rádiu 9 hodin a 36 minut a pojďme se podívat standardně na další zastávku Rokinu, protože ta se v sobotu 13. června přesune do Moravského Krumlova a vy můžete opět vyrazit na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. A samozřejmě tam bude i náš tým Rock Rádia. Anabel vás provede celým festivalem a taky si tam budete moct koupit nový trika, který pro vás máme. Ale co je zásadní a nejdůležitější, tak opět pro vás máme lupeny pro celou partu, tedy 10 kusů pro jednoho z vás, který získá sympatie naší odborné poroty, pokud zašle fotku na studio@rokovyradio.cz, ne tedy svojí, ale celý svojí party. No a samozřejmě, čím bude zajímavější a oslní a osloví, tak je větší pravděpodobnost, že těch 10 lupenů do Moravského Krumlova na Rokin dostanete vy. Standardně máte čas opět do čtvrtka, tedy do 11.6. do 15. hodiny. No a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo měl to štěstí. Takže posílejte a možná to budete vy, kdo 13. června v Moravském Krumlově rozjede velkou show na Rokinu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No ale nejenom z Rokinu je člověk živ, máme tady i další akce a i když je pondělí, tak si můžeme říct, co nás čeká o víkendu a pokud chcete vyrazit někam jinam, tak my vám řekneme kam. Kulturní typy jsou připravený, stejně tak jako další muzika. Luci si dáme, dáme si taky Baby Metal a nebo Clue.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na klimaexpress.cz.
6: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
7: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragboats.cz. Už vím. Tak vzhůru na palubu.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
16: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: 和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je údajně snaha dopřát si relax v zahraničí i vícekrát ročně. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesaly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila už o více než 50%. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
7: Rock Radio. Počasí.
9: Tak ještě počasí, dneska jasno až polojasno, k večeru v Čechách od západu přibývání oblačnosti a denní maxima mezi 23 až 27 stupni Celsia.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
9: No a z našich cest tady mám upozornění na Olomouc, konkrétně v ulici 17. listopadu se řeší nehoda dvou osobních aut a motorky. Na místě je policie, hasiči i záchranka. Je tam komplikovaný průjezd, protože aktuálně je tam silný provoz, takže počítejte s omezením a taky se zdržením.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
7: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
9: Rokový dopoledne, pondělní s datem 8. června pokračuje dál. S vámi je Kamil, já vám přeju hezký den, ať už ho trávíte s námi kdekoliv, v práci, odpočíváte, na dovolený. Prostě jsme rádi, že jsme spolu. Já určitě a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Dáme si Harley, Rob Zombie bude taky a na začátek Nightwish a jejich Nemo.

0: Tři minuty po 10:45 dozněly na Rock Rádiu Green Day. 8. červen, to je dnešní datum, to spoustě z vás asi neuniklo. A my, co se týká samozřejmě Rock Rádia, tak oslavujeme výročí spojený s tímto datem, nebo respektive já rád vzpomínám a probírám se kronikou, protože mě to občas hodí taky někam, kde si řeknu, hele, tyjo, to už jsem dlouho neslyšel, nebo dneska mám důvod k tomu si to pustit, nebo mi to něco připomene. Stejně tak jako dnešní datum, protože před 27 lety vyšla deska Californication od Red Hot Chili Peppers. A zrovna, když jsem tady na to koukal, si říkám, Hergo, tuhle desku už jsem dlouho neslyšel a ona je výborná. Já myslím, že asi úplně to nejlepší nebo minimálně nejúspěšnější, co Red Hot Chili Peppers do světa pustili. A samozřejmě je tam oslavován návrat kytaristy Frusciantého, který se hodně podepsal právě do vyznění alba Californication. No a to, že jsou tam ty největší hity, tak to je jasný. Hlavně tenkrát v té době strašně bodovala. Bylo z ní spousta hitů a klip. A hlavně bych řekl, že ta deska se skvěle poslouchá od začátku do konce, což občas u některých, ale hlavně těch posledních dvou mám trošku problém to doposlouchat. Je to fakt strašně dlouhý a tak se tam nějak jako plácají a vaří se z vody, ale u téhle desky to fakt nehrozí. Od první skladby, jak tam rozjede ta basa, ten neskutečný nátěr, tak to prostě jede až do konce, přestože ta deska trvá hodinu, takže skvělá. Jestli jí máte rádi, třeba jsem vám jí právě teď, jak jsem říkal před chvílí i sám sobě připomněl a možná ji třeba hodíte do CD přehrávače nebo na nějakých streamovacích platformách, jak chcete, to je jedno. No a ti mladí, co ji neslyšeli, tak tady máte doporučení, hele, to si dejte, protože to si myslím, že fakt stojí za to a měli byste to slyšet, pokud chcete jít rokovou historií dál. No a ještě bych rád připomněl narozeniny, protože 72. dneska slaví Mark Tornillo, což je aktuální zpěvák kapely Accept, který je v podstatě, nechci říct zachránil před těma 16 lety, ale řekněme, že jim vlil novou krev do žil. Album Blood of the Nation, který je za mě luxusní. Pak se to trošku jako začalo kazit, ještě ty následující dvě alba byly super, Stalingrad a tak dál, ale ty poslední, tam už se trošku musím hodně překonávat, abych to dal, ale pořád to ještě furt je poctivý heavy metal, no a Mark Tornillo na to má obrovskou zásluhu svým přispěním, hlasem a taky samozřejmě i co se týká skladeb, který napsal. Takže tomu přejeme všechno nejlepší z Rock Rádia. No a my si dáme Bon Jovi, dáme si Black Crowes a bude taky Gába Gunčíková.
1: Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Yes, sir! Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical! La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Korni na Rock Rádiu se skvělým coverem z roku 2004, který vyšel na jejich výběrovce tehdejší a dali jsme si je 5 minut před 10:45. No a i tento týden budete moct rozhodovat o albu, který uslyšíme v sobotu večer v rámci rokovýho referenda. A tentokrát je nabídka pozdravů z Kanady, protože nás čekají zástupci různých žánrů a taky generací. A všechno je to spojený s Kanadou. Jednak jsou tam mladíčci, jako relativně mladíci oproti tomu, co bude následovat. A to Billy Talent, který v roce 2009 vydali desku Billy Talent 3. Tak pro tu můžete hlasovat, aktuálně teda z těch, co už si to našli a dali svůj hlas, tak dali nejvíc, protože ti zatím vedou. Druhý tam máme Vojvod, nebo respektive třetí, ale já to beru jako po pořadě historicky, tak jak se kapely zapisovaly do rokových dějin. Takže Vojvod, rok 1991, výborná deska Angerat, tak tý můžete dát taky hlas, aktuálně to udělalo 25% z vás. Stejně tak jako 25% z vás dalo hlas tý nejstarší a dá se říct už obrovský legendě, kapele Rush, která nabízí rok 1982 a výbornou desku Signals. Tak tam bych taky jako nevěděl, komu dát hlas. Ještě si to nechám projít hlavou, každopádně vy, pokud máte jasno a máte tam svýho favorita, tak už můžete hlasovat, hlasování už běží a poběží až do sobotního odpoledne. A nebo si můžete dát čas na rozmyšlenou, je to každopádně na vás. Billy Talent, Rush a Vojvod, to je aktuální nabídka rokovýho referenda. Za chvíli Alice Cooper, Pop Evil, dáme si taky Kerny a v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd. Muzika podle vás.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Románský.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Ratatarararatalarki ratatarararatap.
8: potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
10: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
18: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na rekbyty.cz.
19: Rekbyty, záruka kvality.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
6: Tento týden u Zemana masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
7: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90.

0: června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude jasno až polojasno, k večeru potom v Čechách od západu přibývání oblačnosti a teploty dnes mezi 23 až 27 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak jak to vypadá na našich silnicích? Třebíč, Sucheninova, tak tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, srazily se tam dvě osobní auta. Na místě je záchranka, hasiči i policie a počítejte tam se zdržením v tomhle úseku. Stejně tak jako v Pardubicích ulici Holandská, tam se srazilo osobní auto s elektrokoloběžkou, taky na místě policie, hasiče i záchranka, taky komplikovaný průjezd, tak počítejte s omezením a se zdržením i tam. Šťastnou cestu!
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Elektrický oběd.
3: No a my rozjíždíme elektrický oběd. První v tomto týdnu. Máme 3 minuty po 11. hodině. S vámi je Kamil Dráb a já vám přeju hezký 8. červen. No a protože je tady elektrický oběd, jak jsme říkali před chvílí, vy všichni asi víte, co se bude dít, ale jsou mezi námi určitě ti, kteří ještě o elektrickém obědu neslyšeli nebo případně jsou úplně poprvé na frekvencích Rock Rádia. Tak přátelé, můžete si nechat zahrát nějakou svoji oblíbený píseň, a to v čase mezi 11. a 12. Napsat mi můžete na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. To jsou dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, no a já to následně přetavuju do éteru Rock Rádia. Takže to nebudeme zbytečně zdržovat a jdeme hned na první kousek, ten je standardně ode mě, dneska to bude Thunderball od Oasis, no a pak už uvidíme, jak to dáte dohromady vy. Takže vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. No a tady jsou Oasis na Rock Rádiu.

Tak, Oasis jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Máme to tady vesměs spojený s Metalfestem, což je super, hodně přání a vzkazů chodí od vás, co jste tam byli nebo co jsme se potkali. Já se na to postupně budu dostávat během té hodinky, ale mám tady hned první zprávu a ta je od Jirky, který napsal, že by ho zajímalo, jak se mi líbili Battle Beast s novou zpěvačkou. Píše tady, že mu to včera nevyšlo, takže mám pustit k obědu právě Battle Beast. A má to být něco s Norou, ještě tedy se zpěvačkou, která tam působila donedávna. Tak já teda musím říct, že mě to hodně zajímalo, protože Battle Beast mám rád. Je pravda, že na Noru jsem zvyklej, no měl jsem takový pocit, že Nora to dává jakože jako s přehledem, s takovým klidem, tak samozřejmě ty písně jsou psaný na ní. A že s novou zpěvačkou to bylo takový trošku jakože na hraně, ale dala to možná, že trošku i nervozita třeba tam hrála roli, nevím. Každopádně vedle mě byl Jarek Filga, se kterým jsme to sledovali spolu a ten říkal, že zpívá výborně teda. Ještě to tam dotahoval ty vejšky, taky říkal, že je to hodně vysoko, ale že to tam dává jako s přehledem a v pohodě. Takže věřme zkušenému zpěvákovi, takže asi to bylo všechno v cajku. Vy, co jste tam byli, tak asi taky mi dáte za pravdu, že Battle Beast v podstatě neudělali krok zpátky a že si drží tu svoji linii. Takže fajn, asi jako OK, no. A my si teda dáme Battle Beast z loňského alba, ještě tedy s Norou, skladbu Here We Are.

To be with you a Mr. Big na Rock Radio. V elektrickém obědě muzika, kterou jste si přáli slyšet vy, konkrétně Věra, tuhletu skladbu. Další muziku chce slyšet Matěj, který napsal, že by chtěl něco od Panoptika pro 4 dlaždiče, aby nám šla práce dobře.

Romancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět, co bylo, když jsem práskl klín.

Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.

Show must go on a Queen je na Rock Rádiu v elektrickém obědě něco málo před půl dvanáctou, takže jsme téměř v polovině. Tohleto přání bylo od Pepy, který napsal, že by chtěl slyšet Queeny a právě do Show must go on, do práce, aby mu to rychleji utíkalo a všem pro hezčí den. Další přání je od Líby, která píše: ahoj Kamile, včera jsem tě potkala na Metal Festu a už jsem věděla, že tě dnes poprosím o písničku Eventeisha od Eventeishi pro všechny, co dnes museli nastoupit do práce, ale i pro ty, co se ještě bálí v Plzni. Díky moc, Líba napsala. Tak zahrajeme si určitě, já jsem ji bohužel neviděl v sobotu, měl jsem nějaký povinnosti pracovní, ale neděli už jsem si ujít nenechal, to víte. Každopádně všem, co jste tam byli, tak co jsem mluvil s lidma, tak říkali, že Eventeisha byla prostě super a že dokonce někteří z vás ji viděli překvapivě poprvý a že byli uchváceni. Takže si pojďme tuhletu metalovou operu připomenout písní, která v podstatě všechno definuje, protože se jmenuje stejně jako celý projekt. Eventeisha vyšla na jednice v roce 2001.

Darkness jsme si dali v elektrickém obědě, muzika na vaše chuť, nebo na vaší chuť a přání. A napsala si o to Zdenka, další přání je od někoho, kdo se nepodepsal, to nevadí, ale mám tady napsáno, poprosila bych o písničku od Vítkova kvarteta Pražský démon, všem, co se zpamatovávají z víkendový akcí, děkuji. Ano, Vítkovo kvarteto jsme tady měli jakožto hosta ve středu, takže samozřejmě rozhovor už si můžete dohledat na našich streamovacích platformách nebo taky na webu rokovýradio.cz v sekci hosté nebo hvězdní hosté. No a Vítkovo kvarteto taky v neděli uslyšíme živě na Rock Rádiu v rámci rokovýho živáku od 19 hodin, tak jestli je máte rádi, tak určitě poslouchejte, 19. hodina, rokovej živák, neděle večer. No a teď už si pojďme dát Pražskýho démona.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Halloweeni na Rock Radio v elektrickém obědě, který si přála slyšet Dominika, ale hlavně, přátelé, Halloween se blíží taky i pomalu k nám, a to na Open Air Masters of Rock, který proběhne ve Vizovicích za měsíc a něco. Já tam u toho budu, čtvrtek, pátek budu s vámi, budu vás provázet festivalem, ale hlavně si tam Halloweeny vychutnáme hned ve čtvrtek večer jako headlinery. Takže to bude neskutečný masakra, moc se na to těším, protože věřím, že jim to bude krásně hrát Open Air, že jo, a ještě víme, že Masters of Rock, to je prostě kvalita zaručena, takže se moc na to těším a věřím, že spousta z vás si tenhle ten koncert užije se mnou a s námi. No ale teď už pojďme dál na další přání. Zdraví, mohla bych poprosit o nějakou písničku Dimitri pro moji úžasně báječnou kolegyni Páju, má dnes kulaťoučké narozeniny, tak bych ji chtěla popřát krásný narozeninový den. Děkuji moc, Kájuška. Tak zdravíme a pojďme si dát Dimitri, já ještě přidáme taky Briana Adamse, skladbu Heaven, a bude to úplně poslední příspěvek do dnešního elektrického oběda, protože víc už tam toho nezvládneme. O Heaven si napsal Standa, který zdraví ze stavby a posílá to všem, který musí makat stejně tak jako on na slunci, tak ať nám to utíká. Takže to je poslední přání, já se s vámi loučím, přeju vám hezký pondělí a předávám Danovi, který už s vámi za chvíli rozjede rokovej voraz.

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začal v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat, dorazí taky větší oblačnost a srážky i s občasnými bouřkami. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplovat. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát čtyřhru s Kanaďankou Mbokovou.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 24-28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 143 u obce Berloch, okres Český Krumlov, je nehoda osobní auta s traktorem. Je tam překážka na silnici. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, pár minut po 12. hodině začíná první rokovej voraz tohle týdne s Danem. Já jsem tady byl minulý týden do čtvrtka, takže jsem po protáhlém víkendu. Dneska si rozdáme nějaký lístky na Rokin, řekneme si něco o mistrovství ve fotbale, něco o hudbě a o koncertech, co nás čeká. A já nechám jako každý pondělí zahrát něco kamionákům, protože na jižní spojce vždycky stojí a mě jich je tak hrozně líto. Takže čeká John Lennon, Dimitri, anebo teďka Good Charlotte. Tak jdem na to.
0: Rock Radio.

0: A to byly R.E.M. A my se půjdeme podívat do Mexika, protože ve čtvrtek začíná mistrovství světa ve fotbale v Mexiku a končí jeden velký milník, a to za zápasy mezi Messim a Ronaldem. Bude to posledních mistrovství světa a myslím si, že podle mě v reprezentacích, že pak to ukončí po tomhleto mistrovství. Bude končit i brazilský Neymar, ale ten už nás tolik nezajímá. Já jsem rád, že tuhle dekádu jsme zažili, jsme mohli sledovat dva velký talenty. Messi teda je větší talent. Já teda jsem zastánce Ronalda, ale ten to má vydřený, Messi ten to měl od Boha. A samozřejmě Messi má navíc, že vyhrál už mistrovství světa ve fotbale, vyhrál s Argentínou. Ronaldo na to čeká, takže od čtvrtka budete mít pravidelný servis, ráno to bude mít Zuzka na starost, odpoledne já, pojedeme jako vždycky den zpětně, protože jak se to hraje ještě v noci, tak aby jsme vždycky dopověděli ty výsledky. No a takže budete moc poslouchat tady různý, snad třeba ukecám i na nějaký rozhovor nějakého reprezentanta, mám jednoho kamaráda, který kdysi hrál za repre, že by ho třeba pozval do studia na chvilku, nebo by nám něco nahrál a trošku vyspovídali. No a my si pustíme teda nějakou hudbu dál, pustíme si Whitesnake a teď bude terapie, ať je pohoda.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
17: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Whitesnake a jich Is This Love. Nádhera, moje oblíbená písnička z roku 1987 z alba Whitesnake. No ale my se půjdeme podívat od Whitesnake na rockiny, protože pokračují dál. O víkendu jste se mohli podívat v Plzni, anebo na Rockin' Loket. A my teďka pojedeme do Moravského Krumlova, ne do Českého, abyste to nespletli. A tam budou Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantenberg. No a klasicky ty traktoři, které jedou 25 let s náma, vystupují jenom u nás, teďka jedou šňůru. No a nebude tam chybět Anabel, celý tým, co to tam bude pořádat, holky, který tam budou hostesky prodávat nový trička s novým logem, kdybyste si chtěli koupit náš merch, nebo jak tady vždycky píše jeden specialista o samolepky, tak se tam může říct o samolepku rokovýho rádia, ať se to může polepit s tím třeba auto nebo pokoj. No a my nabízíme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, aby mohl vytáhnout sebou. A proto musíte udělat, že nám pošlete fotku celou vaší partou, která bude crazy. Čím víc crazy, tím lepší, aby jsme mohli vybrat toho nejlepšího a tomu dát těch 10 lístků. A to pošlete na studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. No a my než ještě si pustíme nějakou hudbu, kterou já jsem tady našel. Bude za chvilku divoký Bill. Malování, to bude pro všechny speciálně malíře. Protože ať se mi líb maká, že nás většinou poslouchají tady chlapi, co makají někde na stavbách a podobně. Takže já jim pustím divokýho Billa za chvilku.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
12: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
10: Více na prodejny-zeman.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, Bilabel, CZ.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Chceš mít
5: ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Krásné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na

0: Rádio. Rokovej poraz. Rok Rádio. Rokovej poraz.
1: A já.
0: Rok Rádio. Rokovej poraz.
1: A já zdravím rockery, který přišel až teď.
0: Rádio. Rokovej poraz.
1: A já zdravím rockery, který přišel až teď.
0: Rokovej poraz.
1: A já zdravím rockery, který přišel až teďka, máme první hodinku rokového porazu zase. A já zdravím rockery, který přišel až teďka, máme první hodinku rokového porazu za sebou. A já zdravím rockery, který přišel až teďka, máme první hodinku rokového porazu za sebou. No a v další hodině rockery, který přišel až teďka, máme první hodinku rokového porazu za sebou. No a v další hodince, který přišel až teďka, máme první hodinku rokového porazu za sebou. No a v další hodince si pustíme máme první hodinku rokového porazu za sebou. No a v další hodince si pustíme samozřejmě hudbu hodinku rokového porazu za sebou. No a v další hodince si pustíme samozřejmě hudbu. Já za sebou. No a v další hodince si pustíme samozřejmě hudbu. Já pak s váma proberu něco. No a v další hodince si pustíme samozřejmě hudbu. Já pak s váma proberu další hodince si pustíme samozřejmě hudbu. Já pak s váma proberu něco o hudbě. Pustíme samozřejmě hudbu. Já pak s váma proberu něco o hudbě a za chvilku ještě hudbu. Já pak s váma proberu něco o hudbě a za chvilku ještě řeknu v dalším. Já pak s váma proberu něco o hudbě. A za chvilku ještě řeknu v dalším stupu, proberu něco o hudbě a za chvilku ještě řeknu v dalším stupu, jak si raní rozjezd zemědělství hudbě a za chvilku ještě řeknu v dalším stupu, jak si raní rozjezd zemědělství. Za chvilku ještě řeknu v dalším stupu, jak si raní rozjezd zemědělství srandu s klasicky řeknu v dalším stupu, jak si raní rozjezd zemědělství srandu s klasicky Anabel. Jak si raní rozjezd zemědělství srandu s klasicky Anabel. Oni to umějí. No, rozjezd ze mě dělal srandu s klasicky Anabel. Oni to umějí. No, to je takový můj život, furt ze mě dělal srandu s klasicky Anabel. Oni to umějí. No, to je takový můj život, furt ze mě dělají srandu s klasicky Anabel. Oni to umějí. No, to je takový můj život, furt ze mě dělají srandu. Proto pustím bel. Oni to umějí. No, to je takový můj život, furt ze mě dělají srandu. Proto pustím Simple Plan. To umějí. No, to je takový můj život, furt ze mě dělají srandu. Proto pustím Simple Plan. Welcome to my life. To je takový můj život, furt ze mě dělají srandu. Proto pustím Simple Plan, Welcome to my life. Život, furt ze mě dělají srandu. Proto pustím Simple Plan, Welcome to my life. Dělají srandu. Proto pustím Simple Plan, Welcome to my life. Proto pustím Simple Plan, Welcome to my life. Simple Plan, Welcome to my life.
0: Rock Radio.
1: Welcome to my life.
0: Rock Radio. Do you ever feel like breaking down? Rock Radio. Do you ever feel like breaking down?

Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás... Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny z... Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu. Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. června do Moravské. Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. června do Moravského Krumlova. A já vás všechny zvu 13. června do Moravského Krumlova. Zvu 13. června do Moravského Krumlova na 13. června do Moravského Krumlova na Rock In a na náš koncert. Června do Moravského Krumlova na Rock In a na náš koncert v rámci do Moravského Krumlova na Rock In a na náš koncert v rámci Krumlova na Rock In a na náš koncert v rámci 25 na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme. Náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out Traktoru. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out. Vstupenky v síti Go Out. Vstupenky v síti Go Out. Go Out.

0: A já vám to pustím, protože já jsem takový tajnůstkář a vždycky si říkám...
1: Přáli jsme ti v éteru k mezinárodnímu dni slonů.
0: Tak já vám pustím. Te.
1: Přáli jsme ti v éteru k mezinárodnímu
0: Te.
1: Přáli jsme ti v éteru k mezinárodnímu dni slonů.
0: Te.
1: Přáli jsme ti v éteru k mezinárodnímu dni slonů. Tak jsme ti v éteru k mezinárodnímu dni slonů. Tak doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické. K mezinárodnímu dni slonů. Tak doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické. Mu dní slonů, tak doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické.
0: Takže ona...
1: Tak doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické.
0: Takže ona to určitě myslela kvůli tomu...
1: Doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické.
0: Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chopu...
1: Urazíš, bylo to moc hezké a romantické.
0: Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu...
1: Moc hezké a romantické.
0: Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu... Jo, ona ne. Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu. Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu. Jo, ona neříkala sluně. Ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu. Jo, ona neříkala sluně. Takže myslela kvůli tomu velkému chobotu. Jo, ona neříkala sluně. Takže to bude chobotu. Jo, ona neříkala sluně. Takže to bude kvůli váze. Jo, ona neříkala sluně. Takže to bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí. Kla sluně. Takže to bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí. Já se neurazím. Takže to bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí. Já se neurazím, já to mám rád. Takže to bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí. Já se neurazím, já to mám rád. To bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí. Já se neurazím, já to mám rád. Tyhle ty srandy. Váze. No, škoda, to nevadí. Já se neurazím, já to mám rád. Tyhle ty srandy. Já jim děkuju, škoda, to nevadí, já se neurazím, já to mám rád tyhle ty srandy. Já jim děkuju, nevadí, já se neurazím, já to mám rád tyhle ty srandy. Já jim děkuju, že mě takhle popřáli, já už přečte neurazím, já to mám rád tyhle ty srandy. Já jim děkuju, že mě takhle popřáli, já už přečte tyhle ty srandy. Já jim děkuju, že mě takhle popřáli, já už přes 40 to neslavím a vždycky... Já jim děkuju, že mě takhle popřáli, já už přes 40 to neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někdo... Že mě takhle popřáli, já už přes 40 to neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho... Ale já už přes 40 to neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho... Přes 40 to neslavím.

0: a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakého panáka a my to neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakého panáka a my Češi, co vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakého panáka a my Češi, co skrbíte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakého panáka a my Češi, co skrblí, jsme takový skrblíci, nebo někde pozvat na nějakého panáka a my Češi, co skrblí, jsme takový skrblíci a všechno tajíme na nějakého panáka a my Češi, co skrblí, jsme takový skrblíci a všechno tajíme. A my Češi, co skrblí, jsme takový skrblíci a všechno tajíme. Takže Češi, co skrblí, jsme takový skrblíci a všechno tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Škorpion, tease me, please, jsme takový skrblíci a všechno tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Škorpion, tease me, please, mici a všechno tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Škorpion, tease me, please, mi, tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Škorpion, tease me, please, mi. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Škorpion, tease me, please me. Nějakou písničku, třeba Škorpion, tease me, please me.
1: Praho, připrav se na den.
0: Škorpion, tease me, please me.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude
0: vše... Tease me, please me.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června, všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června, i ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Uč vám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh, barvy, smích. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh, barvy, smích. A zážitek pro 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh, barvy, smích. A zážitek pro v parku Učeňku, běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu, vem dětíku, běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu, vem děti, kámoše, babičku, smích. A zážitek pro celou rodinu, vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší. A zážitek pro celou rodinu, vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Pro celou rodinu, vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akceš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš aulu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: 4 dny to nejlepší
1: autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský a
1: pozdrav. Škoda v Praze a v Náchodě.
2: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský
1: a v Náchodě.
2: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire. 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire. 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika, přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a další, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než Fest 2026. Wasp Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 46. Wasp Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death.

0: a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálním a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálním pořích víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálním pořičí a 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálním pořičí a nebo vyraž na Bejzin 24. až 27. června ve Spálním pořičí a nebo vyraž na Bejzin na Otočku je do června ve Spálním pořičí a nebo vyraž na Bejzin na Otočku je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce a nebo vyraž na Bejzin na Otočku je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzin.cz Bejzin na Otočku je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzin.cz
1: Bejzin
0: Fire je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzin.cz
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje
0: jednotlivce i dvojce prodej na bejzin.cz
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje
0: dvojce prodej na bejzin.cz
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio
0: na bejzin.cz
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio Rock Radio Firefest mediálně podporuje Rock Radio Rock Radio Rock je mediálně podporuje Rock Radio Rock Radio Rock je slušná muzika Rock Radio Rock Radio Rock je slušná muzika Rock Radio Rock je slušná muzika
2: Hledáte adrenalin, ale všechno
1: Rock je slušná muzika
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
1: Je slušná muzika.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
1: Slušná muzika.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře.
2: Vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má...
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě...
3: Poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A páme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pá. Nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak. V Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak. Pak si to pěkně...
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhne...
3: 100 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Pak...
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořád.
2: To pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek.
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firman.
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firman zážitky.
3: Pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firman zážitky.
3: Adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firman zážitky.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firman zážitky.
3: CZ.
2: Najdete pouze na.
4: Firman zážitky.
3: CZ.
1: No to, že seš
2: pouze na.
4: Firma na zážitky
3: CZ.
1: No to, že seš mladej pro...
4: Firma na zážitky
3: CZ.
1: No to, že seš mladej projekt...
4: Na zážitky
3: CZ.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě...
3: CZ.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě...
3: CZ.

0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahrady. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a na alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízí u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokým. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant Budovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost na rychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš tí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ.
1: Odplouvám kránu.
0: Projektant budoucnosti CZ.
1: Odplouvám kránu.
0: Projektant budoucnosti CZ.
1: Odplouvám kránu.
0: Budoucnosti CZ.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale
1: odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
1: vyplouvat. Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na.
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější
1: katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Praha. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezd na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v prahnějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk pěs z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám
2: ránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Na kat oslavu.

A to byly Traktorek Džungle 21. A to byly Traktorek Džungle 21. No. A to byly Traktorek Džungle 21. No a ráno se probudím. A to byly Traktorek Džungle 21. No a ráno se probudím a to byly Traktorek Džungle 21. No a ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel, říkám. Džungle 21. No a ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel, říkám. Co chce Anabel? No a ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel, říkám. Co chce Anabel? Co se stalo? Ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel, říkám. Co chce Anabel? Co se stalo? No a já vám koukám, mám zprávu od Anabel, říkám. Co chce Anabel? Co se stalo? No a já vám to pustím, protože mám zprávu od Anabel, říkám, co chce Anabel, co se stalo? No a já vám to pustím, protože já jsem takový bel, říkám, co chce Anabel, co se stalo? No a já vám to pustím, protože já jsem takový, co chce Anabel, co se stalo?

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak
1: na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nemá.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako...
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán,
0: ale... Vzhůru na palubu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě...
0: Na palubu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Tričko slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spousta Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýka, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýra a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Tu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.
3: Vedro jako na Sahaře?
2: Rokovýradio.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
2: radio.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro
2: vás
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun cenově dostupná. Již od 5999 korun koupná. Již od 5999 korun koupíte na Senkor.cz. 5999 korun koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
3: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
3: Jaké pan... 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
5: Jaké pan...
3: Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou...
3: Senkor.cz.
4: Senkor.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou... Jaké sneakersy na každý den...
4: Senkor.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e... Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den?

u všech dealerů notě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rok. Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Nissan.cz.

0: prodejnách e-obuv ví. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Páchnoucí klimatizace
0: na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Páchnoucí klimatizace
0: .cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě
0: v autě 4 v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě
0: v autě 4 e-obuv ví.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě
0: v autě 40 stupňů
1: to nechtěte
0: v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express. A v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní.
0: Ach, zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní.
0: Ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis. Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis. Vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně
0: Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás.
1: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás.
1: Klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte se netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my za... Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím... V garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí.
1: Si nakoupit?
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se.
0: Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. A teď
1: objednejte se na
0: klimaexpress.cz. A teď pozor
1: na
0: klimaexpress.cz. A teď pozor, extrémně výhodná
1: CZ.
0: A teď pozor, extrémně výhodná na. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním Accord. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě. Nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun výhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí po 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí po 1000, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června.

non-stop. To je stream Alternative Rock na Rokový rádio CZ. To je stream Alternative Rock na Rokový rádio CZ. Stream Alternative Rock na Rokový rádio CZ. Alternative Rock na Rokový rádio CZ.

Říkáte si... Říkáte si... Říkáte si, jen mrtvá ryba... Říkáte si... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Ruby. Mainstream není nic pro vás. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš slušným není nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alter. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains po. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk grunge. Alice in Chains po White Stripes. Punk grunge po White Stripes. Punk grunge alternativa Pie Stripes. Punk grunge alternativa Pie. Punk grunge alternativa pěkně na jednom místě a non. Punk grunge alternativa pěkně na jednom místě. Punk grunge alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alter grunge alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativ kně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativ rock na rockový rádio.

to byla Metallica. A to byla Metallica. A to byla Metallica. A to byla Metallica. A to byla Metallica. A to byla Metallica. A k nám do Čech sice Metallica. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky, jako Limp Bizkit. Do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky, jako Limp Bizkit. Nebo a Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky, jako Limp Bizkit. Nebo Iron Maiden. Dorazí, ale dorazí jiný pecky, jako Limp Bizkit. Nebo Iron Maiden. Nebo vás čekají jiný pecky, jako Limp Bizkit. Nebo Iron Maiden. Nebo vás jako Limp Bizkit. Nebo Iron Maiden. Nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth. Nebo Iron Maiden. Nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth. Nebo Iron Maiden, nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth. Nebo Iron Maiden, nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth. Blink Me The Horizon, Papiden, nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth. Blink Me The Horizon, Paparouch, nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth. Blink Me The Horizon, Paparouch, čeká Baby Metal, Megadeth. Blink Me The Horizon, Paparouch, a tohle to všechno mal, Megadeth. Blink Me The Horizon, Paparouch, a tohle to všechno Dead. Blink Me The Horizon, Paparouch, a tohle to všechno můžete už od středy na Rock for People. Blink Me The Horizon, Paparouch, a tohle to všechno můžete už od středy na Rock for Horizon, Paparouch, a tohle to všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já jsem a tohle to všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska. Všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný, už od středy na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný, Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný, jenom myslím. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný, jenom myslím Iron Maiden doprodávej. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný, jenom myslím Iron Maiden doprodávej ještě nějaký stupenky. My jsme dneska, už je to vyprodaný, jenom myslím Iron Maiden doprodávej ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, jenom myslím Iron Maiden doprodávej ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci. Iron Maiden doprodávej ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci, na to, aby někdo vždycky doprodával nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci. Na to, aby někdo vždycky doprodával. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci, na to, aby někdo vždycky doprodával za polovinu. My vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci, na to, aby někdo vždycky doprodával za polovinu. Jak jsme hradečáci, na to, aby někdo vždycky doprodával za polovinu. Což už je na to, aby někdo vždycky doprodával za polovinu. Což už tam docela lítají za slušný prachy, co aby někdo vždycky doprodával za polovinu. Což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři, doprodával za polovinu. Což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat za polovinu. Což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat. Což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat. Lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 17 prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže za trojku, za tři a půl se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže do počka se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže do počka, tak na... Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže do počka, tak nakonec vyhraje za 1700, takže do počka, tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Takže do počka, tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějaké počka, tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých pět nebo tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých perfektní cenu, než za to dávat

0: plnou palbu, myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, to dávat plnou palbu, myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci před plnou palbu, myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci před prodej to bylo levnější, myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci před prodej to bylo levnější, takže nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci před prodej to bylo levnější, takže kdo se chce podívat, nebo 6, pak už ke konci před prodej to bylo levnější, takže kdo se chce podívat, konci před prodej to bylo levnější, takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové, před prodej to bylo levnější, takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na levnější, takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na, takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na letiště 360, tak máte, chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na letiště 360, tak máte možnost hudby do Hradce Králové na letiště 360, tak máte možnost, že ty maidny do Hradce Králové na letiště 360, tak máte možnost, že ty maidny letiště 360, tak máte možnost, že ty maidny do Hradce ještě uvidíte, letiště 360, tak máte možnost, že ty maidny do Hradce ještě uvidíte, tak máte možnost, že ty maidny do Hradce ještě uvidíte, limost, že ty maidny do Hradce ještě uvidíte, Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla ty maidny do Hradce ještě uvidíte, Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla do Hradce ještě uvidíte, Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla suprový, to doporučuji, uvidíte, Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla suprový, to doporučuji, to Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla suprový, to doporučuju, to ty už jsem viděl, to byla suprový, to doporučuju, to si pamatuju, jak dnes jel, to byla suprový, to doporučuju, to si pamatuju, jak dnes jel, to doporučuju, to si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, doporučuju, to si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hrál je, bylo snad 5, to si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hrál je, bylo snad 35, si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hrál je, bylo snad 35 stupňů, nás tam kropili hadicema, dneska, to je 12 let zpátky, hrál je, bylo snad 35 stupňů, nás tam kropili hadicema, hrál je, bylo snad 35 stupňů, nás tam kropili hadicema, já jsem myslel, že tam padnu, hrál je, bylo snad 35 stupňů, nás tam kropili hadicema, já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan, 35 stupňů, nás tam kropili hadicema, já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. Takže hadicema, já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. Takže kdo chcete vidět, určitě, já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. Takže kdo chcete vidět, určitě čtvrtek, no, ale byl to takový mejdan. Takže kdo chcete vidět, určitě čtvrtek, Limp Bizkit v neděli, Iron Limp Bizkit v neděli, Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton, nebo Guns v neděli, Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton, nebo Guns, Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton, nebo Guns and Roses, anebo Trantem. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton, nebo Guns and Roses, anebo Trantemberg, Potužník senior. Buď třeba Eric Clapton, nebo Guns and Roses, anebo Trantemberg, Potužník senior. Nebo Guns and Roses, anebo Trantemberg, Potužník senior. Guns and Roses, anebo Trantemberg, Potužník senior. Guns and Roses, anebo Trantemberg, Potužník senior.
1: Co mají
0: Trantemberg, Potužník senior.
1: Co mají elektrikáři, kurýři,
0: Potužník senior.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Box, elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Bíři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, vůbec řemeslníci společné. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete trníci společné. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně pro vaše štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu.

0: přesně pro vaši práci. A teď navíc Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 490 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Bed Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Bed Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Bez DPH. Parťák už od 499 tisíc. Bez DPH. Pro už od 499 tisíc. Bez DPH.
1: Proležela se DPH. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku
1: CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku
1: CZ. Neproležíš.

0: 10% potěrvé brva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavu super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 12. června 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro darma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cement. Akce ve stavebninách dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dnách dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz. 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz. Pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
1: Jedinečný
0: potěr zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1.cz. Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní. Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma. Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v Libovolka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. +1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nerma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex, řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 50 denky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 50 denky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 50 další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na Teta Drogerie pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na Teta Drogerie za jedinečných 59,90. Více na Teta Drogerie CZ. 59,90. Více na Teta Drogerie CZ.
2: Odplouvám kránu.
1: 90. Více na Teta Drogerie CZ.
2: Odplouvám kránu.
1: Více na Teta Drogerie CZ.
2: Odplouvám kránu.
1: Více na Teta Drogerie CZ.
2: Odplouvám kránu na katama
1: CZ.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom
2: odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
2: kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní
2: na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrik plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v prvnějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tak Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Luc vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Znáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Oslavu nebo firemní akci.

0: na katamaran
1: nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaran.
1: www.pragboat.cz.
0: Odplouvám kránu na katamaran.
1: www.pragboat.cz.
0: Už vím kránu na katamaran.
1: www.pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak
0: na katamaran.
1: www.pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu
0: katamaran.
1: www.pragboat.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu www.pragboat.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu pragboat.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Chutná jako krása.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Chutná jako krásný sen.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Chutná jako krásný sen.
1: Vůní budeš na palubu.

0: k nám to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
0: Padá kropa k nám to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno.
0: K nám to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí
0: Praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytu.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytu.
2: Nechte.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho
1: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Víc. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více info. Rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity tu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: CZ.
2: Rekbity záruka kvality. Ty záruka kvality.
3: Stavebka
2: kvality.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. 6 Stavebniny Dek přináší mega akci. 6+1 Stavebniny Dek přináší mega akci. 6+1 Vlákny vystužený Stavebniny Dek přináší mega akci. 6+1 Vlákny vystužený rychle schnoucí přináší mega akci. 6+1 Vlákny vystužený rychle schnoucí +1 Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma.

0: Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
1: Rock Radio.
0: www.direct-auto.cz
1: Rock Radio.
0: direct-auto.cz
1: Rock Radio.
0: www.auto.cz
1: Rock Radio.
0: www.auto.cz

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Chcete si sednout?
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Chcete si sednout tady?
0: Vaše nejsladší jahody.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi
0: nejsladší jahody.
2: Chcete si sednout tady, nebo
0: kdy?
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce. Si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce. Sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce.
3: V pohodě.
2: Nebo asi spíš na zahrádce.
3: V pohodě.
2: Spíš na zahrádce.
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale...
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché.
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky...
3: Přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si... Není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjede. Ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjede u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, no. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Biz. Otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Biz. Business zdarma, práci, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBNAK. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Kup si auto v Direct Auto.
4: Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou na Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš Direct Auto i v

0: Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 3 nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přístě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu může punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Ekpela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles. Můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden, Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českých Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českého Brodu Antabus. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českého Brodu Antabus Minifest. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte 12. června proběhne v Bilanech u českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít proběhne v Bilanech u českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní manech u českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní met Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělý mast. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělý ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělýma kapelama nacení metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělýma kapelama nacení s přátelskou atmosférou skvělýma kapelama nad standardním zázemím a navíc akce připravenou atmosférou skvělýma kapelama nad standardním zázemím a navíc akce připravená i pro skvělýma kapelama nad standardním zázemím a navíc akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších.
1: Rock je slušná muzika.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera. Od rána do večera. Do večera.

0: DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června.
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. Si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo kapel Bullshit, Gallows

0: Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a... To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu... Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. I pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu. Přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 573 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575 tu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Volejte zdarma 800 575 575. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol 800 575 575. Centropol. Centropol.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90, ale v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikost Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 40. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Blížší ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Co takhle více radosti a méně starostí?
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Co takhle více radosti a méně starostí?
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Co takhle více radosti a méně starostí?
1: Se vyplatí.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Co takhle více radosti a méně...

0: Léto volá, voda, hory, let. Léto volá, voda, hory, lesy. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírej. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. 5. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. a vydejte se Albertu od 13. 5. do 28. 7. a vydejte se do přírody se značkovou 28. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 60. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až a vydejte se do přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 60 přírody se značkovou výbavou jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nečkovou výbavou jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromou jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé vaky slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé vaky 61%. Stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro stany karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě a vychytávek pro pohodový čas v přírodě Albert
1: Angry Birds
0: kosmodový čas v přírodě Albert
1: Angry Birds, kosmetika, co má...
0: Je Albert.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule...
0: Albert.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule... Angry Birds, kosmetika, co má koule... Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule... Angry Birds. Lousy Birds, kosmetika, co má koule... Angry Birds. Lousy vůně pot i... Kosmetika, co má koule... Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žára, co má koule... Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žára... Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žádný keci funkčí Angry Birds Lousy vůně pot i sporek žádný keci funkčí věci Birds Lousy vůně pot i sporek žádný keci funkčí věci An porek žádný keci funkčí věci An gr i b a keci funkčí věci An gr i b a r d s či věci An gr i b a r d s
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně. Tankování je teď docela rodeo.

a střední Čechy. Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit Čechy. Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www. Rockový rád. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www. Rockový rádio CZ. Čas navštívit slušný rockový stránky. www. Rockový rádio slušný rockový stránky. www. Rockový rádio CZ. Všechno stránky. www. Rockový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na z. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz Rokovýradio.cz CZ

0: Zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně přesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních to viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediálních sítích.
1: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept.
2: Chytře vymyšleno pro život.

0: myšleno pro život.
1: Na dálnici
2: Rock Radio doprava.
1: Na dálnici D7 je nehoda.
2: Rock Radio doprava.
1: Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut probíhá.
2: Doprava.
1: Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut. Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody. Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky D7 nehoda dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je dvou osobních aut probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně paní nehody. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opaty. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořád. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy.
1: Pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy. Přijeďte. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Wallis. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Wallis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové. Nebo radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW.
4: Rock Radio. Rockovej voraz.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední...
4: Rock Radio. Rockovej voraz.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme...
4: Rockovej voraz.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockovýho vorazu...
4: Rockovej voraz.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockovýho vorazu s Danem... A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem a hádali různý, ty, co dělali předpovědi, ty rosničky, hádali, jak bude na tenhle ten den. Různý, ty, co dělali předpovědi, ty rosničky, hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza, ty, co dělali předpovědi, ty rosničky, hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník a já jsem si vzpomněl tak, ty rosničky, hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník a já jsem si vzpomněl tak ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník a já jsem si vzpomněl takový vtip. On je teda drsnej, ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej, ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej, jedinej tady z těchto rosníků, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej, jedinej tady z těchto rosníček, zkousnete, on je totiž jedinej, jedinej tady z těchto rosníček, který seděl, protože řekl, že je teplo v oslu. Jedinej tady z těchto rosníček, který seděl, protože řekl, že je teplo v oslu. No, jedinej tady z těchto rosníček, který seděl, protože řekl, že je teplo v oslu. Jedinej tady z těchto rosníček, který seděl, protože řekl, že je teplo v oslu. No a jeden zpátky hudby, který seděl, protože řekl, že je teplo v oslu. No a jeden zpátky hudbě a čekají nás třeba menu, že řekl, že je teplo v oslu. No a jeden zpátky hudbě a čekají nás třeba Manover. No a jeden zpátky hudbě a čekají nás třeba Manover, Aleš Brechta, anebo Blackstone Sherry. A čekají nás

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Pohodové.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Pohodové pondělní odpoledne jsou tady.
0: Rádio. Zprávy.
1: Pohodové pondělní odpoledne jsou tady zprávy.
0: Zprávy.
1: Pohodové pondělní odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl v Česku.
0: Zprávy.
1: Pohodové pondělní odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl v Česku ubylo. Pohodové pondělní odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl v Česku ubylo lidí bez práce. Pondělní odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl v Česku ubylo lidí. Ne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl v Česku ubylo lidí bez práce. Vy a Vladan Hýl v Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8. Ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a 0,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřad důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5000 úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidičské Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. Telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na to amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. To ale

nás třeba Manover Aleš Brejchta anebo Blackstone Sherry. Čekají nás třeba Manover Aleš Brejchta anebo Blackstone Sherry. Aleš Brejchta anebo Blackstone Sherry. Blackstone Sherry.

uniforme. Uniforme. Uniformně lokaje. Uniformně lokaje. Uniformně lokaje. Za kočárem uniformně lokaje.

Jasně, tenhle se nás a stráže je halikáse. Jasně, tenhle svět je náš, je halikáse. Jasně, tenhle svět je náš, halikáse. Jasně, tenhle svět je náš.

0: to byly Blink 182 a jejich All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že
1: Snad to bude.

0: Boxkacet.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky Boxka.cz? Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo... Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není pro mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není pro boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz .cz 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jed. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všekarna.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš
1: kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: A jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna
1: na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Radio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Vidíš to? Máš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
2: Máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
0: .cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No a víš? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem.
3: Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem. Bungee jumping. Drift.
3: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem. Bungee jumping. Driftování. Víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem.
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Ding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si
2: v skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyber
2: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte,
2: který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
2: si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
2: zvenku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vyber
3: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás
3: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý
3: zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
2: úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na
3: trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší
3: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
3: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
3: vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dar.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dar.
2: Na trhu a možností výměny zážitků.

0: Já jako chápu, že
1: Potřebuji vydělat peníze jako my všichni, ale tyjo, tak tohle pekelný, no to jsem nechtěl slyšet, já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy, ať víte, co vás čeká, že uslyšíte. A pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce a čekají nás Judas Priest. Nebo Miloš Dodoležal, vítrám rád. Nebo Miloš Dodoležal, vítrám rád.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání.
3: Trenýrkárna.cz.

0: zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Fitku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Atención!
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Atención! Señoras y señores.
1: Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Atención, señoras y señores.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Atención, señoras y señores.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do...
3: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: Señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical pořádá...
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical pořádá intenzivní...
1: V latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: V latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
4: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
4: Mix Latino, bača. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
4: Mix Latino, bača. Se pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
4: Mix Latino, bachata, salsa, de.
3: Un, dos, tres.
4: Mix Latino, bachata, salsa.
3: Un, dos, tres.
4: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels.
3: Stres.
4: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
4: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
4: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na web.
3: Salsa,
4: dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropicalheels.reggaeton.
3: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
4: Tanečte se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
4: Taneční kroky teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
4: Taneční kroky vás naučí všude. Ale www.latropical.cz.
1: La Tropical.
4: Taneční kroky vás naučí všude. Ale my.
1: Val.cz.
4: La Tropical.
1: Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme.
4: La Tropical.
1: Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Au.
4: Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Auaraš.
4: Všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Auarašar.
4: My vás naučíme tančit.
1: Auarašar.
4: Naučíme tančit.
1: Auarašar. Auarašar. Auarašar.
5: Tatart vyhlašuje data.
1: Šar.
5: Tatart vyhlašuje Datart nákupy. Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším.
5: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart na.
5: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy.
5: Vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy.
5: Ano, Datart nákupy.
6: Datart nákupy. Slyším Datart nákupy.
5: Ano, Datart.
6: Slyším Datart nákupy.
5: Ano, Datart nákupy s fůrou ex...
6: Datart nákupy.
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Nákupy.
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Nakupte malé spotřeby.
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Nakupte malé spotřebiče et.
5: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%
5: kupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%
5: exkluzivních slev.
6: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%
5: a ušetřete.
6: Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%
5: a ušetřete při zařizování.
6: Malé spotřebiče ETA se slevou 20%
5: a ušetřete při zařizování svého vysněného
6: ETA se slevou 20%
5: a ušetřete při zařizování svého vysněného
6: ETA 20%
5: a ušetřete při zařizování.

0: zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Procent a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdu. Zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektro. Vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Domova.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Tahle. To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Tahle nabídka.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Tahle nabídka na vás nepočká.
0: Piv. Opravdový elektrospecialista.
2: Tahle nabídka na vás nepočká.
0: Piv. Elektrospecialista.
2: Tahle nabídka na vás nepočká.
0: Pevný internet odista.
2: Tahle nabídka na vás nepočká.
0: Pevný internet od Vodafonu.
2: Tahle nabídka na vás nepočká.
0: Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od.
2: Na vás nepočká.
0: Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190.
2: Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně.
0: Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně.
2: Od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně.
0: Můžete mít už od 199 korun měsíčně
2: na první rok, ale jen dokonce
0: už od 199 korun měsíčně
2: na první rok, ale jen do konce června.
0: 99 korun měsíčně
2: na první rok, ale jen do konce června.
0: Měsíčně na první rok, ale jen do konce června.
2: Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro
0: na první rok, ale jen do konce června.
2: Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet, ale jen do konce června.
0: Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naše
2: do konce června.
0: Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny.
2: Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny.
0: Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny
2: nebo na Vodafone.cz.
0: Tu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny
2: nebo na Vodafone.cz.
0: Vodafone.
2: Pro pevný internet do naší prodejny
0: nebo na Vodafone.cz.
2: Internet do naší prodejny
0: nebo na Vodafone.cz.
2: Vodafone.
0: Prodejny nebo na Vodafone.cz.
2: Vodafone.
3: Hledáte práci, která...
0: Nebo na Vodafone.cz.
2: Vodafone.
3: Hledáte práci, která dává smysl...
2: Vodafone.
3: Hledáte práci, která dává smysl...
2: Vodafone.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: Pro Vodafone.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
4: Pro prodejny Lidl v Praze
3: Hledáte práci, která dává smysl?
4: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
4: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás.
3: Která dává smysl?
4: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás.
5: Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Kup si auto v Direct Auto.
5: Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Kup si auto v Direct Auto.
5: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Kup si auto v...
5: Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc.
5: To se vyplatí.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100...
5: Vyplatí.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120... Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento...

0: se slevou 125 o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to 1000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. 25 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 1000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Poděbrad. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Poděbrad. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. Jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.dir. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz
1: Rock Radio.
0: www.direct.auto.cz
1: Rock Radio.
0: www.auto.cz
1: Rock Radio.
0: CZ
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí do cyklových jezdců ze všech možných disciplín? Kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track tu ze všech možných disciplín? Kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross a nebo disciplín? Kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross a nebo stunt riding? Potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross a nebo stunt riding? Jak pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross a nebo stunt riding? Jak si kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross a nebo stunt riding? Jak si kráčí plochou přírodu cross a nebo stunt riding? Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak? Jedním z těch cross a nebo stunt riding? Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak? Jedním po stunt riding? Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak? Jedním z těch, kdo už se riding? Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak? Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny? Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak? Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké vedle sebe a probírají co a jak? Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo. Co a jak? Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
1: Přátelé, ahoj, zdraví.
0: Nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
1: Přátelé, ahoj, zdraví vás.
0: Brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
1: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam speciál Pešo.
0: Ceny, je i Adam Pešo.
1: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam speciál Pešo. Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval. Ahoj, zdraví vás Adam speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna. Adam speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. Vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. Tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. Do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište si. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekaj nás. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekaj nás. Na až 21. června, tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastický 21. června, tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastický, tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastický závody, to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastický závody na uši. Čekaj nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší. Čekaj nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší, naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
0: Tak mě napadá, že
1: já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
0: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl.
1: To teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
0: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem.
1: Nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
0: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem razga.
1: Ujít. Vidíme se, zdanec.
0: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem.
1: Zdanec.
0: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem razgaciolem. Ten taky nejradši. Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí. Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha nejlépe rozuměl stoprakem razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností stoprakem razgaciolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motociolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať to sportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem

0: Narazíte, ale ať už je v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude vypák 13. a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní tým červnem narazíte, ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na narazíte, ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na to bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna, pojedeme užít Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna, pojedeme užít hlavně, kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna, pojedeme užít hlavně první opravdu splašené trubce, všichni si do Brna, pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny, všichni si do Brna, pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Skválně Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Skválně. Kdo z vás si první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Skválně. Kdo z vás si uvědomil letní závod sezóny MotoGP. Skválně. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunečný. Letní závod sezóny MotoGP. Skválně. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude od sezóny MotoGP skválně. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude být skválně? Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat?
1: V klidu.
0: Ne. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat?
1: V klidu. Mě to taky museli prásknout.
0: Uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat?
1: V klidu. Mě to taky museli prásknout.
0: Ten víkend bude slunovrat?
1: V klidu. Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio Moto
0: bude slunovrat.
1: V klidu, mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio Moto
1: v klidu, mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio Moto
1: mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio Moto keci
1: prásknout.
2: Rock Radio Moto keci. Rock Radio Moto keci. Radio Moto keci. Moto keci.

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok rádio na radia.cz. Rok rádio. .cz. Rok rádio. .cz. Rok rádio. Motokeci Marcela Herbolta. Rok rádio. Motokeci Marcela Herbolta. Rádio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motokeci.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocykl.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je
0: keci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix
0: Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného
0: Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jeho také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných žádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte potem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín.

Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaří elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. A facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Bukových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Orovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Řádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od jeden klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná. 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Música.

0: Nazdar.
1: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
0: Tyjo, taky už jsem ve tyho člověče vypražele pořád stejně, tak je to v pohodě.
1: Já tě tady na nástěnku pak nech viděl.
0: Já ti tady na nástěnku pak nechám fotku, tí tam nalepím. Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
1: Přesně tak, na nástěnku pak nechám fotku, tí tam nalepím.
0: Přesně tak, hlavně se nevotáčej. Ne. Přesně tak. Ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
1: Právě. Takže za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback, 30 Seconds to Mars, anebo Škvor.
2: Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za rok se to stane. Jen

Víkend ve Španělsku Sla Tropical. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava ve vile prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava ve vile kousek. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekčí latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekčí a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.bavavevilekousekodmoře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropicals.odmoře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Si a přihlašte se na www.latropical.cz. Latropical. Se na www.latropical.cz. Latropical. Latropical. www.latropical.cz. Latropical. Latropical. Jedinečný taneč.cz. Latropical. Latropical. Jedinečný taneční týden ve Latropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Latropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kal. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Profimsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Spěšte si, kapacita kurzu je omezena. Kapacita kurzu je omezena. Kurzu je omezena.

0: jistě. Kamenito.cz, kde na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valo na místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro vás. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také na kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov a zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov a zahradu. Kam najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám z Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám z krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. A zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
1: Aktuální zpráva.
0: Kamenito.cz vám zlepší náladu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v
0: Česko.cz vám zlepší náladu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
0: vám zlepší náladu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí údu. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
1: osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte.
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den,
2: když na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
2: Vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové jedou do práce? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem, nebo vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy, nebo vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy, kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů. Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Vše, co
3: až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
3: nových milionářů ročně. Olvin.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
3: ročně. Olvin.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: Olvin.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XX. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XX. Co za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XX. Vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99.

0: 1,90 za 1 kg. 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litra 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50. Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 5 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Ratat 59,90. Lidl, to se vyplatí. Ratat 50. Lidl, to se vyplatí. Ratat tararararata. Lidl, to se vyplatí. Ratat tararararata. Trička ratat tararata. To se vyplatí. Ratat tararararata. Trička ratat tararararata. Platí. Ratat tararararata. Trička ratat. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk. Tararararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela. Trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela. Tararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela. Rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela. Bela, bel, bela, bel, cest. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, cest. Bel, cest.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Tyn, vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní z ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
1: Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.

0: A to byli Judas Priest, like Living After Midnight.
1: Já už tady vítám Petra ve studiu, čau, my jsme se... Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl. Tyjo, taky už já už jsem, ty člověče, vypadáš...

0: Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních. Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení. Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: Slásk.
0: Jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: Sláskou.
0: Letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel.
0: Ach, posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel.
0: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Hon.
0: Představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Hon. S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více.
1: Vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více
1: i vám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.
1: Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka
1: alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.
1: Koten.
0: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka měst. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz nebo v síti informací na www. Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta.
0: Městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel
0: Šlechta. Nebo v síti Ticketportál.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do auta.
0: Síti Ticketportál.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové.
2: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen.
2: A zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen.
2: Zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi
2: do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimo. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné. Pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při prodeji Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při prodeji za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vaší akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více 6. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Ani vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Jarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Jarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Rock Radio.
2: Těšíme se na vás.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti... Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se radu.
0: Klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny s celou
0: zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého.
0: Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje.
0: CZ.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No.

radia.cz M nebo na radia.cz. Rok na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz.

0: čte na... Milí čtenáři. Milí čtenáři, ve Milí čtenáři, ve Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají čtenáři. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. V pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: V Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: Mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: Dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: Příběhy.
1: A tava!
2: Přichází vine...
1: A tava!
2: Přichází vinetů a...
1: Tava!
2: Přichází Vinetů a velkolepé Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrné divadelní představení pod širým nebem

Rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia od rána do večera. V dabu i FM nebo na rád večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM.

0: i tramvaje. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. Tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. Mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
0: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
0: Všechno u nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás?
0: Nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob.
0: I moje hračky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pro nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie tu.
2: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie.
2: Každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie tohoto města.
2: Maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie tohoto města.
2: Jsme pre.
3: Jsme energie.

0: Trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team building. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme. Kvalitní výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně. Rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem.
1: Zažijte emoce
0: s vlastním potiskem.
1: Zažijte emoce
0: s ním potiskem.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkouší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové nové ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Těšíme se
1: jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek
1: 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: OC6.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. V pátek 19. června před OC Letňany. 19. června před OC Letňany. Letňany.

0: Chceme ho postavit vlastní... Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
1: náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Jak s domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Jak v...
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Jak vzniká elektřina?
0: Potřebujete s rozumem, budujte srdcem.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč.
0: Srdcem.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být
1: celá elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liš.
1: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: Ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: A tak... A liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je...
1: Ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je...
2: Musí být celá liška.
3: A takže je... Nabíjíme koloběžku.
2: Celá liška.
3: A takže je... Nabíjíme koloběžku.
4: Mám mě auto.
3: A takže je... Nabíjíme koloběžku.
4: Mám mě auto.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku.
4: Mám mě auto.
3: I tramvaj
4: je,
3: nabíjíme koloběžku.
4: Mám mě auto.
3: Bíjíme koloběžku.
4: Mám mě auto.

Nejvyšší čas navštívit slušný... Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagr.
1: Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychle. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro...
0: Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Nemáš dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
1: Probagr CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán
1: CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nik. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Ne. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovi. Si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz.
3: Hej vy.
2: Rádia na www.rokovirádio.cz.
3: Hej vy. Ano, vy.
2: www.rokovirádio.cz.
3: Hej vy. Ano, vy. Na hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už Belabel.cz si můžete potisknout

0: faktor. Zdražují potravinářské odvětví, tak působí jako stabilizační faktor. Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování jako stabilizační faktor. Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti koronaviru.
1: Pondělí bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným.

0: zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítám.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítám.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu. Odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5%. Naopak cen vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5%. Naopak ceny potravin se stabilizovaly a dál významně přispívají ke snižování celkové inflace. O kolik procent hoven se stabilizovaly a dál významně přispívají ke snižování celkové inflace. Okolizovaly a dál významně přispívají ke snižování celkové inflace. O kolik procent hodnoty klesly prozradí významně přispívají ke snižování celkové inflace. O kolik procent hodnoty klesly prozradí ke snižování celkové inflace. O kolik procent hodnoty klesly prozradí celkové inflace. O kolik procent hodnoty klesly prozradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. O kolik procent hodnoty klesly prozradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
2: Ceny potravy.
1: O kolik procent hodnoty klesly prozradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
2: Ceny
1: klesly prozradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
2: Ceny potravin a nealkoholických nápojů.
1: Prozradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
2: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly od
1: ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
2: Ceny potravin a nealkoholických nápojů
1: zemědělství Vojtěch Bílý.
2: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly o 1,3%.
1: Bílý.
2: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly o 1,3. Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly o 1,3%. Klesly také nealkoholických nápojů klesly o 1,3%. Klesly také spotřebitelské ceny alkoholických nápojů klesly o 1,3%. Klesly také spotřebitelské ceny klesly o 1,3%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového masa o necelých 16,3%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového masa o necelých 16%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového masa o necelých 16%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového masa o necelých 16%, polotučného trvitelské ceny vepřového masa o necelých 16%, polotučného trvanlivého mléka o vepřového masa o necelých 16%, polotučného trvanlivého mléka o více než o necelých 16%, polotučného trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 15%, polotučného trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 27%, polotučného trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 27% a bravního trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 27% a bram více než 30%, másla o 27% a brambor o 30%.
1: Třeba doprava.
2: Procent, másla o 27% a brambor o 30%.
1: Třeba doprava.
2: O 27% a brambor o 30%.
1: Třeba doprava služby ale dál zdražují potraviny.
2: 7% a brambor o 30%.
1: Třeba doprava služby ale dál zdražují potravinářské odvětví.
2: Brambor o 30%.
1: Třeba doprava služby ale dál zdražují potravinářské odvětví, tak působí jako stabilizační faktor.

0: Počasí.
1: Pondělí bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným dnem v týdnu.
0: Počasí.
1: Pondělí bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně to ne. Pondělí bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně to nemusí. Pondělí bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně to nemusí být případ dneška. Bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně to nemusí být případ dneška. Aspoň co se dnem v týdnu, ale rozhodně to nemusí být případ dneška. Aspoň co se počasí týče, protože máme kolem 25 stupňů a třeba v Praze je docela pěkně slunečno. Jinak je tak jako polojasno až později odpoledne a večer začne od západu v Čechách přibývat oblačno. Každopádně ještě dneska s žádnýma přeháňkama počítat nemusíme. Přes noc bude asi 10 stupňů a zítra si to trošku vykompenzujeme.
2: Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 294. kilometru směrem na

0: Radši sundejte nohu z plynu.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až... Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 1000 a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz. Na Suzuki.cz.

0: Taky bastard.
1: Si zahrajem muziku.
0: Já s tebou souhlasím, čekají nás Twisted Sister, taky bastardi a jejich jenom pocit. Byli talent sister, taky bastardi a jejich jenom pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokový odpoledne. Nám začne Marilyn Manson a su.

0: Rokrádio. Rokový odpoledne.
1: Pondělní rokový odpoledne.
0: Rokrádio. Rokový odpoledne.
1: Pondělní rokový odpoledne právě začíná. Doufám, že jste si všichni...
0: Rokový odpoledne.
1: Pondělní rokový odpoledne právě začíná. Doufám, že jste si všichni...
0: Poledne.
1: Pondělní rokový odpoledne právě začíná. Doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste... Pondělní rokový odpoledne právě začíná. Doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do... Rokový odpoledne právě začíná. Doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do toho... Právě začíná. Doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle... Doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a pokud všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den už úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec tý vaší den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec tý vaší šichty.
2: Dáme si totiž dneska
1: ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec tý vaší šichty.
2: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte
1: toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec tý vaší šichty.
2: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový od
1: zpříjemnili ten konec tý vaší šichty.
2: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový od
1: konec tý vaší šichty.
2: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte co ty. Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte co tady dneska. Dáme si totiž dneska vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte co tady dneska přes týden děje a minulej týden se to nedělo. Vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte co tady dneska přes týden děje a minulej týden se to nedělo. Rokový odpoledne častěji, tak víte co tady dneska přes týden děje a minulej týden se to nedělo. Odpoledne častěji, tak víte co tady dneska přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se víte co tady dneska přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude, takže přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude, takže se na to zase těším. Minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme. Nedělo. A teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme odpovídat do pátek. Teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme odpovídat. Takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme odpovídat do pátku. To nic. Takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme odpovídat do pátku. To něco dělat. Já to prostě na to zase těšíme, až bude to zase budeme odpovídat do pátku. To něco dělat. Já to prostě neřeknu.
1: My jsme tak tajemné,
2: až bude to zase budeme odpovídat do pátku. To něco dělat.
1: Já to prostě neřeknu.
2: My jsme tak zase budeme odpovídat do pátku. To něco dělat.
1: Já to prostě neřeknu.
2: My jsme tak tajemný do pátku. To něco dělat.
1: Já to prostě neřeknu.
2: My jsme tak tajemný, to je neskutečný.
1: Ale víš co?
2: To něco dělat.
1: Já to prostě neřeknu.
2: My jsme tak tajemný, to je neskutečný.
1: Ale víš co?
2: Já to prostě neřeknu.
1: My jsme tak tajemný, to je neskutečný.
2: Ale
1: víš co? Možná něco bychom prozradit mohli. A to sice jakou si.
2: My jsme tak tajemný, to je neskutečný.
1: Ale víš co? Možná něco bychom prozradit mohli. A to sice jakou si zahrajeme muziku.
2: Víš co?
1: Možná něco bychom prozradit mohli. A to sice jakou si zahrajeme muziku.
2: A s tebou
1: něco bychom prozradit mohli. A to sice jakou si zahrajeme muziku.
2: A s tebou souhlasím. Čekaj nás.
1: Jsme prozradit mohli. A to sice jakou si zahrajem muziku.
2: A s tebou souhlasím, čekaj nás Twisted Sister, taky basta.
1: A to sice jakou si zahrajem muziku.
2: A s tebou souhlasím, čekaj nás Twisted Sister,

Rock Radio.

0: Twisted Sister a jejich... Twisted Sister a jejich leader of the pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že
1: Bude to naopak dost dlouhé.
0: A pro... ale...

0: rozhodně to nebude krátky, bude to naopak dost dlouhé.
1: Deep Purple Smoke on the Water budou taky co pustíme, tak pojďme teďka si splnit tohleto přání. Deep Purple Smoke on the Water budou taky Seven. Deep Purple Smoke on the Water budou taky Seven anebo U2 a jejich One. Smoke on the Water budou taky Seven anebo U2 a jejich One. Seven anebo U2 a jejich One.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a
1: U2 a jejich One.
2: Co mají elektrikáři,
1: jejich One.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ty kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místy společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo... Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí. Už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práfle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. Zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5

0: let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Parťák už od 499 tisíc bez DPH.
1: Vítejte v...
0: Už od 499 tisíc bez DPH.
1: Vítejte v kempu...
0: 499 tisíc bez DPH.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je
0: 809 tisíc bez DPH.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867...
0: Bez DPH.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G...
0: H.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G... Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G... V kempu, vaše místo je 867, sektor G... Vaše místo je 867, sektor G... 867, sektor G... Sektor G...

0: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátor.
0: Můžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.
0: Ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: CZ. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Místě.
1: Ventilátory.cz.
2: Na velikosti.
1: Ventilátory.cz.
2: Na velikosti záleží.
1: .cz.
2: Na velikosti Na velikosti záleží. Proto je Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomice. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomice. Šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomice.cz. 20 000 sortimentu opravdu veliká. E-kondomice.cz. 20 000 položek opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku sklad. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Aktuální zpráva.
2: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her.
2: Položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.
2: Skladem a diskrétně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí
2: a diskrétně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo
3: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje.
3: Nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
3: osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
3: 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Hazardní hře může vzniknout závislost. Vzniknout závislost.

0: 漂亮的 T 恤条，买一件漂亮的 T 恤条纹，买一件漂亮的 T 恤条纹多多品，买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个条纹多多品质保证，只需要您的几条个人多多品质保证，只需要您的几条个人信息品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Ne kupujte drahý značky.
0: 条个人信息和银行卡号。
1: Ne kupujte drahý značky. Ani levný čínský.
0: 信息和银行卡号。
1: Ne kupujte drahý značky. Ani levný čínský.
0: 银行卡号。
1: Ne kupujte drahý značky. Ani levný čínský. Ne kupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku, bez potisku CZ. Levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku s***ky. Já se oblíkám bez potisku CZ. Jak to má? Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Jak to má motisku? Bez potisku CZ. Jak to má motora kola dřív či po... Bez potisku CZ. Jak to má motora kola dřív či... CZ. Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše my. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosport. Předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzín. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motorportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlostou Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. A od pondělí do pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
1: Pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
1: Na Rock Radio.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řídí nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řídí. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží.

0: Třikrát zelená smaž... Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Ve. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Ve. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz.
2: Tak.
1: www.bezkempu.cz.
2: Tak tohle nevím.
1: Bezkempu.cz.
2: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase š...
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude...
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Vytrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
5: Jak od větra
3: vody.
4: To je puch.
5: Jak od větra do zápach.
4: To je puch.
5: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch.
4: To je puch.
5: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám
4: puch.
5: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch

spedit.cz/lomenokat. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra. Český Goodwill znovu hledá a kariéra. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte tak oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmaží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmové. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo. Čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a ne. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní filmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Odsad třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. Studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Také máte rádi klasiku? Českygoodwill.cz. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš CZ. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také byly komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do notní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužno. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda o váš servis a prodloužený.

0: zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. A Classic, jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší... Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš... Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Rock Radio.

0: 200 000 měsíčně. 200 000 měsíčně na celých 20 let. 200 000 měsíčně na celých 20 let. 200 000 měsíčně na celých 20 let. To je Extralenta. 200 000 měsíčně na celých 20 let. To je Extralenta. 200 000 měsíčně na celých 20 let. To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každý měsíčně na celých 20 let. To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí 20 let. To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrt let. To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Hrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to? Je pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to? Čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to? Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Majte.
0: Olvinu. Zkusíte to?
1: Majte.
0: Zkusíte to?
1: Majte.

DABu i FM nebo na rád. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok DABu i FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Každý máme svůj čas. Rock Radio. Každý máme svůj čas, přesně vím. Rock Radio. Každý máme svůj čas, přesně vyměřit. Rock Radio. Každý

Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock Rádio. Roku. Rock Rádio. Rockovej. Rock Rádio. Rockovej večer. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balčer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krev. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak ho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem o krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. Rocker. Od pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock 8. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Slušnej rock pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: americká záležitost.
1: Tady když... na Rock Radio poměrně známá.
0: No jasně,
1: vlastně.
0: Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně záležitost.
1: Tady když... na Rock Radio poměrně známá.
0: No jasně,
1: vlastně.
0: Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně.
1: Tady na Rock Radio poměrně známá.
0: No jasně,
1: vlastně.
0: Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela.
1: No, poměrně známá.
0: No jasně,
1: vlastně.
0: Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela no. dlouho, ale jasně, vlastně. Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela dlouho. Tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou pchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden na Gimplu, ty bláho, a už je to docela dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
1: Je to...
0: A už je to docela dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
1: Je to tak,
0: ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
1: Je to tak, on totiž
0: jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
1: Je to tak, on totiž příští týden je Rokáč, samozřejmě
0: hrát v Praze.
1: Je to tak, on totiž příští týden je Rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely pro... Je to tak, on totiž příští týden je Rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely příští týden je Rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně ten je Rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v tým, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže oni udělali takovou after, očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže oni udělali takovou after party, třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže oni udělali takovou after party, řekněme, která si bude na v ty momenty, no takže oni udělali takovou after party, řekněme, která si bude dít v Lucerna Music Baru, no takže oni udělali takovou after party, řekněme, která si bude dít v Lucerna Music Baru. Oni udělali takovou after party, řekněme, která si bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam právě party, řekněme, která si bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam právě party, řekněme, která si bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam právě budou příští právě tady v Praze a POD tam právě budou příští týden 16. hrát vlastně za 8 dní.
0: Jo,
1: POD tam právě budou příští týden 16. hrát vlastně za 8 dní.
0: Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká
1: budou příští týden 16. hrát vlastně za 8 dní.
0: Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice
1: vlastně za 8 dní.
0: Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice nu metalu americký.
1: Dní.
0: Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice nu metalu amerického. Já jsem hrozně poslouchal právě POD. Bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice nu metalu amerického. Já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin. Taková velká, nevím, stálice nu metalu amerického. Já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park. Nevím, stálice nu metalu amerického. Já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a tak. Stálice nu metalu amerického. Já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci. Metalu amerického. Já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci. No, jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci. No, právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci. No, takže určitě, kdo to máte, Linkin Park, Korny a takovýhle věci. No, takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. Korny a takovýhle věci. No, takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. Korny a takovýhle věci. No, takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě si, no, takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě 17. určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě 17. června hned den, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě 17. června hned den potom v brněnském, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě 17. června hned den potom v brněnském klubu Fléda, 16. do Lucerny. A nebo právě 17. června hned den potom v brněnském klubu Fléda, abyste neříkali, že na potom v brněnském klubu Fléda, abyste neříkali, že na Brno zapomínám.
1: A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím,
0: brněnském klubu Fléda, abyste neříkali, že na Brno zapomínám.
1: A takže rozhodně si tady to nenechte
0: Fléda, abyste neříkali, že na Brno zapomínám.
1: A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím, že
0: říkali, že na Brno zapomínám.
1: A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím, že POD vidět na živo je docela. A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím, že POD vidět na živo je docela dost zajímavá záležitost. A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím, že POD vidět na živo je docela dost zajímavá. To nenechte ujít, protože si myslím, že POD vidět na živo je docela dost zajímavá záležitost. Zatím pustíme další, myslím, že POD vidět na živo je docela dost zajímavá záležitost. Zatím pustíme další muziku Faith No More, taky Ama vidět na živo je docela dost zajímavá záležitost. Zatím pustíme další muziku

0: Deep Purple a jejich Smoke. Deep Purple a jejich Smoke. Deep Purple a jejich Smoke on the Water. Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka v 15. Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka v 15 hodin 30. Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka v 15 hodin 30 minut dojíždí. Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka v 15 hodin 30 minut dojíždí na Rock Rádiu. Smoke on the Water právě teďka v 15 hodin 30 minut dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 právě teďka v 15 hodin 30 minut dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka. Teďka v 15 hodin 30 minut dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu? Na 30 minut dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu? Dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu? Rádiu. Ty brďo už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím jak.
0: Ty brďo už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím jako když mi řekneš 50 let stará pecka.
0: 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak
0: pecka, věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si... Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Jakože prostě něco takového, že se tak. Stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Jakože prostě něco takového, že si představím malou noční hudbu třeba, víš? No. Jakože prostě něco takového,
0: že se tak.
1: Malou noční hudbu třeba, víš, no. Jakože prostě něco takového,
0: že se tak, nebo prostě Glenna Millera,
1: třeba, víš, no. Jakože prostě něco takového,
0: že se tak, nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, no, prostě něco takového,
0: že se tak, nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, takovýho,
0: že se tak, nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, takovýhle, prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple,
0: tak, nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, takovýhle, prostě tyhle ty věci, ale ne,
0: prostě Glenna Millera, víš,
1: no, takovýhle, prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak to, jak no, je možný, že ten čas...
0: Na výsa,
1: prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak to, jak no, je možný, prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak to, jak no, je možný, že ten čas takhle letí. A no. Já jsem si teďka ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak to, jak no, je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka vště Deep Purple, jak to, jak je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, jak to, jak je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí, vlastně je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem vlastně všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem vlastně čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem vlastně poslouchal kapelu rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem vlastně poslouchal kapelu POD, což protože já jsem vlastně poslouchal kapelu POD, což je taková... já jsem vlastně poslouchal kapelu POD, což je taková numetalová americká záležitost. Vlastně poslouchal kapelu POD, což je taková numetalová americká záležitost. Poslouchal kapelu POD, což je taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu.
1: Kapelu POD, což je taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně znám.
1: Což je taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně známá.
1: No jasně, samozřejmě. Tak já jsem to taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně známá.
1: No jasně, samozřejmě, tak já jsem to poslouchal

0: Faith No More, taky Amarant, dost zajímavá záležitost. Zatím pustíme další muziku. Faith No More, taky Amarant, zajímavá záležitost. Zatím pustíme další muziku. Faith No More, taky Amarant, anebo zatím pustíme další muziku. Faith No More, taky Amarant, anebo Krucipisk, protože láska, tak to další muziku. Faith No More, taky Amarant, anebo Krucipisk, protože láska, tak to je terapie. Faith No More, taky Amarant, anebo Krucipisk, protože láska, tak to je terapie krá. Anebo Krucipisk, protože láska, tak to je terapie krá.
1: Dobrý den.
0: Nebo Krucipisk, protože láska, tak to je terapie krá.
1: Dobrý den, jmenuji se...
0: Protože láska, tak to je terapie krá.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta...
0: Protože láska, tak to je terapie krá.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta...
0: To je terapie krá.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
0: Právě.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladu.
1: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladu.
1: Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladu.
1: A zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen a
1: nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen a nové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Účtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Neček stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Neček vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. 6. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na auto. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Čekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Jarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Já nový plot mám.
1: Těšíme se na vás.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy
1: na vás.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha běhá. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ne. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, vše montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, ty dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Páchnoucí klimatizace.
2: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Páchnoucí klimatizace.
2: Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V Audi.

0: pachnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40 stupňů.
0: Pachnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte
0: po zimě.
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: A v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express. Zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní
1: ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizace. Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce
1: Netěs.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás
0: včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: S vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: S netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme.
0: Si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. Tím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: Klima Express. Sem vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Tě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Nové vydání
1: ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Nové vydání magazínu
0: objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled
1: express.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva.
1: Z.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér. Přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macink. Přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro Ukrajince vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. S modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou i fotbalovém mistrovství světa? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spolu fotbalovém mistrovství světa? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta světa? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení? Od prvního čtení umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Od prvního a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Od prvního června
2: a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Od prvního června je v Metropolis Ličín
2: dalšího čtení.
3: Od prvního června je v Metropolis

0: Metropoli z Ličín. Od 1. června je v Metropoli z Ličín. Od 1. června je v Metropoli z Ličín
1: Ninja Park.
0: 1. června je v Metropoli z Ličín
1: Ninja Park.
0: Velké i malé je v Metropoli z Ličín
1: Ninja Park.
0: Velké i malé děti v Metropoli z Ličín
1: Ninja Park.
0: Velké i malé děti si tu každý den čín
1: Ninja Park.
0: Velké i malé děti si tu každý den
1: Ninja Park.
0: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu
1: Park.
0: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobro. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhat.
0: Děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna.
0: Každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna.
0: Užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna. Obří kuličková dráha.
0: Spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha.
0: Legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky.
0: Dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky Skillwall. Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky Skillwall a fůra dalšího. Zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky Skillwall a fůra dalšího.
2: A pro ty
1: obří kuličková dráha. Pro lézačky Skillwall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší.
1: Dráha. Pro lézačky Skillwall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena
1: Skillwall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna.
1: Fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna.
1: Vstupné.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin. Zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá!
2: Otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více i
2: rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zlín
2: až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole z
2: prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole z Ličín.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturu dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každý. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www. Čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www. Práce peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Vanbrové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Vše, co
3: se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Vše, co
3: www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
3: Kurýra.cz. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky. Za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL. Chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,99.

0: 90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a pro 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a pro za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0 kurka 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 5,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 59 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 a Treviso 0,75 litru za 59,90 Lidl, to se 0,75 litru za 59,90 Lidl, to se vyplatí litru za 59,90 Lidl, to se vyplatí za 59,90 Lidl, to se vyplatí odplouvá 59,90 Lidl, to se vyplatí
1: odplouvám kránu
0: Lidl, to se vyplatí
1: odplouvám kránu na katam
0: Lidl, to se vyplatí
1: odplouvám kránu
0: to se vyplatí
1: odplouvám kránu na katamara
0: platí
1: odplouvám kránu na katamaránu,
2: nejenom kránu.
1: Odplouvám kránu na katamaránu,
2: nejenom kránu, ale i po celý den můžete
1: katamaránu,
2: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v
1: kránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hlouposti flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní máte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, maránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Nakatní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Na oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Na kat nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www.
1: Mám kránu. Na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím. Na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím. Na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
1: Kránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu. CZ.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Vedro jako na Sahaře? Mám.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás.
2: Vzhůru na palubu.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor.

0: Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenomatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadál v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace sná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 1999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zberák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a per cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na automu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na Autojarov služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Vozi skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Rychlé předání. Více na Autojarov.cz.
3: Rock Radio.
2: Více na Autojarov.cz.
3: Rock Radio.
2: Autojarov.cz.
3: Rock Radio.
2: Autojarov.cz.
3: Rock Radio.
2: CZ.

0: Rádio. Co se děje? Rock Rádio. Rock Rádio. Co se děje? Rock Rádio. Co se děje?
1: Pátek dva.
0: Rock Rádio. Co se děje?
1: Pátek 12.
0: Rock Rádio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete.
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho. Na si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Met. Užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Met. Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel. Dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, jeho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rock. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková. Na samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Tu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete let punk rocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hra kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. Do vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival a Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival, 12. až Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival, 12. až 13. pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilan, pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Brodu. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Brodu. Až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si června proběhne v Bilanech u českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvou Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělý. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma. Dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama. Nadstandardním metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama. Nadstandardní s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím a navíc s atmosférou. Skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny. Skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím a navíc akce připravená i pro rodiny s kapelama, nad standardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová. Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se?
1: Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová. Spousta dalších. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a...
1: Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete...
1: Pro Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dej...
1: Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer...

někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio. Chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio. Sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio CZ ve slušných. Dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio CZ ve slušných. Rok akcích. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

DABu i FM nebo na Pohoda. V DABu i FM nebo na Radia.cz. V DABu i FM nebo na Radia.cz. V DABu i FM nebo na Radia.cz. Rocku i FM nebo na Radia.cz. Rock FM nebo na Radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rockráčka.cz. Rock Radio. Rock Radio.

jednou žil. To jeden jednou žil. A nevěda za to. To jeden jednou žil. A nevěda za toužil. Jednou žil. A nevěda za to.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlaha.
2: Tak kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlaha.
1: Ale
2: praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbitník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce byt.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstruář.
0: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
1: stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity. Záruka. Opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity. Záruka kvality.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity. Záruka kvality. Regbity. Záruka kvality.
4: Spotřební daň.
3: Ty. Záruka kvality.
4: Spotřební daň.
3: Kvality.
4: Spotřební daň. Tvoří. Spotřební daň. Tvoří 14% Spotřební daň. Tvoří 14% stát. Spotřební daň. Tvoří 14% Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Tu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko.
5: Stavebniny Dek přináší
4: Pro bohatší Česko.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci.
4: Půj Česko.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pro na Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu a kovatniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu a kovazače armatur za superší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu a kovazače armatur za super ceny. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu a kovazače armatur za super ceny a navíc 120 stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu a kovazače armatur za super ceny a navíc 120 nyní nabízí pronájmu a kovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího pronájmu a kovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjč drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte a kovazače v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte a kovazač a my vám k němu na výpnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte a kovazač a my vám k němu navíc 12. června. Tak si půjčte a kovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Tak si půjčte a kovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dekuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz. Vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
6: Svět není jen.
5: Navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
6: Svět není.
5: Vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a
5: duha. Více na Dek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha. Je to slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky. To hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky.

0: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešťto. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Tanko
0: si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo.
0: Hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo.
0: To ještě.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo.
2: To nejlevnější pneu.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo.
2: To
1: Tankování je teď docela rodeo.
3: To Centropol drží ceny energií pěkně.
1: Tankování je teď docela rodeo.
3: To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě.
1: Je to celá rodeo.
3: To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě.
1: Má dost EO.
3: To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě.
1: Má dost elektřiny a plynu.
3: To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě.
1: Má dost elektřiny a plynu i pro vás.
3: Tak drží ceny energií pěkně na uzdě.
1: Má dost elektřiny a plynu i pro vás.
3: Tak přejděte k Centropol energií pěkně na uzdě.
1: Má dost elektřiny a plynu i pro vás.
3: Tak přejděte k Centropolu
1: na uzdě.
3: Má dost elektřiny a plynu i pro vás.
1: Tak přejděte k Centropolu.
3: Má dost elektřiny a plynu i pro vás.
1: Tak přejděte k Centropolu.
3: Zafixujte si ceny až na 3 roky a plynu i pro vás.
1: Tak přejděte k Centropolu.
3: Zafixujte si ceny až na 3 roky a
1: i pro vás.
3: Tak přejděte k Centropolu.
1: Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte.
3: Přejděte k Centropolu.
1: Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době.
3: Polu.
1: Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz.
3: Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.
1: Až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz
3: nebo ve vašem záruky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz
1: nebo ve vašem
3: jistotu v nejisté době na Centropol.cz
1: nebo ve vašem zákaznickém centru
3: jisté době na Centropol.cz
1: nebo ve vašem zákaznickém centru
3: na Centropol.cz
1: nebo ve vašem zákaznickém centru
3: Centropol.cz
1: nebo ve vašem zákaznickém centru
3: Centropol.
1: Nebo ve vašem zákaznickém centru
3: Centropol.
1: Zákaznickém centru
3: Centropol.
1: Centru
3: Centropol.
1: Centropol.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Bilabil.cz. Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: CZ. Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD
4: děje.
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days.
5: Testo chystá.
6: BYD Tech Days. BYD Tech Days.
7: Testovací dny u prodejců.
6: BYD Tech Days.
7: Testovací dny u prodejců BYD, kde
6: BYD Tech Days.
7: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z bez
6: Tech Days.
7: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Poměrně, kde si vyzkoušíte.

0: pořídíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cestu úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 3 hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1 na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalovat
0: 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalovat
0: kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr.
1: Díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporný.
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných
1: spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com. BYD.com.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se tránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Vězení. Ve vězení si odpykává 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První vězení si odpykává 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný jeho advokát 20letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný jeho advokátka stát. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný jeho advokátka stáhli. Druhý žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný jeho advokátka stáhli. Druhému krajský soud první žádost o obnovu řízení Kramný jeho advokátka stáhli. Druhému krajský soud nevyhověl a návrh obnovu řízení Kramný jeho advokátka stáhli. Druhému krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později po krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Vyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Ve Středočeském kraji zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum. Rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický potvrdili i soudy vyšší instance. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum, ten je nutný instance. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum, ten je nutný kvůli plánované stavbě D3. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum, ten je nutný kvůli plánované stavbě. Kraj začal pyrotechnický průzkum, ten je nutný kvůli plánované stavbě D3. Technický průzkum, ten je nutný kvůli plánované stavbě D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území. Ten je nutný kvůli plánované stavbě D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 km výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 km. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 km dlouhou dálnici. Silnic a dálnic chce začít stavět 58 km dlouhou dálnici mezi Prahou a chce začít stavět 58 km dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za dva roky. 58 km dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 metrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Do přírody v létě mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Do přírody v létě vyjíždí čím dál víc Čechů a Jihočeským krajem za 2 roky. Do přírody v létě vyjíždí čím dál víc Čechů. Jižní Čechy proto lákají v létě vyjíždí čím dál víc Čechů. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde se můžou odpočinout. Vyjíždí čím dál víc Čechů. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde se můžou odpočinout od každodenní Čechů. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde se můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde se můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat. Lákají na místa, kde se můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat. Dodává vedoucí oddělení Mark, kde se můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu od každodenního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrálního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu. Jana Pídat dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu. Jana Píchová.
1: Navštivte například
0: vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
1: Navštivte například dobrou vodu
0: Singu jeho české centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
1: Navštivte například dobrou vodu u Nových Hradů
0: pout centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
1: Navštivte například dobrou vodu u Nových Hradů poutní areál Klokoty u
0: ruchu Jana Píchová.
1: Navštivte například dobrou vodu u Nových Hradů poutní areál Klokoty u Tábora Ekofarm. Navštivte například dobrou vodu u Nových Hradů poutní areál Klokoty u Tábora Ekofarmy s regionálními výrobci. Například dobrou vodu u Nových Hradů poutní areál Klokoty u Tábora, Ekofarmy s regionálními výrobci, dobrou vodu u Nových Hradů, poutní areál Klokoty u Tábora, Ekofarmy s regionálními hradů, poutní areál Klokoty u Tábora, Ekofarmy s regionálními výrobky, či Tichá zákoutí Šumavy, poutní areál Klokoty u Tábora, Ekofarmy s regionálními výrobky, či Tichá zákoutí Šumavy a Novohrad, Klokoty u Tábora, Ekofarmy s regionálními výrobky, či Tichá zákoutí Šumavy a Novohrad, Ekofarmy s regionálními výrobky, či Tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. S regionálními výrobky či Tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé výrobky či Tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové či Tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se Novohradských hor. Čekají na vás také

také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerp hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody a zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic. Místa, kde se po generace čerpá

0: teploty se zítra budou pohybovat kolem 21 stupňů, no a večer nám to padne asi na 14.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u... každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Dávejte... Dávejte pozor na v Praze na Liberecký, tam ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky, je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě u Českých Budějovic komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazili dva osobáky na Lázeňský ulici. Odstavený náklaďák vás může
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela... Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan. U zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan. Týkal se vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan. Týkal se zahraniční Holubová. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan. Týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan. Týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHN. Týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum neudal žádné důkazy. Společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum neudal žádné důkazy, která má nové bloky postavit. Přezkum neudal žádné důkazy, že by byla porušena unijní bloky postavit. Přezkum neudal žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. Petr Kramný udal žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. Petr Kramný odsouzený, že by byla porušena unijní pravidla. Petr Kramný odsouzený za smrt manželky a dcery v Egyptě, porušena unijní pravidla. Petr Kramný odsouzený za smrt manželky a dcery v Egyptě žádá opět o obnovu pravidla. Petr Kramný odsouzený za smrt manželky a dcery v Egyptě žádá opět manželky a dcery v Egyptě žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení se odpikává 28 a dcery v Egyptě žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení se odpikává 28letý trest. Kramný žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení se odpikává 28letý trest. Kramný žádá

0: I vaše BMW. BMW. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: Šestá.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 16 hodina.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 16 hodina 4 minuty k tomu.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 16 hodina 4 minuty k tomu a rockový odpoledne pokračuje.
0: Jo, rockový odpoledne.
1: 16 hodina 4 minuty k tomu a rockový odpoledne pokračuje do své druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme. Tentokrát na 3 se vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme další dva lístky. Tentokrát na 3 sestry na 20. že dneska opět rozdáváme další dva lístky. Tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni. Rozdáváme další dva lístky. Tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni. A dva lístky. Tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni. A taky tentokrát na 3 sestry na 26. v Plzni.
2: A taky tam budou SPS a
1: sestry na 26. v Plzni.
2: A taky tam budou SPS a PP doktor, takže tam určitě
1: sestry v Plzni.
2: A taky tam budou SPS a PP doktor, takže tam určitě a taky tam budou SPS a PP doktor, takže tam určitě
3: doktor.
2: PP. A taky tam budou SPS a PP doktor, takže tam určitě
3: doktor.
2: SPS a PP doktor, takže tam určitě
3: doktor.
2: PP doktor. No já totiž a PP doktor, takže tam určitě
3: doktor.
2: PP doktor. No já totiž doktor, takže tam určitě
3: doktor.
2: PP doktor. No já totiž to opa- že tam určitě
3: doktor.
2: PP doktor. No já totiž to opa- vždycky říkám obráceně. No každopádně
3: doktor.
2: PP doktor. No já totiž to opa- vždycky říkám obráceně. No každopádně PP doktor. No já totiž to opa- vždycky říkám obráceně. No každopádně jestli chcete ty lístky doktor. No já totiž to opa- vždycky říkám obráceně. No každopádně jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebook. Totiž to opa- vždycky říkám obráceně. No každopádně jestli chcete ty lístky, tak nám vždycky říkám obráceně. No každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku, vždycky říkám obráceně. No každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku, na stránku Rock Radio. No každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku, na stránku. Jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku, na stránku Rock Radio, respektive do zprávy. A chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku, na stránku Rock Radio, respektive do zprávy. A my jste na Facebooku, na stránku Rock Radio, respektive do zprávy. A my si v této hodinku na stránku Rock Radio, respektive do zprávy, a my si v této hodině rozdáme nějaký na stránku Rock Radio, respektive do zprávy, a my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice na tři. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit hlavně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou a na Dráchovku, protože se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou a na Dráchovku
1: Všechny vás tam zdravíme, doufám, že si užijete i tu další muziku,
4: že nás mají rádi, takže zdravíme.
1: Všechny vás tam zdravíme, doufám, že

0: Si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili.
1: Zdravíme.
0: Všechny vás tam zdravíme. Doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v rokovém odkazu. Všechny vás tam zdravíme. Doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v rokovém odkazu. Zdravíme. Doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v rokovém odpolední. Advance. A doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v rokovém odpolední. Tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v rokovém odpolední. Advance a jejich SOS. Taky Valda jsme pro vás připravili tady v rokovém odpolední. Advance a jejich SOS, taky Valda byli tady v rokovém odpolední. Advance a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijde v rokovém odpolední. Advance a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Advance a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer OS, taky Valda Gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme gang, který přijdou, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme, ale jenom na jednu noc. Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Už Disturbs jejich Prayer, ale teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Užívej trochu jejich Prayer, ale teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Užívej trochu odpoledne. Teďka už si dáme Cranberries a jejich Dreams, neboli sny. Užívej trochu odpoledne. Cranberries a jejich Dreams, neboli sny, užívej trochu odpoledne. A jejich Dreams, neboli sny, užívej trochu odpoledne. Neboli sny, užívej trochu odpoledne. Užívej trochu odpoledne. Trochu odpoledne.

0: to je Švédce, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost. Ale teďka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost.
1: Myslím si, že by člověk musíš tleskat v letadle, to je jako rozhodně podmínka.

0: Podmínka. Myslím si, že by člověk měl umět letadle, to je jako rozhodně podmínka. Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by jako rozhodně podmínka. Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by měl podmínka. Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst. Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst. Celý by člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti umět. No Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema. No Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda, jinak to nejseš pravý.
0: Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda, jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady? Sníst celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema.
1: To je pravda, jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: Celou svíčkovou aspoň se šesti knedlema. To je pravda, jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je šesti knedlema. To je pravda, jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: Musíš si pořídit igelitko na igelit.
1: To je pravda, jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No, musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No, musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo,
0: jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No, musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí.
1: No to je jasný.
0: No, musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme. Musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme. Pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitku na igelitky, to je pro
1: igelitky. Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitku na igelitky, to je prostě jako
1: to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitku na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitku na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, na svědomí, kdo nemáme doma igelitku na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, doma igelitku na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale za letku na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, a prostě jako důležitý.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když
1: ty. To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když
1: velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na
0: počasí. Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě
0: počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně,
0: protože to se dá schrnout, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně,
0: protože to se dá schrnout, počasí věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně, protože
0: to se dá
1: počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně, protože
0: to se dá
1: počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak ještě musíš
1: prostě nadávat na počasí obecně, protože
0: to se dá
1: počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbal.
1: Nadávat na počasí obecně, protože počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice.
1: To se dá schrnout. Počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě
1: dalších. Počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem. Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem. Ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadní.
0: Musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních.
0: No zásadní věcí, jako hokej, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních.
0: No zásadní věcí, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních.
0: No zásadní věcí, důležitý věci, to je no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních.
0: No zásadní důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá.
1: Zásadních.
0: No zásadní důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co bys. No zásadní důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě důležitý věci. Tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde. Něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde. Jinak to nevidím. Tak co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, který Čech měl umět, jinak prostě to nejde. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napiš, jinak prostě to nejde, jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně prostě, to nejde, jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel, to nejde, jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa Kissin nejde, jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa Kissin Dynamite nebo Aerosmith, to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa Kissin Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku. Tak nám určitě napište, každopádně

0: Daniel Landa, Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku. Pište každopádně Daniel Landa, Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet ten, a já jsem venku celý.

0: den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo. Jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás žení, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit. Zachá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit. Zachá. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek.
0: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek.
0: Želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blíž.
0: Můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blíž. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Alzadny jsou tady. A tak
1: hodně blízko u zvířat.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal.
1: U zvířat.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. O tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Obce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapočítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezap mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednat hračky. Opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Ráno až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Ráno v Alzaboxu procent. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Ráno v Alzaboxu máš. Ušetř nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy, objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Ceny střech jsou šílený.
2: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v
2: nedohlednu. Kódy na Alza.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš.
2: Kódy na Alza.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
2: Alza.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
4: Já jako řemeslník beru vše.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
4: Já jako řemeslník beru vše ukazbe.
3: Jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
4: Já jako řemeslník beru vše ukazbe.
3: A v nedohlednu nemáš nějakou radu.
4: Já jako řemeslník beru vše ukazbe.
3: A naprostá spokojenost.
4: Máš nějakou radu.
3: Já jako řemeslník beru vše ukazbe.
4: A naprostá spokojenost.
3: Já jako řemeslník beru vše ukazbe.
4: A naprostá spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou řemeslník beru vše ukazbe.
3: A naprostá spokojenost. Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to vše ukazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělej
3: a naprostá spokojenost.
4: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělej vše bleskově za supokojenost.
4: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělej vše bleskově za super cenu a neček.
4: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělej vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíc.
4: Jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělej vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc přímí výrobci udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vší bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně super cenu a nečekáš měsíce.

0: Se. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. Třeba nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní.
0: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle.
0: Jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
0: Lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce.
0: Vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru.
1: Tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet, Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Tu a hned. Kazbet.cz. Kazbet.cz.
3: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, tr CZ.
4: Hledáte
3: Čka Bilabil.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl?
3: Pro Bilabil.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl?
3: Pro prodejny
4: CZ. Hledáte práci, která dává smysl?
3: Pro prodejny.
4: Hledáte práci, která dává smysl?
3: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě.
4: Hledáte práci, která dává smysl?
3: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě.
4: Která dává smysl?
3: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás.
4: Rozšiřuje
3: smysl?
4: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás.
3: Rozšiřujeme týmy a nabízíme
4: různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nasme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najde. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Jaké pantofle?
4: Lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Jaké pantofle a kabelku?
4: Tým Lidl.

Přátelé, tohle není... Přátelé, tohle není ABBA, je to Ed... Přátelé, tohle není ABBA, je to Ed Vance, pecka z roku 2000... Přátelé, tohle není ABBA, je to Ed Vance, pecka z roku 2000... Přátelé, tohle není ABBA, je to Ed Vance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka není ABBA, je to Ed Vance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samo. Je to Ed Vance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samo. Vance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně. Pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně.

0: Obuví. Po nákupu nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách eobuví. Na eobuv.cz i v kamenných prodejnách eobuví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než
0: CZ i v kamenných prodejnách eobuví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš
0: v prodejnách eobuví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou
0: eobuví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česk. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho republiky už 19. až 21. června. Buď u toho už 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na auto až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno .com 1. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno .com. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno .com. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno .com.
2: Kup si auto v direkt.
1: Pořídíš na Autodrom Brno .com.
2: Kup si auto v direkt.
1: Autodrom Brno .com.
2: Kup si auto v direkt auto.
1: Brno .com.
2: Kup si auto v Direct Auto. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento Set Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 20 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 5 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.navracení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
3: Rock Radio
1: www.direct-auto.cz
3: Rock Radio
1: www.direct-auto.cz
3: Rock Radio
1: www.direct-auto.cz

od rána do večera v DABu i FM nebo na Rock od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. I could stay away.

slušný. Slušnej rok. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok...

odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. S Kubou a Petrem. A Petrem.

stačí, když budeme slušný a rokový. Rokový stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fakový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den s Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 2. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušný od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Kti se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Kte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Jeho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Jeho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, pátek postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její. Lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budík du, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Rok budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou je na 6. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fou. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárou. Zaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio. Všední den od 6 do 9 na Rock Radio. Rock Radio. Do 9 na Rock Radio. Rock Radio. Na Rock Radio.

zázrak. Touha je zázrak, kámo. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Je zázrak, kámo, zázrak. Zázrak, kámo, zázrak. Kámo, zázrak. Kámo, zázrak.

cíl. Dní na křílech je to nemožný cíl. Který sech je to nemožný cíl. Který si vymyslil, je to nemožný cíl. Který si vymyslil i cíl. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Je to jak který si vymyslil. Je to vymyslil. Je to jak sen, co ráno roz... Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není. Jak sen, co ráno

V Americe měli brandželí. V Americe měli brandželínu. V Americe měli brandželínu. My máme Dandabel. Měli brandželínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světlínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Musíme být světový.

Je to skrytá síla. Tvojí tvář, je to skrytá síla. Je to skrytá síla. Je to zlatá žíla, je to skrytá síla. Je to zlatá žíla, síla. Je to zlatá žíla.

0: na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoť s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoť, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Až do 30 milionů korun. Komerční banka. 10 milionů korun. Komerční banka. Komerční banka.
1: Zahrádkář se raduje?
0: Komerční banka.
1: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého... Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na je... Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. Světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Na místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky. Lámaný kámen nebo dla... No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky. Lámaný kámen. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kam CZ. Dekorační valouny, oblásky. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. I domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. To CZ vám zlepší náladu.
2: Vše pro bagr, vše pro
1: zlepší náladu.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro
1: náladu.

volej k nebi přání, aby ses nepokusil, volej k nebi přání, volej k nebi přání, a všechno bude k mání, volej k nebi přání, a všechno bude k mání. Zázrak, všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Mání.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息，多品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号，您的几条个人信息和银行卡号。
1: Не купуйте дорогі значки.
0: 个人信息和银行卡号。
1: Не купуйте дорогі значки. Ані левні.
0: 信息和银行卡号。
1: Не купуйте дорогі значки. Ані левні чинські.
0: 银行卡号。
1: Не купуйте дорогі значки. Ані левні чинські. Я.
0: 号。
1: Не купуйте дорогі значки, ані левні чинські с**ки. Я се облікам без потиску. Без потиску CZ. Honda без потиску CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. U CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkoho CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být UV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od...
1: Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od...
1: The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale při...
1: V dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. V klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá. Ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30. Máme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 140 vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo dvě M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo dvě kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,490 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Dan Landa má touhu a vy určitě... Dan Landa má touhu a vy určitě taky... Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu... Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na... Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na Tři sestry 26. Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na Tři sestry 26. do Plzně. Dneska ale můžu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na Tři sestry 26. do Plzně. Dneska máte touhu vyrazit na Tři sestry 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky vyrazit na Tři sestry 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním z Tři 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás, tak šestý do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude. Proležkat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude.
1: Proležela se vám
0: jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude.
1: Proležela se vám matrace, vyberte si...
0: Spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude.
1: Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady pre...
0: Za chvilku, kdo to bude.
1: Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od... Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Mám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty ne... Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zda od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.
1: Hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.
1: CZ. Ty neproležíš.

0: 29,90 Kč. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rock Radio.
0: Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rock Radio.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Rock Radio.
0: Se vyplatí.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně
1: pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné obě. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychle, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání,
1: vše
0: na jednom místě. Pohodlné

Podnikarma. Matrace za hubičku. CZ. Podnikáte? Tak něco podnikněte. Hubičku. CZ. Podnikáte? Tak něco podnikněte. CZ. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí... Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet... Podnikněte. S penězi, které vám leží...

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: docela. To ona taky pravda. Dokáže našťavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako...
1: Já už se to nemohu vydržet.

买一件漂亮的，买一件漂亮的，买一件漂亮的 T 恤，买一件漂亮的 T 恤，条纹多。

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou

0: DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio.
1: Po malý pauze jsme
0: .cz. Rok Radio.
1: Po malý pauze jsme
0: .cz. Rok Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád
0: Rok Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami břez
0: Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami břez dnešním výhercem lístků. Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami břez dnešním výhercem lístků Honzou. Ale bohužel jsme tady pořád sami břez dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo. Jsme tady pořád sami břez dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně sami břez dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo si nás slyšíš výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo si nás slyšíš i takhle. Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, to se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska to podařilo spojit. Ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš. Jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festě. Ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festě. Fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku. Že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užije. Stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika. Takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím,
1: že doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože stál 4
1: taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za
1: festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za výčepem
1: z publika a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na metal
1: výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na metal. Myslím, že protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na metal festu, tak čepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na metal festu, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která můžeme říct, že byl na Metal Festu, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která byl na Metal Festu, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona tak jako vyšťaví.

0: kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírko. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírka. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz.
1: Chráním
0: a zítra máš. Trénírkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními
0: Trénírkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní.
0: Trénírkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem
0: CZ.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venka, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta vům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v...
1: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž...
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví i s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux.cz. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux.cz. Vše, co okna Velux. Více informací na Velux.cz.
3: Vše, co potřebuji.
2: Více informací na Velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
2: Informací na Velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: Velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky i kreboji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky i kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilo. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Saky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a pro za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a pro salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0 okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 50,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 Treviso 0,75 litru za 59,90 Lidl 0,75 litru za 59,90 Lidl, to se vyplatí. 0,75 litru za 59,90 Lidl, to se vyplatí. Za 59,90 Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro
3: 99,90 Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na
3: 50 Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře.
3: Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
3: To se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobil. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři? Mobilní

0: Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. V kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již otelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: A 1999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: A teď 9 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně
0: v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
0: Dart.
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan
1: Senkor.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 100... Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190... Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty... Nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20... Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušetřte 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušetřte dealerů Nissan více na 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušetřte dealerů Nissan více. Nabídka platí pouze do konce června. Ušetřte dealerů Nissan více na Nissan CZ. Do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mlad.
4: U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš
4: dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým.
4: Více na Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat.
4: Nissan.cz.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen. Že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladí. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podívat a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš zíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského národní výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba s i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží, podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant Budovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti.

0: CZ. Svojí budoucnost vlastních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdi? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Svojí budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Jdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudma. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Nejvyšší čas
0: budoucnosti.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: CZ.
1: Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Všech stránky. www. Rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: 51,50. Co se 40 korun za litra benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne litra benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnil cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnil ministerstvo. Stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnil páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnil ministerstvo financí. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnil ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování, který odpoledne zveřejnil ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu zveřejnilo ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první mělo ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na nových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli benzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na Hamas kvůli konfliktu na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na halu Pardubice. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na halu pardubické zbrojovky. Čtyři stížnosti má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na halu pardubické zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl ústavní na vazbu v případu útoku na halu pardubické zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl u dvou dosud v případu útoku na halu pardubické zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl u dvou dosud výsledek dnes halu pardubické zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl u dvou dosud výsledek nezveřejnil zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl u dvou dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti zamítl u dvou dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne pardubická pobočka Královéhradecké. U dvou dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne pardubická pobočka Královéhradeckého kraje. Dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne pardubická pobočka Královéhradeckého krajského zveřejnil. O stížnosti rozhodne pardubická pobočka Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická rozhodne pardubická pobočka Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy začala hořet na pobočka Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. krajského soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde ovoce a sršně, s jejich hnízdy čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v pardubické sršně, s jejich hnízdy čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v pardubickém kraji, zde čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v pardubickém kraji, popisuje častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů i hasiči. Jak situaci řeší třeba v pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji.
0: Jak situaci řeší třeba v pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se jedná
0: o třeba v pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se
0: v pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti,
0: popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti
0: hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov na
0: Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranství. Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místě se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob na veřejných prostranstvích.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky? Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty? Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky, třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a 1%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a 1%. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a 1%. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem CZ. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem CZ. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra
1: a jede to. 30% na všechno s

0: prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížných osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného. Se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok. Jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že
0: případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že pokud roj
0: na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně neohrozí
0: obtížného hmyzu každý rok.
1: A já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně
0: neohrozí každý rok.
1: A já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné. A já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají roj nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou předmistrovství středně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou předmistrovstvím světa, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou předmistrovstvím světa povinným kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou předmistrovstvím světa povinný mediální den. Čeští fotbalisté mají za sebou předmistrovstvím světa povinný mediální den. Během něj absolvují mají za sebou předmistrovstvím světa povinný mediální den. Během něj absolvou předmistrovstvím světa povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení světa povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení hráči povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení hráči například předváděli svůj mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení hráči například předváděli svůj ostav. Během něj absolvovali focení a natáčení hráči například předváděli svůj ostavu vstřelené branky. Absolvovali focení a natáčení hráči například předváděli svůj ostavu vstřelené branky. Natáčení hráči například předváděli svůj ostavu vstřelené branky. Hráči se už dnes také svůj ostavu vstřelené branky. Hráči se už dnes také za zavřenými dveřmi připravovali na úvodní duel pro vstřelené branky. Hráči se už dnes také za zavřenými dveřmi připravovali na úvodní duel. Hráči se už dnes také za zavřenými dveřmi připravovali na úvodní duel proti Koreji. Zápas začne v pátek od 4 ráno našeho času v Mexiku. Úvodní duel proti Koreji. Zápas začne v pátek od 4 ráno našeho času. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: V Čechách bude ještě k tomu taky o

0: něco chladněji než dnes čekat s přeháňkami. V Čechách bude ještě k tomu taky o něco chladněji než dneska na úplným přeháňkami. V Čechách bude ještě k tomu taky o něco chladněji než dneska na úplným západě bude třeba 17 stupňů. V Čechách bude ještě k tomu taky o něco chladněji než dneska na úplným západě bude třeba 17 stupňů. K tomu taky o něco chladněji než dneska na úplným západě bude třeba 17 stupňů, jinak spíš o něco chladněji než dneska na úplným západě bude třeba 17 stupňů, jinak spíš tak kolem 20. Dneska na úplným západě bude třeba 17 stupňů, jinak spíš tak kolem 20. A na Moravě a taky ve Slezsku určitě zítra může úplným západě bude třeba 17 stupňů, jinak spíš tak kolem 20. A na Moravě a taky ve Slezsku bude třeba 17 stupňů, jinak spíš tak kolem 20. A na Moravě a taky ve Slezsku určitě zítra stupňů, jinak spíš tak kolem 20. A na Moravě a taky ve Slezsku určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, jinak spíš tak kolem 20. A na Moravě a taky ve Slezsku určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřky. A na Moravě a taky ve Slezsku určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkama. A taky ve Slezsku určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkama, ale zase bude o něco tepleji než určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkama, ale zase bude o něco tepleji počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkama, ale zase bude o něco tepleji než dneska, tak s deštěm, ale taky s bouřkama, ale zase bude o něco tepleji než dneska,
1: tak aspoň něco.
0: Ale zase bude o něco tepleji než dneska,
1: tak aspoň něco.
0: Ať se bude o něco tepleji než dneska,
1: tak aspoň něco.
2: Ať už prší
0: tepleji než dneska,
1: tak aspoň něco.
2: Ať už prší nebo paří slunce,
1: tak aspoň něco.
2: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý den. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio počasí. Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě
2: Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si
2: Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu.
2: Rock Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou.
2: Radio doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na
2: doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru. Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam klidní i neprůjezdný bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam klidní i neprůjezdný pravý jízdní pruh cisternu na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam klidní i neprůjezdný pravý jízdní pruh D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam klidní i neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s mírnou kolonou. Kilometru směrem na Brno. Je tam klidní i neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s mírnou kolonou. Na D1 na Brno. Je tam klidní i neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s mírnou kolonou. Na D1 je tam klidní i neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s mírnou kolonou. Na D1 na 357 okolo z osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace. Tam počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily dva situace, tam počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění, no ale bohu zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění, no ale bohu si Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění, no ale bohužel se bez Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění, no ale bohužel se bezraní se neobešla osobáky, díky bohu bezranění. No ale bohužel se bezraní se neobešla nehoda v ulici Štúrova bezranění. No ale bohužel

0: Bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štúrov. No ale bohužel se bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zrazil osobák z nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka. Nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka. V Praze. Tam se zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka.
1: Hledáte.
0: Zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka.
1: Hledáte radost z jízdy
0: motorkou a na místě akorát záchranka.
1: Hledáte radost z jízdy
0: přijetí místě akorát záchranka.
1: Hledáte radost z jízdy
0: záchranka.
1: Hledáte radost z jízdy přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovalis. Dáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
2: Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rockový odpoledne po...
2: Rock Radio. Rockový odpoledne. Rockový odpoledne.
3: Rockový odpoledne pokračuje.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rockový odpoledne.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rockový odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu.
2: Rockový odpoledne.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné
0: radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Monika Hlubová.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Monika Hlubová, jsou tu zprávy. Krásné odpoledne přeje Monika Hlubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové. Krásné odpoledne přeje Monika Hlubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy. Přeje Monika Hlubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Monika Hlubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litr pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra. Benzín zlevní na 41. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra. Benzín zlevní. Cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra. Benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty o haléř na 40 korun za litra. Benzín zlevní na 40.

0: No ale radši ty to řekni, asi vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu rád.
0: Radši ty to řekni, asi vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit.
0: Vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Chceš vysílat.
1: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry.
1: Tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC/DC a jejich
1: rock. Vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC/DC a jejich rock and roll.
1: Mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC/DC a jejich rock and roll train, ale teďka už se tady
1: dozvědět pozor.
0: Čekaj nás tři sestry, taky AC/DC a jejich rock and roll train, ale teďka už se tady rozjíždějí paparou. Nás tři sestry, taky AC/DC a jejich rock and roll train, ale teďka už se tady rozjíždějí paparouč a leave a light on. AC/DC a jejich rock and roll train, ale teďka už se tady rozjíždějí paparouč a leave a light on. Nebo jejich rock and roll train, ale teďka už se tady rozjíždějí paparouč a leave a light on. Neboli nech train, ale teďka už se tady rozjíždějí paparouč a leave a light on. Neboli nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe. Teďka už se tady rozjíždějí paparouč a leave a light on. Neboli nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe v noci. Paparouč a leave a light on. Neboli nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel, víš. Leave a light on. Neboli nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel, víš. Neboli nech svítit světlo, Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel, víš. Radši si nech rozsvícen. Svítit světlo, Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel, víš. Radši si nech rozsvícen. Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel, víš. Radši si nech rozsvícen. Přišel, víš. Radši si nech rozsvícen. Radši si nech rozsvícen. Dry bones rattling a lonely soul. Rozsvícen.

0: No, pro změnu, protože víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává.
1: Zkus něco udělat teda.
0: No, pro změnu, protože víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává jak... No, pro změnu, protože víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. Pro změnu, protože víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. No, protože víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. Pardon, mě to zvá jak večerníček. Pardon, mě to samotného pobavilo.
1: Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a má...
0: Pardon, mě to samotného pobavilo.
1: Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
0: Na ty jednokolce, ale... Pardon, mě to samotného pobavilo.
1: Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
0: Na ty jednokolce.
1: To samotného pobavilo. Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
0: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký.
1: Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
0: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký. Hele, ale tohle klidně...
1: Představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
0: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký. Hele, ale tohle klidně můžeme...
1: tom kole a máváš.
0: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat.
1: Máváš.
0: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku. Kolce, ale to je docela těžký. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokovky. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokový party. Můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková... Ale aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta... Vy na oplátku poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá. Poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá. Ať už v akci u vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá. Ať už v akci, anebo když z party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá. Ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po... Jak ta vaše roková parta vypadá, ať už v akci, anebo když zrovna roková parta vypadá, ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát?
1: Můžete...
0: Ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát?
1: Můžete tudíž vyhrát 10...
0: Akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát?
1: Můžete tudíž vyhrát...
0: Anebo když zrovna odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát?
1: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na rok...
0: Když zrovna odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát?
1: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský
0: Krumlov po akci. A co můžete vyhrát?
1: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se
0: a co můžete vyhrát?
1: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít, bude se tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít, bude se 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít, bude se to dít do pršete na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít, bude se to dít do pršete
0: zapněl 13.
1: Moravský Krumlov. Bude se to dít, bude se to dít do pršete
0: zapněl
1: 13. Moravský Krumlov. Bude se to dít, bude se to dít do pršete zapněl
0: 13. června
1: se bude se to dít, bude se to dít do pršete.
0: 13. června
1: se to bude se to dít do pršete.
0: 13. června
1: se to bude dít. Hele, a kapely klasicky odít do pršete.
0: 13. června
1: se to bude dít. Hele, a kapely klasicky do pršete.
0: 13. června
1: se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět. 13. června se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět jako Kokot Minute. 13. června se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět jako Kokot Minute. Dna se to bude dít. Hele, a kapely klasicky opět jako Kokot Minute. Dimitri Traut. Hele, a kapely klasicky opět jako Kokot Minute. Dimitri Trautenberg. Hurký. Klasicky opět jako Kokot Minute. Dimitri Trautenberg. Hurký, že slíže. A taky traktor. Kokot Minute. Dimitri Trautenberg. Hurký, že slíže. A taky traktor. Dimitri Trautenberg. Hurký, že slíže. A taky traktoři, který jsou teďka v Dimitri Trautenberg, horký, že slíže. A taky traktoři, kteří jsou teďka výhradně jenom na rokinech. Trautenberg, horký, že slíže. A taky traktoři, kteří jsou teďka výhradně jenom na rokinech. Slíže. A taky traktoři, kteří jsou teďka výhradně jenom na rokinech. To všechno vás. Traktoři, kteří jsou teďka výhradně jenom na rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party.
1: Teďka výhradně jenom na rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party poslal.
1: Jenom na rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party poslali na
1: na rokinek. To všechno vás tam bude čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party poslali na náš e-mail.
1: Všechno vás tam bude čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party poslali na náš e-mail, což je studio.
1: Čekat.
0: Stačí jenom, abyste nám tu fotku tý vaší party poslali na náš e-mail, což je studio.

0: studio@. Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@rokovýrad. Tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@rokovýrad. Party poslali na náš e-mail, což je studio@rokovýradio.cz. A čím na náš e-mail, což je studio@rokovýradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte mail, což je studio@rokovýradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas. studio@rokovýradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas. rokovýradio.cz. A čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas.
1: ten čas.cz.
0: A čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas.
1: Ten čas za to máte pouze do čtvrtka do 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od

0: Zlevni si počítač, slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 3 si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapče. Mobily nebo hračky. Opět až 30% nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň do půlnocky. Opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš. Opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš. 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, si objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza náš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza c, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza CZ, boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza CZ. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Právě jste
0: slevovými kódy na Alza.cz.
1: Právě
0: kódy na Alza.cz.
1: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady se
0: Alza.cz.
1: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady se Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme. Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle mu. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle mu všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vznik. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Uvažujete o novém
1: zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Uvažujete o novém vydání
1: osob mladších 18

0: 18 let na hazardní hře.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční
0: 18 let na hazardní hře.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční na
0: hazardní hře.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vile. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skuteční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem, čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a Skland, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako tím designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smartem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovní tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz Tank televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz
2: Tankování
1: sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Tankování je teď docela.
1: Více na Vaillant.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To centro
1: na Vaillant.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny.
1: Vaillant.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energie. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně. Je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistí docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu. Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak při energii pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k ceně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 500 v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Zdarma 800 575 575. Centropol. 575 575. Centropol. 575 Centropol. Centropol.
3: Chceš mít ten správný pol? Chceš mít ten správný drive? Auto. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti při. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přivá. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov správný drive.

0: Queenie a jejich... Queenie a jejich We Will... Queenie a jejich We Will Rock You právě teď... Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli... Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu 17 hodin. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu 17 hodin. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu 17 hodin 16 minut. Jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu 17 hodin 16 minut k tomu. No a právě teďka dojeli na Rock Rádiu 17 hodin 16 minut k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějak dojeli na Rock Rádiu 17 hodin 16 minut k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávák rádiu 17 hodin 16 minut k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání 17 hodin 16 minut k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tento minut k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát, proto budete muset jako trošku něco vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát, proto budete muset jako trošku něco udělat teda. No, rozdávání, ale tentokrát, proto budete muset jako trošku něco udělat teda.
1: No, pro
0: ale tentokrát, proto budete muset jako trošku něco udělat teda.
1: No, pro změnu, protože víte,
0: a proto budete muset jako trošku něco udělat teda.
1: No, pro změnu, protože
0: ty jako trošku něco udělat teda.

0: Herkules.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma Herkules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Paň zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: Paňasovi věci Sabaton anebo Billy
0: Matrace zahubičku.cz.
1: Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
0: CZ.
1: Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku. Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám mama.
1: Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela
1: Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace.
3: Vyberte si matrace.
1: Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace.
3: Vyberte si matrace z řady Premium.
1: Chvilku.
2: Proležela se vám matrace.
3: Vyberte si matrace z řady Premium.
2: Proležela se vám matrace.
3: Vyberte si matrace z řady Premium od matrace zahubičku.cz.
2: Proležela se vám matrace.
3: Vyberte si matrace z řady Premium od matrace zahubičku.cz.
2: Matrace.
3: Vyberte si matrace z řady Premium od matrace zahubičku.cz. Vyberte si matrace z řady Premium od matrace zahubičku.cz.
2: Ty neproležíš.
3: Matrace z řady Premium od matrace zahubičku.cz.
2: Ty neproležíš.
3: Nyní s dopravou zdarma
2: od matrace zahubičku.cz.
3: Ty neproležíš.
2: Nyní s dopravou zdarma zahubičku.cz.
3: Ty neproležíš.
2: Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace zahubičku.cz.
2: Ty neproležíš.
3: Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace zahubičku.cz.
2: Proležíš.
3: Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace zahubičku.cz.
2: Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace zahubičku.cz.
2: A za dopravou zdarma.
4: Matrace zahubičku.cz.
5: Zadny jsou tady.
4: Matrace zahubičku.cz.
5: A zadny jsou tady.
4: Zahubičku.cz.
5: A zadny jsou tady. A
4: tak. CZ.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevo. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Nachystal slevové kódy na tisíce produktů.

0: Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu si Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Muzis of Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Muzis skladem a operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Muzis skladem a rychle super cenu a k tomu služby zdarma. Muzis skladem a rychle předa a k tomu služby zdarma. Muzis skladem a rychle předání. Více na Autojarov. Služby zdarma. Muzis skladem a rychle předání. Více na Autojarov.cz. Muzi skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Předání. Více na Autojarov.cz.
1: Chutná jako krásný.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Chutná jako krásný sen.
0: Vůň. Autojarov.cz.
1: Chutná jako krásný sen.
0: Vůň.cz.
1: Chutná jako krásný sen,
2: vůní budeš.
1: Chutná jako krásný sen,
2: vůní budeš omámen.
1: Chutná jako krásný sen,
2: vůní budeš omámen.
1: Ve Vraňanech jako krásný sen,
2: vůní budeš omámen.
1: Ve Vraňanech na vážný sen,
2: vůní budeš omámen.

0: Farma Vraňany.
1: Na Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše
1: na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny to nejlepší.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny to nejlepší.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský a
0: posny. Vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský a
0: posféry. Vaše nejsladší jahody.
2: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský a
0: posféry. Tří jahody.
2: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský a posféry. To je Basin Fire. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2020. Toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp a apokalyptika metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp a apokalyptika atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp a apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm, Basin Fire Fest 2026. Wasp a apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších z 2026. Wasp a apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 46. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičích víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzin na otoč 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku je do denní stupenky 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku je do denní stupenky pro jednotlivce ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na pořičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin na otočku. Je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest.
2: Je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest.
2: Pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje rock.
2: Dvojce prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje rock radio.
2: Prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje rock radio.
2: CZ.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje rock radio. Rock radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje rock radio. Rock radio. Rockfest mediálně podporuje rock radio.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A pozdě s Jirkou Němým.

z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Roklušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Z garáží a z kušeben. Rock Radio. A z kušeben.

DABU i FM. DABU i FM. DABU i FM nebo na rádi. DABU i FM nebo na rádia. DABU i FM nebo na rádia. DABU i FM nebo na rádia.cz. IFM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. .cz. Rock radio. Z.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturačními hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků kult světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav jeho roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je rok. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českých kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českých zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. Rock Radio Stage v dubu. Stage v dubu.

Poctivý český festák. Poctivý český festák. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio stop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio stage se střídají nejlepší, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio stage se střídají nejlepší rokový česát. Jedině na Rock Radio stage se střídají nejlepší rokový český kapelist. Jedině na Rock Radio stage se střídají nejlepší rokový český kapelist. Jedině na Rock Radio stage se střídají nejlepší rokový český kapelist s největšími hvězdami. Radio stage se střídají nejlepší rokový český kapelist s největšími hvězdami. Světí nejlepší rokový český kapely

0: A my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odchází. Vanastovi věci teďka dali otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, takže věci teďka dali otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak.
0: Oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete
0: otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat
0: vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu,
0: protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka, taky Krise.
0: Posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka, taky Krise Cornela, anebo Foo Fighters, který vám... Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka, taky Krise Cornela, anebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme. Tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka, taky Krise Cornela, anebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme. Nakonec poslouchat Honzu Křížka, taky Krise Cornela, anebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme. Nakonec rokovýho odpoledne ještě přijde Cornela, anebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme. A napsat mu, nebo mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinka 7258444424 a napsat mu, nebo mu zavolat, co si od něj příští 4424 a napsat mu, nebo mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinkách 4 a napsat mu, nebo mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinkách budete chtít nechat napsat mu, nebo mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by
1: mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud
1: si od něj příští dvou hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme
1: dvou hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme
1: chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra zase od 15. No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra zase od 15 hodin s váma, jako vždy. Pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra zase od 15 hodin. Třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra zase od 15 hodin s váma, jako vždycky v rokovém odpoledni. Tak vězte, že my jsme tady zítra zase od 15 hodin s váma, jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra
0: jsme tady zítra zase od 15 hodin s váma, jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a
0: zítra zase od 15 hodin s váma, jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra
0: 15 hodin s váma, jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra
0: čus. S váma jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
0: Jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
2: Proležela se váma
0: odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
2: Proležela se váma matrace.
1: Vyberme a zítra čus.
2: Proležela se váma matrace.
1: Vyberte si matrace.
2: Proležela se váma matrace.
1: Vyberte si matrace z řady.
2: Proležela se váma matrace.
1: Vyberte si matrace z řady premium od matrace.
2: Proležela se váma matrace.
1: Vyberte si matrace z řady premium.
2: Proležela se váma matrace.
1: Vyberte si matrace z řady premium od matracezahubičku.cz.
2: Ty máma matrace.
1: Vyberte si matrace z řady premium od matracezahubičku.cz.
2: Ty neproležíš.
1: Vyberte si matrace z řady premium od matracezahubičku.cz.
2: Ty neproležíš. Nyní z dopravy z řady premium od matracezahubičku.cz.
1: Ty neproležíš.
2: Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace.
2: Od matracezahubičku.cz.
1: Ty ne

0: Co mají elektrikáři? CZ. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec? CZ. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Káři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo ne? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. I pro vaši práci. Peugeot Boxer. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 100 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499. Parťák už od 499 tisíc bez DPH. Od 499 tisíc bez DPH.
1: Atención, señor.
0: 99 tisíc bez DPH.
1: Atención, señor.
0: Bez DPH.
1: Atención, señoras y señores.
0: Rostaň PH.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v...
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinsko...
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La tropi... Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La tropical...
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La tropical pořádá intenzivní kurz tance...
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: V latinskoamerickém rytmu.
1: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Rytmu.
1: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
1: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachata.
1: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachata.
1: Tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachata. Salsa.
3: Dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La,
2: mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La tropical.
2: Přihlaste se. Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La tropical.
2: Přihlaste se hned teď on ta salsa, dance heels a reggaeton.
3: La tropical.
2: Přihlaste se hned teď dance heels a reggaeton.
3: La tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
4: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
4: La Tropical.
2: Taneční kroky teď online na www.latropical.cz.
4: La Tropical.
2: Taneční kroky vás naučí všude na www.latropical.cz.
4: La Tropical.
2: Taneční kroky vás naučí všude, ale my
4: Tropical.cz.
2: La Tropical.
4: Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí.
2: La Tropical.
4: Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí.

0: kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Auaraš vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Auarašar! Všude, ale my vás naučíme tančit. Auaraš, my vás naučíme tančit. Auarašar! Vás naučíme tančit. Auarašar!
1: Jak vznik
0: tančit? Auarašar!
1: Jak vzniká
0: Auarašar!
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme
0: rašar!
1: Jak vzniká elektřina? Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá
1: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá.
1: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: Tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je.
1: Liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme
2: kolby. Celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme kolby.
2: Liška.
3: A takže je. Nabíjíme kolbyšku.
4: Mám mě auto.
3: A takže je. Nabíjíme kolbyšku.
4: Mám mě auto.
3: Takže je. Nabíjíme kolbyšku.
4: Mám mě auto. I tramvaje.
3: Nabíjíme kolběžku.
4: Mám mě auto. I tramvaje.
3: Kolběžku.
4: Mám mě auto. I tramvaje.
5: Co mě vozí do školy?
4: Mám mě auto. I tramvaje.
5: Co mě vozí do školy?
4: Mám mě auto. I tramvaje.
5: Co mě vozí do školy?
4: No jasně. I tramvaje.
5: Co mě vozí do školy?
4: No jasně.
5: Všechno u nás doma
4: je. Co mě vozí do školy?
5: No jasně,
4: všechno u nás doma.
5: I moje hračky
4: vozí do školy.
5: No jasně,
4: všechno u nás doma.
5: I moje hračky.
4: No jasně,
5: všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
3: Děkuju.
4: No jasně,
5: všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
3: Děkuju.
0: Vidíte nás.
4: Všechno u nás doma.
5: I moje hračky.
3: Děkuju.
0: Vidíte nás.
3: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenně.
3: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Z milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie.
0: Podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie.
0: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
0: I každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
0: Každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
0: Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
0: Hledáte.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Hledáte práci, která dává smysl?
6: Je tohoto města.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
6: tohoto města.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na sedne.

0: a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplýdlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální
0: kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se
0: v Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
0: se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Minister.
1: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard
1: nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
1: osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte
2: financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je
2: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
2: Hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
2: Vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce. Každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši jedou do práce? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvin sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete... Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až... Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových... Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Jsem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se
3: 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den,
3: 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den,
3: milionářů ročně. Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do auta.
3: Olvin.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte.
4: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen.
4: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen.
4: Zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra.
4: Vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční. Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné. Skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu.

0: se platí víc, získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekej stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojaro. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarovcaní. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio. Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio. Z.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

Říká se, zavřete oči. Říká se, zavřete oči, odcházím, ale... Říká se, zavřete oči, odcházím. Říká se, zavřete oči, odcházím, ale Vanastovi věci... Říká se, zavřete oči, odcházím, ale Vanastovi věci teďka dali otevři oči. A... Říká se, zavřete oči, odcházím, ale Vanastovi věci teďka dali otevři oči. A my se... Zavřete oči, odcházím, ale Vanastovi věci teďka dali otevři oči. A my se... Zavřete oči, odcházím, ale Vanastovi věci teďka dali otevři oči.

0: 1. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit ctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit gvýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. S vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela. Na samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela přijde oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela přísun povolen. Tu 13. 10 let punkroková kapela přísun povolen. Do pražského 10 let punkroková kapela přísun povolen. Do pražského vagónu punkroková kapela přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na ekolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. Můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. Vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českých Den Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Česk. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si u června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělýma kapelama.
1: Na programu vás čekají Hitman Late připravená i pro rodiny s dětma.
2: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být.

vstáváme brzo. Vstáváme brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě si. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A pozdě s Jirkou Němým.

0: chcete tam být sami?
1: Nová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rok na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušný to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový Radio.cz ve slušných rock akcích. Na našem webu Rokový Radio.cz ve slušných rock akcích. Na našem webu Rokový Radio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Radio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika ve rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. S garáží a zkušeben. Rock Radio. I a zkušeben. Rock

0: FM nebo na v DABu i FM nebo na rádi v DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz FM nebo na rádia.cz Rock nebo na rádia.cz Rock Radio Rock Radio.cz Rock Radio Rock Radio.cz Rock Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12.
0: června. Co se děje?
1: Pátek 12. června. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá. Pátek 12. června si užijete v Music klubu. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice pod

Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře,
0: už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úpl.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
1: Poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House
0: vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Na úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Na prosinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu.
2: Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
1: Prostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nadky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pá.
0: Z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak.
1: Pak nad zemí.
2: A pak.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: A pak.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami.
0: Pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej.
0: Pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej.
0: Běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma
1: je pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na
1: adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky
1: CZ.
0: Tak najdete pouze na.
2: Firma na zážitky
1: CZ.
0: Pouze na.
2: Firma na zážitky
1: CZ.
2: Firma na zážitky
1: CZ.
2: Firma na zážitky
1: CZ. CZ.
3: Potisk, potisk, potisk, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ. Potisk, dárky, byla byl, CZ. Potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Byla byl, CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120... Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 100... Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je... Korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebyl.

0: se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Rento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v 25 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Klarun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. VV14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
1: Kosmetika, co má koule.
0: CZ.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i zka, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádule. Keci Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anog, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anog, ry, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anog, ry, žádný keci, funkční věci. Anog, ry, BR, keci, funkční věci. Anog, ry, BRDS.věci ANGRI BRDS.cz ANGRI BRDS.cz ANGRI BRDS.cz BRDS.cz
2: Rokrády
1: BRDS.cz
2: Rock Radio.
1: .cz
2: Rock Radio.
1: .cz
2: Rock Radio. Rock Radio.

pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda.

0: Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní obová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní kosmickou stanici. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci v Pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den, Aleš Svoboda, to je
0: v Pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná
0: Planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná
0: reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát
0: Sara Voldánová.
1: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát. Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechovi. Jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii. Možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi. Totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici. A to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota.
0: Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po

Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Bu i FM nebo na radia.cz M nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit radia.cz. Nejvyšší čas navštívit CZ. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio CZ. Navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio CZ. Slušný rokový stránky www. Rokový rádio CZ. Všechno stránky www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Vešlo na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz.

0: Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví ústy. To řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví. Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrcholil, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrcholil, vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrcholil přílivovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrcholil příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 8 zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrcholil příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupory. V Česku dnes vyvrcholil příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka dnes vyvrcholil příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvíc 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 9. Zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19. Ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Od pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Oteplí se až vedr. Nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině. Vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberec ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém, kde se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou studenty pedagogy Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou studenty pedagogy i vedením školy. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou studenty pedagogy i vedením školy. Dnes proto jednal se školskou radou studenty pedagogy i vedením školy. Situace se studenty, pedagogy i vedením školy. Situace se vyhrotila minulý týden, kdy se studenti loučili i vedením školy. S oblíbeným učitelem a ředitelem školy.
1: Tak děkujeme, Mončo, za ty zprávy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu a čekáme prý oblačno až zataženo zpočátku v Čechách.

stavu a čekáme prý oblačno až zataženo zpočátku v Čechách během dne i na Moravě a ve Slezsku. Oblačno až zataženo zpočátku v Čechách během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm. Nebo přehánkami a ojediněle na jihu.

0: Pětane pruh, tak pozor na to, v Radlický osobách s dodávkou tvoří to pětane průjezdný. V Radlický osobách s dodávkou tvoří to pětane průjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Osobách s dodávkou tvoří to pětane průjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Dodávkou tvoří to pětane průjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Na místě poli tvoří to pětane průjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Na místě pětane průjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Na místě policie pozor na to, jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Na místě policie pozor na to, a v Italské ulici srazilo, to tentokrát pravý. Na místě policie pozor na to, a v Italské ulici ví. Na místě policie pozor na to, a v Italské ulici srazilo osobní auto. Na místě policie pozor na to, a v Italské ulici srazilo osobní auto. Chodce probíhá. Policie pozor na to, a v Italské ulici srazilo osobní auto. Chodce probíhá tam vyšetřování. V Italské ulici srazilo osobní auto chodce, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i srazilo osobní auto chodce, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i policajti. Tak ať jedete to chodce, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, je tam záchranka i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dejte záchranka i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce a i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce a hlavně doražte. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce a hlavně doražte v pořádku. Jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce a hlavně doražte v pořádku. Čemkoliv, nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce a hlavně doražte v pořádku. Čemkoliv, dejte bacha na chodce a hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia.
0: A hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

Tady všechny vítám, dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený pořad Rok. Volejte na 725 844 424, pište vydáme čistě vy. Tak volejte na 725 844 424 vy. Tak volejte na 725 844 424, pište na Messenger. Tak volejte na 725 844 424, pište na Messenger a do mailu nechte si něco zahrát, vzkazy sami. Volejte na 725 844 424 424, pište na Messenger a do mailu nechte si něco zahrát, vzkazy sami. 844 424 24, pište na Messenger a do mailu nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě. 424, pište na Messenger a do mailu nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě. Vyřídím. Co si dáme zahrát, vzkazy samozřejmě. Vyřídím. Co si dáme jako první, no tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže samozřejmě. Vyřídím. Co si dáme jako první, no tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže vyřídím. Co si dáme jako první, no tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme jako první, no tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme Midnight Oil. Musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme Midnight Oil a zatopíme trošku postelema. Vyrazit z toho přístavu, takže si dáme Midnight Oil a zatopíme trošku postelema. Přístavu, takže si dáme Midnight Oil a zatopíme trošku postelema. No a během týhle 4 a 1/4 minuty. Midnight Oil a zatopíme trošku postelema. No a během týhle 4 a 1/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pět. Midnight Oil a zatopíme trošku postelema. No a během týhle 4 a 1/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirát. Zatopíme trošku postelema. No a během týhle 4 a 1/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. Protože právě vyplouváme. Juhu! Pláme, juhu!

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila s... Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila... Zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezi...

0: Rádio, rok na psaní. Rok Rádio, rok na psaní. Rádio, rok na psaní.
1: Ahoj, námořníci, má...
0: Rok na psaní.
1: Ahoj, námořníci. Ahoj, námořníci, máme 3 minuty. Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, tu pondělí a doufám, že jste... Máme 3 minutky po 18. hodině, tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpo... 3 minutky po 18. hodině, tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočatí, stejně jako váš kapitán. Po 18. hodině, tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočatí, stejně jako váš kapitán. Hodině, tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočatí, stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rok. Tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočatí, stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka. A doufám, že jste po víkendu odpočatí, stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Víkendu odpočatí, stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny jako váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám, dobrý večer a dáme se vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám, dobrý večer a dáme si opět Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám, dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený. Já vás

0: Rok na přání. Rok rádio.
1: Nebo řekli.
0: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Přání. Rok rádio. Rok rádio.

0: Tak, postela hořela, jedu. Tak, postela hořela, doufám, že u vás taky a... Tak, postela hořela, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku a... Tak, postela hořela, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku. Tak, postela hořela, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku. A co si dáme hned na úvod? Tak, postela hořela, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku. A co si dáme hned na úvod? Bude postela hořela, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku. A co si dáme hned na úvod? Jsme z přístavu venku. A co si dáme hned na úvod? Bude to chtít nějaký alkohol. Takhle při tom počasí. A co si dáme hned na úvod? Bude to chtít nějaký alkohol. Takhle při tom počasí. Tak, hned na úvod. Bude to chtít nějaký alkohol. Takhle při tom počasí. Tak, volal mi sem, bude to chtít nějaký alkohol, takhle při tom počasí. Tak volal mi sem Robert, nějaký alkohol, takhle při tom počasí. Tak volal mi sem Robert, že bych chtěl, takhle při tom počasí. Tak volal mi sem Robert, že bych chtěl zahrát počasí. Tak volal mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně píseň. Tak volal mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a jdu, protože přes mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a jdu, protože přesně tohle se mu stalo, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a jdu, protože přesně tohle se mu stalo, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a jdu, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, strašně píseň Dopiju a jdu, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví svoji milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí. Čímž zdraví svoji milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí. Ale prostě zdraví svoji milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí. Ale prostě takto. Svoji milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí. Ale prostě takto občas chodí. Ano, ženušku Vendulku a omlouvá se jí. Ale prostě takto občas chodí. Vendulku a omlouvá se jí. Ale prostě takto občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý. A omlouvá se jí. Ale prostě takto občas chodí. Ano, to myslím, že se jí. Ale prostě tak to občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý muž v České. Ale prostě tak to občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý muž v České. Občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý muž v České republice. Alespoň to myslím, že zná každý muž v České republice. Alespoň myslím, že zná každý muž v České republice. Alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky zná každý muž v České republice. Alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali. Nebo muž v České republice, alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali, nebo řekli. V České republice, alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali, nebo řekli. Rok. Alespoň jednou jsme to chlapi. Vždycky domů zavolali, nebo řekli.
1: Rok na přání.
0: To chlapi. Vždycky domů zavolali, nebo řekli.
1: Rok na přání.
0: Vždycky domů zavolali, nebo řekli.

0: Die by the Blade, tak se jmenovala píseň Die by the Blade, tak se jmenovala píseň, ostrá píseň jako břitva od... Die by the Blade, tak se jmenovala píseň, ostrá píseň jako břitva od Beast and Black. Die by the Blade, tak se jmenovala píseň, ostrá píseň jako břitva od Beast and Black. Byla píseň, ostrá píseň jako břitva od Beast and Black. No a teď si dáme nějaký... Ostrá píseň jako břitva od Beast and Black. No a teď si dáme nějaký Powerwolf. Píseň jako břitva od Beast and Black. No a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady... pod Beast and Black, no a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psal, a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala a Míra Kuchta, dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala a Míra Kuchta, ahoj kapitáne, Powerwolf, o který si tady psala a Míra Kuchta, ahoj kapitáne, chcel, který si tady psala a Míra Kuchta, ahoj kapitáne, chcel by som zapsala a Míra Kuchta, ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejak pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pesničku od Powerwolf pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pesničku od Powerwolf ich, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pesničku od Powerwolf. No tak... Poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pesničku od Powerwolf. No tak... Nejakú peknú pesničku od Powerwolf. No tak jo, jasne. Hele, milú pesničku od Powerwolf. No tak jo, jasne. Pesničku od Powerwolf. No tak jo, jasne. Hele, Powerwolf. No tak jo, jasně, hele, milovaná ženo Miroslava, no tak jo, jasně, hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty, jméno, tak jo, jasně, hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty, jméno nevíme, ale jasně, hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty, jméno nevíme, ale to je jedno, hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty, jméno nevíme, ale to je jedno, a ženo Miroslava Kuchty, jméno nevíme, ale to je jedno. Asi těla Kuchty, jméno nevíme, ale to je jedno. Asi tě, nebo určitě, jméno nevíme, ale to je jedno. Asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když tě... asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když tě nechává... asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když tě nechává takhle pěkně zahrát. Nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když tě nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat... Určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když tě nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat... Strašně zbožňuje, když tě nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak... když ti nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě pro takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě pro ženský Demons. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě pro ženský Demons. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě pro ženský Demons are the best. Věnovat, tak to je čistě pro ženský Demons are the best girl. Ne, takhle. Tak to je čistě pro ženský Demons are the best girl v BL. Pro ženský Demons are the best girl v BL. Ne, takhle je to. Demons are the best girl v BL. Ne, takhle je to. Pardon, já se omlouvám. Demons are the best girl v BL. Ne, takhle je to. Pardon, já se omlouvám. Demons are the best girl v BL. Ne, takhle je to. Pardon, já se omlouvám. Demons are the girl's best. Ne, takhle je to. Pardon, já se omlouvám. Demons are the girl's best friend. Tak. Jsem, pardon, se omlouvám. Demons are the girl's best friend. Tak, jsem popleta. Demons are the girl's best friend. Tak, jsem popleta. Demons are the girl's best friend. Tak, jsem popleta.
1: Rok na psání.
0: Girl's best friend. Tak, jsem popleta.
1: Rok na psání s...
0: Friend. Tak, jsem popleta.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Jsem popleta.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping.
0: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem,
0: bungee pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem.
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásné
1: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí.
1: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegri.
1: Zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný.
1: Můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe.
1: Venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vyberte
0: s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
1: úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na
0: trhu. Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a
0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za
0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
0: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
1: zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív nejte.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dobrnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. U nás se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořízky už 19. až 21. června. Buď u toho. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš

0: Vše, co potřebuji. Vše, co potřebuji za cenu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99 vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilo. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilo. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka XL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,7 okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl 0,75 litru za 59,90. Lidl to se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl to se vyplatí.
1: E-kondomice
0: za 59,90. Lidl to se vyplatí.
1: E-kondomice
0: 90. Lidl to se vyplatí.
1: E-kondomice.cz, pokud se u nás zdva.
0: Lidl to se vyplatí.
1: E-kondomice.cz, pokud se u nás z 20 000.
0: Lidl to se vyplatí.
1: E-kondomice.cz, pokud se u nás z 20 000.
0: Se vyplatí.
1: E-kondomice.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberatí. E-kondomice.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás. E-kondomice.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás. CZ, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz k vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz vše pro vaši lásku kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Diskrétně a online e-kondomy.cz vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
1: Vidím. Online e-kondomy.cz vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Ptáci zpívají. Kondomy.cz vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Ptáci zpívají. CZ vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Ptáci zpívají. Slunce pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
3: Vidím.
1: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Vidím.
3: Ptáci zpívají, slunce.

0: na autodrombrno.com. Červená. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Využijte výprodeje na Zalando.
0: Autodrombrno.com.
1: Využijte výprodeje na Zalando.
0: Brno.com.
1: Využijte výprodeje na Zalando. Ušetřete až 50... Využijte výprodeje na Zalando. Ušetřete až 50% na styl. Využijte výprodeje na Zalando. Ušetřete až 50% na... Využijte výprodeje na Zalando. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které... Te výprodeje na Zalando. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí na Zalando. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu? Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe? Až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe? Procent na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit? Kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na váš šatník? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte na sebe, když jdu venčit psa. Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten venčit psa. Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakou... Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost. Na sebe na víkend na chalupu. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50 chalupu. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50. Pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si... jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na stost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalandu. Až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando. Procent ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Toto vysílání.
1: Prodej na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
2: Toto vysílání je při...
3: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
3: Vezmu na sebe.
1: Zalando.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
3: Tebe.
1: Zalando.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k...
1: Do.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Páni je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořad. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. S vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ, rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na hud, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a dně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 Kč. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 Kč ročně. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 Kč ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 Kč ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat 1000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
4: Odplouvám kránu.
2: Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
4: Odplouvám kránu.
2: Agent s povolením srovnávat.
4: Odplouvám kránu.
2: Tak povolením srovnávat.
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats.
0: Na katamaránu.
1: VV nebo firemní akci.
0: Odplouvám.

0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách, zachovejte ledový klid. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách, zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klid. Chladnou hlavou a v kolonách, zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express. A v kolonách, zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: V kolonách, zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizace. Pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně...
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete...
1: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích.
1: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete...
1: Včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra
1: Eden. Vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my za... Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém
1: vyladíme. Si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Je ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Rock Radio. Klimaexpress.cz. Rock Radio. CZ.

Roková pohoda. Roková pohoda. Roková pohoda. Roková pohoda.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. A www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. A teď boat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. A teď.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. A teď pozor, extrémně výhodná. Tak vzhůru na palubu. A teď pozor, extrémně výhodná na palubu. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodná. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až dvě... Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200... Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun s dar. Výhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klima.
0: U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace pozimně.
0: U Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace pozimně.
0: V autě 4 na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace pozimně.
0: V autě 4 CZ.
1: Páchnoucí klimatizace pozimně.
0: V autě 40 stupňů.
1: Páchnoucí klimatizace pozimně.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete. Klimatizace pozimně.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte.
1: Klimatizace pozimně.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s
1: zimně.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou. V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachod stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu, chcete.

0: Tahle skladba se sice jmenovala Tahle skladba se sice jmenovala In the End od Linkin Park, ale nebojte se.
1: Rock Radio, rok na psání.

0: Die, jo, to by bylo super. Kdyby vám Romantic Brian Adams a 18 Till I Die, jo, to by bylo super. Kdyby vám bylo furt 18 až do smrti, bylo super. Kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Pokud ta smrt by nepřišla v 18, kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Pokud ta smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. 18 až do smrti. Pokud ta smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. No přestaneme filozofovat. Pokud ta smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. No přestaneme filozofovat. Smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. No přestaneme filozofovat a dáme si nějaký Guns N' Roses. Smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. No přestaneme filozofovat a dáme si nějaký Guns N' Roses. To by bylo blbý. No přestaneme filozofovat a dáme si nějaký Guns N' Roses, který nám tady opět přišli. No přestaneme filozofovat a dáme si nějaký Guns N' Roses, který nám tady opět přišli z Dobříše. Filozofovat a dáme si nějaký Guns N' Roses, který nám tady opět přišli z Dobříše, psal nám. Dáme si nějaký Guns N' Roses, který nám tady opět přišli z Dobříše, psal nám Pepa Kris, který nám tady opět přišli z Dobříše, psal nám Pepa Kautský mail. Čau prosím, který nám tady opět přišli z Dobříše, psal nám Pepa Kautský mail. Čau prosím o zahrání písničky Night. Opět přišli z Dobříše, psal nám Pepa Kautský mail. Čau prosím o zahrání písničky Naše, psal nám Pepa Kautský mail. Čau prosím o zahrání písničky Night Train od Kapely Guns, psal nám Pepa Kautský mail. Čau prosím o zahrání písničky Night Train od Kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny mail. Čau prosím o zahrání písničky Night Train od Kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Čau prosím o zahrání písničky Night Train od Kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Od Kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Zdravíme do Dobříše, do krásného Kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Zdravíme do Dobříše, tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Zdravíme do Dobříše, do krásného města. Pepa z Dobříše. Zdravíme do Dobříše, do krásného města. No a pojďme Dobříše. Zdravíme do Dobříše, do krásného města. No a pojďme se. Zdravíme do Dobříše, do krásného města. No a pojďme se projet nočním vlakem. Dobříše, do krásného města. No a pojďme se projet nočním vlakem.
1: Rock Radio.
0: Krásného města. No a pojďme se projet nočním vlakem.
1: Rock Radio.
0: No a pojďme se projet nočním vlakem.
1: Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Gizem.

Tak to byl kanadský doma. Tak to byl kanadský romantik Brian Adams a L18 Till I Die.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i mont od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý od všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Bě. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchny prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý máme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno do. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Kovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Pomoc.
1: Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Pomoc.
1: Všechno dobrý.
2: Pomoc. Nemůžu.
1: Dobrý.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné věty.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné věty.
2: Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitý.
2: Dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz Světy trání nakladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz Světy trání na jednom místě. Věd poradenství. Ventilátory.cz Světy trání na jednom místě. Věd Ventilátory.cz Světy trání na jednom místě.
3: Věda.
1: .cz Světy trání na jednom místě.
3: Věda.
1: Světy trání na jednom místě.
3: Věda. Řemeslo.
1: Slib na jednom místě.
3: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz Slimovice. Lihovárek.cz Věci, na které můžete. Slimovice. Lihovárek.cz Věci, na které můžete. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Attention.
3: Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Attention.
3: Jen. Které můžeme být hrdí.
4: Attention.
5: Jen jednou.
3: Můžeme být hrdí.
4: Attention.
5: Jen jednou.
4: Attention.
5: Jen jednou za rok se to stane.
4: Attention.
5: Jen jednou za rok.

se to stane. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový

0: Španělsku Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné a víkend ve Španělsku Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Španělsku Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latinoční taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečný kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. La, jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Chráním ještě si, kapacita kurzu je omezena. Chráním tvůj domov před letními vedry. Kurzu je omezena. Chráním tvůj domov před letními vedry. Omezena. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouři. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkami vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníkní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková. Odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta v bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Snižte.
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Snižte.
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními
0: roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux i s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux.cz. Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux.cz. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux.cz. Více informací na Velux.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: Více na Velux.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD tehde.
2: Děje.
3: Co se chystá?
4: BYD tehde.
3: Chystá.
4: BYD tehdejs. Testovací dny u prodejců. BYD tehdejs. Testovací dny. BYD tehdejs. Testovací dny u prodejců BYD, kde BYD Tech Days.

0: testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Pompa třeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid
0: 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za
0: na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku
0: kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku
0: BYD.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku
0: BYD, světový lídr
1: tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku
0: BYD, světový lídr v superúsporných
1: superhybrid za cenu spalováku
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích
1: za cenu spalováku
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích
1: spalováku
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích BYD, světový lídr v superúsporných technologiích BYD.com světový lídr v superúsporných technologiích BYD.com lídr v superúsporných technologiích BYD.com nemáš co úsporných technologiích BYD.com nemáš co na slogích BYD.com nemáš co na sebe? Chodíš jako trh? BYD.com nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kva.com nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si. Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrahan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokový. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, miky e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky, rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu další slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
2: Do košíku
0: rokovýradio.cz.
2: Do košíku jahody samin.cz. Do košíku jahody samin.cz.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息，多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行保证。只需要您的几条个人信息和银行卡。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Ne kupujte.
0: 几条个人信息和银行卡号。
1: Ne kupujte drahé značky.
0: 个人信息和银行卡号。
1: Ne kupujte drahé značky. Ani levný čínský.
0: 和银行卡号。
1: Ne kupujte drahé značky. Ani levný.
0: 银行卡号。
1: Ne kupujte drahé značky. Ani levný čínský. Ne kupujte drahé značky. Ani levný čínský.Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro...
1: potisku CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí... Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma... Máme pro vás řešení.Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelnice Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovla vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 víc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
1: 99
2: korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 20 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Senkor.cz.
3: Senkor.
1: Milí čtenáři.
3: Senkor.
1: Milí čtenáři.
3: Senkor.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovci. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bo. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné při starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
1: Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
1: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad zází Vinnetou a velkolepé divadelní představení.

0: Představení pod širým nebem, poklad na Stříbrnu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. Divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení Stříbrné jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky.
1: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více info.
1: Vám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.
1: Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.
1: Alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka.
1: Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Rock.
0: Nebo v síti Ticketportál.
2: Rock.
0: V síti Ticketportál.
2: Rock. Rádio.
0: Portál.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Nech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samo...
0: Zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kup... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kup... Jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastic... A krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu... Jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Jsme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejs...
2: Hod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nody.
3: 每一件漂亮的 T 恤

0: to a zahraju píseň VIP na vaše přání po 7. hodině. No a teď už Láďa Zmálková. Píseň VIP na vaše přání po 7. hodině. No a teď už Láďa Zmálková psal maila. Pí na vaše přání po 7. hodině. No a teď už Láďa Zmálková psal maila. Přál bych vaše přání po 7. hodině. No a teď už Láďa Zmálková psal maila. Přál bych si po 7. hodině. No a teď už Láďa Zmálková psal maila. Přál bych si od Harley nějakou pěknou píseň. No a teď už Láďa Zmálková psal maila. Přál bych si od Harley nějakou pěknou. No a teď už Láďa Zmálková psal maila. Přál bych si od Harley nějakou pěknou píseň pro všechny rockery. Zmálková psal maila. Přál bych si od Harley nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro Mila. Přál bych si od Harley nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro Máti, která je velkým fanouškem. Přál bych si od Harley nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Díky, Láďa. Píseň pro všechny rockery a hlavně pro Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Díky, Láďa. Rockery a hlavně pro Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Díky, Láďa. Málko. Pro Máti, která je velkým fanouškem téhle kapely. Díky, Láďa. Málkov. Tak já jsem velkým fanouškem téhle kapely. Díky, Láďa. Málkov. Tak já jsem vybral píseň téhle kapely. Díky, Láďa. Málkov. Tak já jsem vybral píseň, která je z loňska a jmenuje se Jsou chvíle pro tvoji maminku a pro všechny rockery. Jsou chvíle pro tvoji maminku a pro všechny rockery.
1: Rok na přání.
0: Pro tvoji maminku a pro všechny rockery.
1: Rok na přání.
0: Pro tvoji maminku a pro všechny rockery.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: A pro všechny rockery.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio.
2: Jsou chvíle, kdy se
1: na přání. Rock Radio.
2: Jsou chvíle, kdy se
1: Rock Radio.

Jasně, jasně, když se stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit. Jasně, když se stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit, odsucnout a pojďme si dát taky v našem stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit, odsucnout a pojďme si dát taky v našem roku. Může se stát všechno, přátelé, doploužit, odsucnout a pojďme si dát taky v našem roku dobře. Přátelé, doploužit, odsucnout a pojďme si dát taky v našem roku dobřání har. Doploužit, odsucnout a pojďme si dát taky v našem roku dobřání Harleje, psát taky v našem roku dobřání Harleje, psal mi tady Láďa z Málkova, v našem roku dobřání Harleje, psal mi tady Láďa z Málkova, roku dobřání Harleje, psal mi tady Láďa z Málkova maila, dneska tady Harleje, psal mi tady Láďa z Málkova maila, dneska teda mailist, psal mi tady Láďa z Málkova maila, dneska teda mailisti, mailistům jsem dal hodně, hodně jako, tady Láďa z Málkova maila. Dneska teda mailisti, mailistům jsem dal hodně, hodně jako Málkova maila. Dneska teda mailisti, mailistům jsem dal hodně, hodně jako prostor, protože se na ně maila. Dneska teda mailisti, mailistům jsem dal hodně, hodně jako prostor, protože se na ně. Dneska teda mailisti, mailistům jsem dal hodně, hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Ti mailistům jsem dal hodně, hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Jsem dal hodně, hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Já a stydím jako prostor, protože se na ně opomínám. Já a stydím se za to prostor, protože se na ně opomínám. Já a stydím se za to na ně opomínám. Já a stydím se za to nicméně nám. Já a stydím se za to, nicméně dneska teda je to hodně vaše a stydím se za to, nicméně dneska teda je to hodně vaše jiné a stydím se za to, nicméně dneska teda je to hodně vaše jiné stydím se za to, nicméně dneska teda je to hodně vaše jinak je nicméně dneska teda je to hodně vaše jinak je 18.640, tak než si, jinak je 18.640, tak než si dáme Harleje a přečtu vzkaz, tak vzkaz pro vás 640, tak než si dáme Harleje a přečtu vzkaz, tak vzkaz pro vás pište 40, tak než si dáme Harleje a přečtu vzkaz, tak vzkaz pro vás pište mi opět Harleje a přečtu vzkaz, tak vzkaz pro vás pište mi opět vaše návrhy vzkaz, tak vzkaz pro vás pište mi opět vaše návrhy na jazyk, pište mi opět vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to a zahraju svoje znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to a zahraju píseň ví na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to a zahraju píseň VIP na vrci, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to a zahraju píseň VIP na vaše

0: Takový až impozantní konec, že? Pěkné to bylo. Co si dáme úplným závěrem do naší první hodinky roku na přání, tak to budou Wasp. Volal si Šáňa od Hořovic, říkal, že byl na Metal Festu a že jako super, že tam byli jako... Snad se spolužákem, jestli jsem to špatně netrefil. Takže by ho chtěl tímto pozdravit a nějaký ty Wasp mu nechat zahrát. Tak já zahraju tu pecku, která nám tady jako poslední přistála do našeho archivu je z roku 2000. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
1: Zem.

Rr, gdr, mr, lbr, nr.

Tak, přátelé, dne... Vážení posluchači, je právě sedm. Slucháte vaše oblíbené rádio. Kdo má dost práce, rádio mu to alespoň zpříjemní. Krásný večer. Tady psala Klárka Malá. Ahoj kapitáne, návrh na časové znamení. Tak jo, dáme si do naší druhé půlky ku napsání Eagles a Hotel California. Jo. California. Jo. California.

Vrjönr prslghrchr

0: Tak to bylo Eagle. Tak to bylo Eagle South. Tak to bylo Eagle South California. Tak to bylo Eagle South California u nás. Tak to bylo Eagle South California u nás na Rock Radio. Tak to bylo Eagle South California u nás na Rock Radio. Tak to bylo Eagle South California u nás na Rock Radio. No a Klárka Malá za California u nás na Rock Radio. No a Klárka Malá za tenhle svůj kr. Nás na Rock Radio. No a Klárka Malá za tenhle svůj kr. No a Klárka Malá za tenhle svůj kr. Kolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak Klárka Malá za tenhle svůj kr. Kolam. Bych chtěla zahrát nějakou za tenhle svůj kr. Kolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela krkolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu hadovali krkolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu hadovali, co by to mělo být. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu hadovali, co by to mělo být. A ona říkala vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu hadovali, co by to mělo být. A ona říkala, že kouřící miminko se tady docela celou dobu hadovali, co by to mělo být. A ona říkala, že kouřící miminko ještě z rádia. Celou dobu hadovali, co by to mělo být. A ona říkala, že kouřící miminko ještě z rádia neslyšela. Tak dobře, Klárko, tak si dáme miminko, co kouří, kouřící slyšela. Tak dobře, Klárko, tak si dáme miminko, co kouří, kouřící miminko, to je jenom pro tebe. Tak dobře, Klárko, tak si dáme miminko, co kouří, kouřící miminko, to je jenom pro tebe. A Klárko, tak si dáme miminko, co kouří, kouřící miminko, to je jenom pro tebe. A dáme miminko, co kouří, kouřící miminko, to je jenom pro tebe. A my budeme pokračovat pak. Kouřící miminko, to je jenom pro tebe. A my budeme pokračovat pak dál. To je jenom pro tebe. A my budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to. Rock Radio. A my budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to. Rock Radio. A my budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to. Rock Radio. Rock Radio. My budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání.
0: Pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání.
0: Co jízdíme na to?
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock napsání. Rock Radio, Rock Radio, Rock napsání. Radio, Rock Radio, Rock napsání. Rock Radio, Rock napsání.

přesto to stále zkoušelo zevnitř. Přesto to stále zkoušelo zevnitř.

Ты будешь просаться Steel Panther, а Party Like Tomorrow. Ты будешь просаться Steel Panther, а Party Like Tomorrow. Ты будешь просаться Steel Panther, а Party Like Tomorrow is the end of. Ты будешь просаться Steel Panther, а Party Like Tomorrow is the end of the. Ты будешь просаться Steel Panther, а Party Like Tomorrow is the end of the. Panther, a Party Like Tomorrow is the end of the world. Широкий старописен. Party Like Tomorrow is the end of the world. Широкий старописен. Is the end of the world. Широкий старописен. Але пожалуйста. Of the world, široký stará píseň, ale pořád to platí. Tak, přátelé, poslouchat. World, široký stará píseň, ale pořád to platí. World, široký stará píseň, ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhý stará píseň, ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu, ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu, to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu Rok na přání. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu Rok na přání na vašem oblíbeném. Přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu Rok na přání na vašem oblíbeném. Našeho pořadu Rok na přání na vašem oblíbeném Rokrádiu s vaším kapitánem Jirkou. Rok na přání na vašem oblíbeném Rokrádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme o přání na vašem oblíbeném Rokrádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme o oblíbeném Rokrádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko naším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějak Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký sabatizem. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký sabatony. Psal si tady si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký sabatony. Psal si tady voně Peťánek. Švédsko, necháme zahrát nějaký sabatony. Psal si tady voně Peťánek Ingis, zahrát nějaký sabatony. Psal si tady voně Peťánek Ingis, který napsal čau kapitán nějaký sabatony. Psal si tady voně Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne. Psal si tady voně Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit to. Psal si tady voně Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání sabatonu. Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání sabatonu. A který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání sabatonu a písně Soldier. Psal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání sabatonu a písně Soldier. Můžu tě poprosit o zahrání sabatonu a písně Soldier of Heaven. Zahrání sabatonu a písně Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do... A písně Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do... Písně Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem, co poslouchá Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem, co poslouchají Rock Rádiu a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem, co poslouchají Rock Rádiu v Ústí a všem, co poslouchají Rock Rádiu v Level Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Co poslouchají Rock Rádiu v Level Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem, co v Level Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem, co Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem, co poslouchají, a tobě do rádia. Děkuji, Petr. No, tak poslouchaj a tobě do rádia. Děkuji, Petr. No, tak jasně. Všem do rádia. Děkuji, Petr. No, tak jasně. Všem i děkuji, Petr. No, tak jasně. Všem i v Level Jiří Žabka. No, tak jasně. Všem i v Level Jiří Žabka Roklatov. Tak jasně. Všem i v Level Jiří Žabka Roklatov. Posíl Jiří Žabka Roklatov. Posíláme Soldier of Heaven od Sabatonu. Uží. Klatov.

0: Síláme Soldier of Heaven od Sabatonu. Užijte si. Síláme Soldier of Heaven od Sabatonu. Užijte si to, přátelé. Soldier of Heaven od Sabatonu. Užijte si to, přátelé.
1: Rock Radio. Rock.
0: Od Sabatonu. Užijte si to, přátelé.
1: Rock Radio.
0: Přátelé.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgize. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

0: starat o 5 domov. Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality. Regbity, záruka kvality.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Se za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás vlastní kůži, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nás jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přístupné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Ještě dnes na PED 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek
2: na PED 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek
2: 26.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Pátek 19. června před OC Letňany. Června před OC Letňany. OC Letňany.
4: Potisk, potisk, trička, potisk, potisk, trička, potisk, potisk, trička, potisk, potisk, trička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, Profi Voda. Bela bel, bela bel, bela bel CZ.

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Páchnutí
0: vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Páchnoucí klimatizace.
0: Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Páchnoucí klimatizace pozimně.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Páchnoucí klimatizace pozimně.
0: V autě.
1: Páchnoucí klimatizace pozimně.
0: V autě 40 stupňů.
1: To ne. Páchnoucí klimatizace pozimně.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezdět
1: klimatizace pozimně.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s
1: mě.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte levou a v kolonách zachovejte ledo. Nový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express. Nový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis. Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodí.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce.
0: Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích.
1: Servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního.
1: Včetně vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra.
1: Vodíkové detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte detekce netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladímního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Obtem
0: vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express. Chceme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express CZ. V létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express CZ.
2: Poslouchejte na
0: Klima Express CZ.
2: Poslouchejte, už je večer.
0: RS.cz.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky prádel. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem. Už je večer. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem. Erotické pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem víc. Pomůcky prádelko lubrikanty a mnohem víc. To jsme my. E-kondomy lubrikanty a mnohem víc. To jsme my. E-kondomy.cz. A mnohem víc. To jsme my. E-kondomy.cz. To jsme my. E-kondomy.cz. My. E-kondomy.cz.
3: Rock Radio.
2: E-kondomy.cz.
3: Rock Radio. Where's

DAB i FM nebo na. V DAB i FM nebo na rádia. V DAB i FM nebo na rádia. V DAB i FM nebo na rádia. V DAB i FM nebo na rádia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: to praví?
1: Zedník
0: malíř. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník
0: malíř. To fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník
0: malíř. Padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník
0: malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to
0: pak nám to praví?
1: Zedník
0: malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne,
0: praví.
1: Zedník
0: malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukt.
0: Zedník
1: malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět dom.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: No stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na tu.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.

0: nějaký kontrapunkt, trochu romantiky, přátelé.
1: Dáme zase
0: nějaký kontrapunkt, trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky. Nějaký kontrapunkt, trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Psala mi tady krásný romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Psala mi tady krásný mail Gable. To je nám potřeba taky občas. Psala mi tady krásný mail Gabina. Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako prosit o zahrání písničky pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílo. Pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílo. Kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě užívají sluníčka a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílou na terase a pohody někde venku. Třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude venku, třeba jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude i pro tebe. A kdyby šla jako já s manželem Mílou na terase. A samozřejmě to bude i pro tebe. A kdyby šla písnička od Lenyho Krevice, výběr nechám na tobě. Jeho písnička od Lenyho Krevice, výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Od Lenyho Krevice, výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 Aréně na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 Aréně. Jeho písně jsou všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 Aréně. Všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 Aréně. Nezapomenutelný. Byli jsme na jeho koncertě v O2 Aréně. Nezapomenutelný zážitek. Věřím. Na jeho koncertě v O2 Aréně. Nezapomenutelný zážitek. Věřím. V O2 Aréně. Nezapomenutelný zážitek. Věřím. Ještě tady Gabina děkuje. Nezapomenutelný zážitek. Věřím. Ještě tady Gabina děkuje. Nezapomenutelný zážitek. Věřím. Ještě tady Gabina děkuje moc. Zážitek. Věřím. Ještě tady Gabina děkuje moc. No a my si dáme. Věřím. Ještě tady Gabina děkuje moc. No a my si dáme. Ještě tady Gabina děkuje moc. No a my si dáme teda píseň, která je. Gabina děkuje moc. No a my si dáme teda píseň, která je čistě. Děkuje moc. No a my si dáme teda píseň, která je čistě pro vás. Je z roku 19. No a my si dáme teda píseň, která je čistě pro vás. Je z roku 1980. No a my si dáme teda píseň, která je čistě pro vás, je z roku 1989. Dáme teda píseň, která je čistě pro vás, je z roku 1980, která je čistě pro vás, je z roku 1989. Pro všechny zamilované, je z roku 1989. Pro všechny zamilované, je z roku 1989. Pro všechny zamilované, kteří se zrovna 1989. Pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou 69. Pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou. Pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit. Všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Let Love. Zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Let Love Rule. Písně Let Love Rule.
2: Rock na přání. Rock Radio.
0: Let Love Rule.
2: Rock na přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

tom krásným na... Po tady tom krásným na šlehu Future World... Po tady tom krásným na šlehu Future World... Po tady tom krásným na šlehu Future World od... Po tady tom krásným nášlehu Future World od Halloween si dáme zase nějaký kontrapunkt trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba. Halloween si dáme zase

0: Máte správně polazíno na vaše oblíbené. Máte správně polazíno. Máte správně polazíno na vaše oblíbené rock rádio právě. Máte správně polazíno na vaše oblíbené rock rádio právě. Máte správně polazíno na vaše oblíbené rock rádio právě posloucháte váš oblíbený večer. Správně polazíno na vaše oblíbené rock rádio právě posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Zíno na vaše oblíbené rock rádio právě posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Ne rock rádio právě posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Rock na přání s vaším kapitánem. Rádio právě posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Rock na přání s vaším kapitánem. Posloucháte váš oblíbený večerní pořad, rok na přání s vaším kapitánem na vlnách, slušný rokový večerní pořad, rok na přání s vaším kapitánem na vlnách, slušný rokový muziky Jirkou Weigert, rok na přání s vaším kapitánem na vlnách, slušný rokový muziky Jirkou, rok na přání s vaším kapitánem na vlnách, slušný rokový muziky Jirkou Weigertem. Tak tohle kapitánem na vlnách, slušný rokový muziky Jirkou Weigertem. Tak tohle byli kanadský hošanci od Bobří řeky muziky Jirkou Weigertem. Tak tohle byli kanadský hošanci od Bobří řeky Jirkou Weigertem. Tak tohle byli kanadský hošanci od Bobří řeky Nickelback a jejich Someday Weigertem. Tak tohle byli kanadský hošanci od Bobří řeky Nickelback a jejich Someday. No a teď si dáme. Byli kanadský hošanci od Bobří řeky Nickelback a jejich Someday. No a teď si dáme nějaký ostrýce proci od Bobří řeky Nickelback a jejich Someday. No a teď si dáme nějaký ostrýce prota. Volala nám naše řeky Nickelback a jejich Someday. No a teď si dáme nějaký ostrýce prota. Volala nám naše věrná posluchačka Someday. No a teď si dáme nějaký ostrýce prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka. A teď si dáme nějaký ostrýce prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla ostrýce prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás do nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás do studia, tak věrná posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás do studia. Lucka, která by chtěla pro nás do studia, taky pro vás posluchače, hlavně pro se, taky pro vás posluchače, hlavně pro sestru Milušku domu zahrát píseň Závislost. Vás posluchače, hlavně pro sestru Milušku domu zahrát píseň Závislosti od strýce prota, hlavně pro sestru Milušku domu zahrát píseň Závislosti od strýce prota. Sestru Milušku domu zahrát píseň Závislosti od strýce prota. Stát domu zahrát píseň Závislosti od strýce prota. Staníš se abrakadabra, zahrát píseň Závislosti od strýce prota. Staníš se abrakadabra, píseň Závislosti od strýce prota. Staníš se abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání
0: od strýce prota. Staníš se abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Weigertem.
0: Staníš se abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Weigertem.
0: Staníš se abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Weigertem.
0: Se abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Weigertem.
0: Abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Weigertem. Rok na psání s Jirkou Weigertem. Ani s Jirkou Weigertem. Jirkou Weigertem.

jestli ještě tluče. Ještě tluče. Tluče.

obruče, vřel do náruče, náruče, teď dotřeč.

0: 28.7. a vydejte se do přírody a jít do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 60%. Vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Kar přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Kar výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek 1%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodovíky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas vé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. A spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Angry Birds. Kosmetový
0: čas v přírodě. Albert.
1: Angry Birds. Kosmetika, co má v
0: přírodě. Albert.
1: Angry Birds. Kosmetika, co má koule.
0: Albert.
1: Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy, vůně. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy, vůně. Pot i sporek, žád má koule. Angry Birds. Housy, vůně. Pot i sporek. Angry Birds. Housy, vůně. Pot i sporek, žádný keci funguje. Čívec Angry Birds, housy vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci. Housy vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci. Anagr i vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci. Anagr i sporek, žádný keci funkční věci. Anagr i žádný keci funkční věci. Anagr i bar daci funkční věci. Anagr B-A-R-O-Č-I věci A-N-G-R-I B-A-R-O-D-S-E-L-T-E-C-K-C-Z A-N-G-R-I B-A-R-O-D-S-E-L-T-E-C-K-C-Z G-R-I B-A-R-O-D-S-E-L-T-E-C-K-C-Z B-A-R-O-D-S-E-L-T-E-C-K-C-Z
2: Tankování je teď docela rode.
1: B-A-R-O-D-S-E-L-T-E-C-K-C-Z
2: Tankování je
1: cel.cz
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol
1: drží.cz
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixuj na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejistotě, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz. Ty si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem. A získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. V době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Pol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Z nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. V vašem zákaznickém centru. Centropol. Zákaznickém centru. Centropol.
3: Honda Přitru.
2: Centropol.
3: Honda přiváží
2: Centropol.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží

0: Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřet. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřet. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získáte při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenčního CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč 100 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Kejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si tím vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of the... Zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. V nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Oknem fouká.
0: Honda. The power of dreams.
1: Oknem fouká.
0: The power of dreams.
1: Oknem fouká střecha, padá kdo padá.
0: Power of dreams.
1: Oknem fouká střecha, padá kdo padá. Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví. Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví.
2: Zedník malý.
1: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví.
2: Zedník
3: malíř.
2: Topena.
1: Fouká střecha, padá kdo pak nám to praví.
2: Zedník
3: malíř.
1: Topena. Padá kdo pak nám to praví.
2: Zedník
3: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to
1: pak nám to praví.
2: Zedník
3: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Praví.
2: Zedník
3: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Rekonstrukční
1: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Topenář.
2: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domů.
2: To všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domů.
2: Rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: Rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: .cz.
4: Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.
0: Chceme ho
4: kvality.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov. Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov. Porovnat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix, zděte s
5: a vybudovat náš domov.
0: Porfix, zděte s rozumem, budujte s umem, budujte srdcem. Budujte srdcem.

Ještě tluče, poslouchám, jestli ještě tluče, poslouchám, jestli ještě tluče, ještě tluče, tluče, jestli ještě slyším.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Profivoda.cz.
1: Potisk trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: kosti záleží. Proto je šířka na velikosti záleží. Proto je na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Eko záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Eko záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20. Sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskret opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda.
0: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda.
0: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory.
0: Pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Al.
0: A diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20. Hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se ty body v Albertu od 13.5. do 20. 8.7. a vy 13.5. do 28.

Do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

www.rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia.

0: taky slovo svého finále pomaličku, ale jistě musíme dát taky slovo a prostor nějakému tomu volaj pomaličku, ale jistě musíme dát taky slovo a prostor nějakému tomu volajistě, musíme dát taky slovo a prostor nějakému tomu volajícímu, kterým by dát taky slovo a prostor nějakému tomu volajícímu, kterým byl tentokrát slovo a prostor nějakému tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase náš por nějakému tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase náš posluchač věnu tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase náš posluchač věnu, kterým byl tentokrát zase náš posluchač věrný Martin, který byl tentokrát zase náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát, zase náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi. Náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi přibitej. A posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi přibitej. A bylo by to pro Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi přibitej. A bylo by to pro neziskovku Asistence, chtěl od Arakainu zahrát píseň k zemi přibitej. A bylo by to pro neziskovku Asistence zahrát píseň k zemi přibitej. A bylo by to pro neziskovku Asistence, která píseň k zemi přibitej. A bylo by to pro neziskovku Asistence, která pomáhá plnit vozíčky. A bylo by to pro neziskovku Asistence, která pomáhá plnit vozíčkářům a pro neziskovku Asistence, která pomáhá plnit vozíčkářům a vozíčkářkám. Asistence, která pomáhá plnit vozíčkářům a vozíčkářkám jejich plány, která pomáhá plnit vozíčkářům a vozíčkářkám jejich plány a rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej.
1: Rock Radio, Rock Radio.
0: Tak tady to máte k zemi přibitej.
1: Rock Radio, Rock Radio.
0: Rock zemi přibitej.
1: Rock Radio, Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio, Rock Radio. Rock na přání. Radio, rok na psání. Rok na psání.

pořadu Rok na přání. V našem pořadu Rok na přání, který už tak nějak... V našem pořadu Rok na přání, který už tak nějak míří... V našem pořadu Rok na přání, který už tak nějak míří do svého finále pomaličku. V našem pořadu Rok na přání, který už tak nějak míří do svého finále pomaličku, ale jistě. Musím pořadu Rok na přání, který už tak nějak míří do svého finále pomaličku, ale jistě. Musíme dát nějak míří do svého finále pomaličku, ale jistě. Musíme dát

0: se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. Po německy a vlastně ani ne. No, prozradíme si, o co go. Vlastně ani ne. No, prozradíme si, o co go. Tak, jak jsem dneska říkal, ne. No, prozradíme si, o co go. Tak, jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost. No, prozradíme si, o co go. Tak, jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost. Tak, jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost a prostor mailistům a nebude to jinak ani. Dneska říkal, hodně jsem dal příležitost a prostor mailistům a nebude dal příležitost a prostor mailistům a nebude to jinak ani s naším závěrem psala. Prostor mailistům a nebude to jinak ani s naším závěrem psala. Tereska Kolesárová a nebude to jinak ani s naším závěrem psala. Tereska Kolesárová, dobrý den, chtěla bych prosím zahrát pro nejlepšího manžela
1: Toma něco od Rammstein.
0: Ale neuslyšíte ani na tomhle rádiu jinde než v roku na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

Vážené námořnictvo. Vážené námořnictvo, je to opět. Vážené námořnictvo, je to opět tady. Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu. Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec. Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního. Je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu. Je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu rok. Konec našeho dnešního pondělního pořadu rok napc našeho dnešního pondělního pořadu rok napsání. Čím se rozloučíme? Pondělního pořadu rok napsání. Čím se rozloučíme dneska celního pořadu rok napsání. Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme pořadu rok napsání. Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně rok napsání. Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně napsání. Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No, čím se rozloučíme dneska

0: tisíc korun a získejte plně vybavené EHC RV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční ceny až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bez 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda je plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavní cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto, může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Tak děkuji. Nové Hondě. Honda, the power of dreams. Power of dreams.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. A spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty Luboši, ty nebyl Luboši, ty nebyl Luboši, ty nebyl Nic ti neudělám Luboši, ty nebyl Nic ti neudělám Luboši, ty nebyl Nic ti neudělám Luboši, ty nebyl
3: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i www.bezkempu.cz.
4: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30? Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to 30% na vše.cz Napiš kod rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio Napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio
5: Dnes objednáš
4: a zítra a jede to 30% na všechno s kódem rádio
5: Dnes objednáš
4: a zítra máš
5: Trén
4: to 30% na všechno s kódem rádio
5: Dnes objednáš
4: a zítra máš
5: Trénýrkárna
4: na všechno s kódem rádio
5: Dnes objednáš
4: a zítra máš
5: Trénýrkárna.cz
4: Kódem rádio
5: Dnes objednáš
4: a zítra máš
5: Trénýrkárna.cz
6: Na velikost
5: Dnes objednáš
4: a zítra máš
5: Trénýrkárna.cz
6: Na velikosti záleží
5: A zítra máš
4: Trénýrkárna.cz
6: Na velikosti
5: Trénýrkárna.cz
6: Na velikosti záleží Proto je šířka našeho sortimentu
5: .cz
6: Na velikosti záleží Proto je šířka našeho sortimentu Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Kosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy leží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz

0: je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaše sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaše lásku veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaše lásku skladem veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
1: Zahrádkář.
0: 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
1: Zahrádkář se raduje.
0: 5 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
1: Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa.
0: Položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
1: Zahrádkář se raduje.
0: Skladem a diskrétně.
1: Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje.
0: Diskrétně.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Blásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov radu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zajdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náši domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Vám zlepší náladu. Náladu.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a při koupě rodinného CRV až 140.

さ。

0: dusíme, připečeme a nám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte, jíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte, dusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a opečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každé. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý vš neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 dojednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Moj všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta. Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také Volta. Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo z... Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo z mimořádným motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdcovného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín. Žádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín. Kde jinde potkáte špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín. Kde jinde potkáte pohromadě klumských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín. Kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flatrek jezdců ze všech možných disciplín. Kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flatrek plochou přírodu cross možných disciplín. Kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flatrek plochou přírodu cross. Anebo kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flatrek plochou přírodu cross, anebo stunt riding. Jak jste pohromadě kluky, co jezdí flatrek plochou přírodu cross, anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe, co jezdí flatrek plochou přírodu cross, anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají plochou přírodu cross, anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už jsou cross, anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už jsou stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo trading. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
2: Přátelé,
1: co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj.
1: Těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj. Zdraví vás Adam.
1: Nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam.
1: Brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam. Speciál Pešo. Rád bych vás...
1: Je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam. Speciál Pešo.
1: Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam. Speciál Pešo. Rád bych vás všechny... Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam. Speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady. Speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na, tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak si na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za in je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekaj nás až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastický 20. června. Tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastického června. Tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastický. Tak si to zapište za uši. Čekaj nás naprosto fantastický závody, na kterých za uši. Čekaj nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší. Čekaj nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce. Naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce.

0: Jsou to fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě.
1: Rock Rádio Motokeci.

Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez, nebo radši něco jiného mlsná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez, nebo radši něco jemnější? Máte chuť na pořádný rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádný rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Pořádný rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího? Nářez, nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nebo radši něco jemnějšího. Z našeho jemnějšího. Z našeho nabušeného. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektric našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrickej obušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrickej obědelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky k rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Polední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší ráme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii.Ální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podus. Hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podus. Nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme, žijí. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a. My vám to jen pokrájíme, podusíme.

Šatiko, na léto si pak uvařím. Šatiko proví, léto si pak uvařím. Šatiko proví, a gulášek uvařím. Šatiko proví, a gulášek. Šatiko proví, a gulášek. Šatiko proví, a gulášek. Šatiko proví.

nohavičky zím, nohavičky z marcipánu s vanilkovou nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Tyčky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Z marcipánu s vanilkovou příchutí. Pánu s vanilkovou příchutí. Šál s vanilkovou příchutí. Šál mazaný kovou příchutí. Šál mazaný brušeto příchutí. Šál mazaný brušetou. Šál mazaný brušetou s tymián. Šál mazaný brušetou. Šál mazaný brušetou s tymiánu. A knoflíky brušetou s tymiánu. A knoflíky ze brušetou.

Rock Radio. I've had too much wine. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Mocka a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc sír nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc sír za to slušně hraje. Rocková noc sírkou Němým. Rokrášně hraje. Rocková noc sírkou Němým. Rock Radio. Rock je sraje. Rocková noc sírkou Němým. Rock Radio. Rock. Rocková noc sírkou Němým. Rock Radio. Rock je sírkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Slušnej... Rock Radio. Slušnej rock pro... Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Jo, slušnej rock pro pamětníky. Slušnej rock pro pamětníky. Pro pamětníky.

těch, co tě svlí. Těch, co tě svlíkli až na kost. Těch, co tě svlíkli až na kost.

0: plíce a sedejí na plíce.
1: V dobrým i zlým dem
0: na plíce.

Sonne.

0: online e-kondomic zkousnu. Diskrétně a online e-kondomic.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomic.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň.
0: Diskrétně a online e-kondomic.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň.
0: A online e-kondomic.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň. Tvoří
0: kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň. Tvoří
0: CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň. Tvoří 14%.
0: Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň. Tvoří 14%.
0: Vaši lásku.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší cent státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptát.
1: Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
1: Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No a... Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím?
3: Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balon.
3: Zpívají. Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem. Bungee jump.
3: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem. Bungee jumping. Drift. No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem. Bungee jumping. Driftová. Rafting. Vidím já.
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, le jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nestování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venkem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít jen k lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásných
2: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí
2: a dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelku,
2: který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek.
2: Užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně.
3: Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se nehlný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdar své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
2: Bere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu.
3: Te nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
3: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu
3: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
3: za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dar.
2: Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitku
2: nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Chráním tvůj domov před letními
4: vlny.

0: CZ. Chráním tvůj domov před letními vedry.
1: Žitky.cz.
0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimní vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Ní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková. Odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovníkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortně.
0: A venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortně.
0: Roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Kroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux i s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux. Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Zahrádkářský okna Velux. Více informací na velux.cz. Zahrádka Velux. Více informací na velux.cz.
3: Zahrádkář se raduje?
2: CZ.
3: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Se raduje? Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ je na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ, dekorační valouny na místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ, dekorační valouny obl... Kamení to, no jistě. Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. To, no jistě. Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Skrátka. Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější dom, váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější dom. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a zahradu. Kamení to najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ v Siřejovicích u Lovosic pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám z Lovosic pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro kamení to CZ vám zlepší náladu.
4: Proležela se vám matrace,
3: CZ vám zlepší náladu.
4: Proležela se vám matrace,
3: vyberte vám zlepší náladu.
4: Proležela se vám matrace,
3: vyberte si matrace z řady pří náladu.
4: Proležela se vám matrace,
3: vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku.
3: CZ. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku.
3: Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku. CZ.
3: Honda. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku. CZ.
3: Dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku. CZ.
6: Honda přiváží. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100 přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 Kč.

0: эти хитрые, так... Дети хитрые, так и ден. Так, дети хитрые, так и ден. А теперь уж доспа. Так, дети хитрые, так и ден. А теперь уж доспа. Так, дети хитрые, так и ден. А теперь уж доспацаку асп. Так, дети хитрые, так и ден. А теперь уж доспацаку аспинкат. Хитрые, так и ден. А теперь уж доспацаку аспинкат. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal.
2: Kempovat. Kempovat může jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
3: e-kondomy.cz. Pokud se u nás...
2: CZ.
3: E-kondomy.cz, pokud se u nás z E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 tisíc E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 tisíc položek nevyberete E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 tisíc položek nevyberete E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud se u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně.

0: Zajímavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním je plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu.
1: Rock Radio.
2: Byla CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. Radia.cz.

vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po... Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? K tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš CD, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých.

Rock Radio, to Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeb. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. To nejlepší z českých zkušeben a garáží. Čí z českých zkušeben a garáží. Českých zkušeben a garáží. A garáží.

Rock.

školství? Víte, jakou barvu má sameček? Ne, v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? Školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? U barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. První muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba a smít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A trpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky, soutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo co, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo co, rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavoláme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock. Koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Vyznáte se v holandských Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou? Vyznáte se v holandských ministrech školství?

Cause this is the end of the rainbow. Where did it?

z garáží a zkušeben. Rok z garáží a zkušeben. Z garáží a zkušeben.

brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. radia.cz.

nemá kopák kadenci. Pokud nemá kopák kadenci. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tak kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? To nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej s... Tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and... Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. Málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A budete v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A budete na svejch. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A budete na svejch. Slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Hard and Heavy a budete na svejch. Od Antraxy a budete na svejch. Od Antraxy na svejch. Od Antraxu povitacit a vš... Od Antraxu povitacit. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Povitacit a všechno mezi tím. A všechno mezi tím. Náš stream Hard and Team. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Hard and Heavy na rockový rádio CZ. And Heavy na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ.

rádio? Žijete rokem? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu... Aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu... Všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu... Samolepka zavináč rokový rádios. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu... Samolepka zavináč rokový rádio.cz. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu... Samolepka zavináč rokový rádio.cz. Rokovou samolepku na adresu... Samolepka zavináč rokový rádio.cz. Samolepku na adresu... Samolepka zavináč rokový rádio.cz. A my vám ji pošleme. Adresu... Samolepka zavináč rokový rádio.cz. A my vám ji pošleme. Samolepka zavináč rokový rádio.cz. A my vám ji pošleme. Rokový rádio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz. Rock Radio. A my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz. Rock Radio. Pošleme. www.rokovyradio.cz. Rock Radio. www.rokovyradio.cz. Rock Radio. Rock. www.rokovyradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. CZ. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Jo, slušnej rok pro východní Čechy. Rok pro východní Čechy. Východní Čechy.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

s garáží a s Kuševem. Slušnej rok s garáží a s Kuševem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kuševem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kuševem. Rock

DABu AFM nebo na Rádia Teď. V DABu AFM nebo na Rádia Teď. V DABu AFM nebo na Rádia.cz. V DABu AFM nebo na Rádia.cz. AFM nebo na Rádia.cz. Nebo na Rádia.cz. Na radia.cz. Radia.cz. CZ.

DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. Všude tady .cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej Z. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok do. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM v Kolíně na rok doma. V Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4. V Praze na 103.7 FM v Kolíně na 90. Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 93.7 FM v Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5 FM v Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi103.5 FM.

Chlapeček brečí. Chlapeček brečí. Chlapeček brečí. Nesmíš ho hlapit.

Punk, grunge, white stripes. Punk, grunge, alternatives. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě. A punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock, narkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio místě a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ.

Říkáte si... Říkáte si... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave z... Říkáte si, jen mrtvá ryba... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream... Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný... Není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný... Nic pro vás? Nalaďte si náš slušný... Nalaďte si náš slušný stream alternativ. Nalaďte si náš slušný stream alternativ rock. Nalaďte si náš slušný stream alternativ rock. Od Alice in Chains. Nalaďte si náš slušný stream alternativ rock. Od Alice in Chains po slušný stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk Grand Chains po White Stripes.

Když usnou lesy hlubí. Když usnou. Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a kolem. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jir kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka němý to jest. Je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný. Je tu roková noc a Jirka němý a s ním roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný noc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů. Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. S ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben. Rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

slovně stojíš na vlase, kdy začíná. Pak slovně stojíš na vlase, kdy začíná sníh tát. Pak slovně stojíš na vlase, kdy začíná sníh tát. Slovně stojíš na vlase.

0: e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Na www.rockvyradio.cz. Na www.rockvyradio.cz.
1: Na festiák, na poradu.
0: Radio.cz.
1: To je do práce. Na festiák, na poradu. Do porodnice. To je do práce. Na festiák, na poradu. Do porodnice. Na festiák, na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokov.
1: Na festiák, na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e.
1: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na
1: radu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz.
1: Porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz.
1: Posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz. Slušnej rokovej e-shop na rokovyradio.cz. Shop na rokovyradio.cz. rokovyradio.cz. .cz. Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostal. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na vratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www. Kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www. Rostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www. Slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www. Rokovyradio.cz. Rock Rádia na www. Rokovyradio.cz. Rokovyradio.cz.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock s garáží a zkušeben. Rock Radio. S garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

0: i FM nebo v DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský věci.
2: My to všechno máme.
1: To máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský
2: věci. My to všechno máme.
1: To máte ponožky, to máte dětský věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další.
1: Ponožky, to máte dětský věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci ne. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na... My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvira.cz. Další věci najdeš na e-shopu.

0: A vy nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si v neděli večer. A vychutnejte si rockovej. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncert rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin Bavák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží kam. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rok od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm Láďa. I'm Láďa. I'm Láďa. I'm Láďa. I'm mechanika. I'm mechanic. I'm mechanic. Jako I'm mechanic. Jako automechanic. I'm mechanic. Jako automechanic. Mechanic. Jako automechanic. Mechanic. Jako automechanic. Jako automechanic. Zlatý český automechanic. Zlatý český ručičky. Zlatý český ručičky.
0: Rock.
1: Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio.
1: Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: České ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Lately.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Lately.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Lately.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Lately.
0: Konec legrace.
2: Lately it's hard to let you know.
0: Lately.

Nestihli jste o víkendu žádný... Nestihli jste o víkendu žádný... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živý... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakop... Máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před nároč v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rád... Kopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Náročným týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer.

všechno zkazí. Poprus je, když je krev často všechno zkazí. Poprus krev často všechno zkazí. Poprus je, když jeden všechno zkazí. Poprus je, když jeden do druhý. Poprus je, když jeden do druhýho nůž vrazí. Poprus je, když jeden do druhýho nůž vrazí. Poprus je, když jeden do druhýho nůž vrazí. Když jeden do druhýho nůž vrazí. Do druhýho nůž vrazí. Jinde zase večer. Do druhýho nůž vrazí. Jinde zase večer. Jeho nůž vrazí.

0: Jirkou Němdělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku.
0: Vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89. Popiš nám listopadové události roku 80. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napomínat. 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napomínat tam. Opovažte se napomínat. Praze. Kdy a... Opovažte se napomínat tam. Opovažte se napomínat. Kdy a... Opovažte se napomínat tam. Opovažte se napomínat. Kdy a... Opovažte se napomínat tam. Opovažte se napomínat. Kdy a kde začala... Opovažte se napomínat tam. Opovažte se napomínat. Kdy a kde začala celá akce? Opovažte se napomínat tam. Opovažte se napomínat. Kdy a kde začala celá akce? Opovažte se napomínat. Kdy a kde začala celá akce? Napomínat. Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Teda bylo to jako...
0: Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Teda bylo to jako těžký.
0: A kde začala celá akce?
2: No. Teda bylo to jako těžký teda.
0: No těžký.
2: Teda bylo to jako těžký teda.
0: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to těžký teda.
0: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to...
0: Těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda...
0: Že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda... Tom jako teda...
0: Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda... Bylo to teda... Tom jako teda... Bylo to teda... Tom jako teda... V tom listopadu.
0: No v listopadu, to jsem, ano!
2: Bylo to teda... Tom jako teda... V tom listopadu.
0: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo...
2: Tom jako teda... V tom listopadu.
0: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako listopadu.
0: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
0: No na podzim, samozřejmě. Listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
0: No na podzim, samozřejmě, že jo! A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
0: No na podzim, samozřejmě, že jo! To bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
0: No na podzim, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy?
2: To znamená jako teda na podzem.
0: No na podzim, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? No? No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
2: No v listopadu.
0: Samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
2: No v listopadu, říkám.
0: No 17. Bylo to kdy? No?
2: No v listopadu, říkám.
0: No 17. No?
2: No v listopadu, říkám.
0: No 17.
2: 17. no. No v listopadu, říkám.
0: No 17.
2: 17. no.
0: A kde?
2: Kde? No. No v listopadu, říkám.
0: No 17.
2: 17. no.
0: A kde?
2: Kde?
0: No. Na A. No 17.
2: 17. no.
0: A kde?
2: Kde?
0: Na A.
2: 17. no.
0: A kde?
2: Kde?
0: Na A.
2: Al. 17. no.
0: A kde?
2: Kde?
0: Na A. Al.
2: Na A.
0: A kde?
2: Kde?
0: Na A. Al.
2: Na A. Jašce.
0: A prosím tebe.
2: Kde?
0: Na A. Al.
2: Na A. Jašce.
0: A prosím tebe. Al. Al.
2: Na A. Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově. Al.
2: Na A. Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově.

0: dál.
1: No, ale jasce.
0: A prosím tebe, na Albertově.
1: Ale jasce.
0: A prosím tebe, na Albertově. Praze, nenapovídej mi tam, nebo... A prosím tebe, na Albertově. Praze, nenapovídej mi tam, nebo... Na Albertově. Praze, nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Na Albertově. Praze, nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu to vě, Praze, nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
0: Tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec.
0: Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec.
0: Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec.
0: Mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Roková. Rock Radio. Roková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon. Radio. Roková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. 60. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Mě usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit
1: tří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou
1: emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s

In the bush. Rock Radio. In the bush.

až jednou zatluču, až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobí dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže. Chlapče, zlobil si.

A já na to, že kde, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Na to, že kdeže, až budu jednou spát. Že kdeže, až budu jednou spát. Až budu jednou.

0: nevešlo, budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Jich nevešlo, budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Do 9 na Rock Rádiu.

Americe. V Americe měli Brangelínu.

0: Rock Rádio. Muzika. Rock Rádio. Název. Rock Rádio. Název. Opravdu. Rock Rádio. Název. Opravdu vás. Rock Rádio. Název. Opravdu vás. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi s NDR chybu.
2: Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Rock Rádio. Konec legrace.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej radio. Slušnej rock pro pamětníky. Slušnej rock pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: Na stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami.
1: Jestli se mu třeba nelíbíte.

0: nelíbíte. Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte?
0: Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic...
0: Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne.
0: Nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne. Myslíte? A že nic neřekne.
0: Třeba je...
1: Myslíte? A že nic neřekne.
0: Třeba je...
1: Te? A že nic neřekne.
0: Třeba je... Třeba se vás...
1: A že nic neřekne.
0: Třeba je... Třeba se vás... Třeba je... Třeba se vás... Plachej. Třeba je... Třeba se vás... Plachej. Je... Třeba se vás... Plachej.
2: Rock Radio.
0: Třeba se vás... Plachej.
2: Rock Radio.
0: Se vás... Plachej.
2: Rock Radio.
0: Vás... Plachej.
2: Rock Radio.
0: Plachej.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace.

Poctivej... Poctivej česk... Poctivej český festák non-stop? Poctivej český festák non-stop? Ale... Poctivej český festák non-stop? Poctivej český festák non-stop? Ale jistě jak... Poctivej český festák non-stop? Ale jistě jak si račte přát? Český festák non-stop? Ale jistě jak si račte přát? Festák non-stop? Ale jistě jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stages. Ale jistě jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stages se střídají. Ale jistě jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stages se střídají. Jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stages se střídají. Přát? Jedině na Rock Radio Stages se střídají nejlepší. Jedině na Rock Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největším. Jedině na Rock Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami.

lebo ju rozbijem. I'm sorry, baby. Nie, tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. I'm sorry, baby. Otvor bránu, lebo ju rozbijem.

Rádio. Rok je slušný.